0: léto totiž ve Spojených státech patří koníčkům. Lidé tak klidně nosí fotbalové dresy v kombinaci s elegantním sakem. Došlo i na cyklistické helmy.
1: Americká média hovoří o módní revoluci. Tradiční čistě korporátní styl se považuje za nudný. Nový směr se nazývá hobby dressing. Lidé nosí oblečení inspirované svými zálibami, a to i do práce. Absolutním hitem jsou fotbalové dresy, které zaplavily New York i Los Angeles díky letošnímu mistrovství světa ve fotbale. Nového trendu si všímají i nejluxusnější značky. Módní domy poslaly na mola modelky v cyklistických helmách nebo typicky běžeckých legínách nebo šortkách. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impulse.
0: Velký fotbalový favorit je ze hry. Španělští fotbalisté v semifinále mistrovství světa porazili obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si tak zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli se v New Jersey utkají buď s budoucími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj se odehraje už dnes v 9 hodin večer. Francouzi si v sobotu zahrají s poraženým mužstvem o bronz. Dnes musíme na obloze počítat se sluníčkem i mraky, ty přinesou přeháňky nebo i silné bouřky. Naměříme do 28 stupňů, na severu území bude jen kolem 21. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Filip Turek zařazuje zpátečku. Poslanec za motoristy nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označený za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turek to oznámil na svém Facebooku. Včera odpoledne ho vyzvala k rezignaci na post zmocněnce i poslance opozice. Premiér Andrej Babiš otevřel pouze téma rezignace na pozici zmocněnce, pokud se ukáží pravdivými zveřejněné záběry havárie. Předseda motoristů a vicepremiér Petr Macinka večer novinářům řekl, že oceňuje Turkův dospělý přístup i to, že dal funkci dočasně k dispozici. Připomenu, že během nehody se Turkovo auto střetlo s nemocničním vozem, který houkal. Jeho řidič je zraněný. Turek těsně před karambolem podle dostupných záběrů předjížděl kolonu odbočovacím pruhem, poté jeho auto jako jediné vjelo do křižovatky a nemocniční vůz skončil po střetu na střeše na tramvajových kolejích. Během letu minul skupinu chodců. Práce hasičů na torzu budovy 34 ve zlínském průmyslovém areálu pokračují. Už se ale řeší demolice. Uskutečnit by se měla v průběhu srpna.
3: Šestý den po požáru jsou hasiči stále na místě a prolévají doutnající horkou suť. Město pro ně připravilo v jedné z budov areálu týlové zabezpečení, včetně teplé stravy a prostoru pro střídání směn. Na koordinačním štábu se teď už mluvilo také o průběhu budoucí demolice. Už se ohlásila specializovaná firma, která by měla na místě pracovat několik srpnových týdnů. Pozornost vzbudila i informace o tom, že se blíží silné bouřky a ty by mohly poslat torzo k zemi. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
2: Na Liberecku se včera zranili 3 muži během čištění plynového potrubí vzduchem. K nehodě došlo v Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou. 2 muži utrpěli těžká zranění, 1 lehká. Jednoho z mužů do nemocnice dopravil záchranářský vrtulník. Mluvčí krajské záchranky to řekl agentuře ČTK. Policejní mluvčí uvedla, že při čištění potrubí vzduchem došlo po natlakování k výbuchu a vylétnutí u závěry potrubí. Okolnosti výbuchu kriminalisté vyšetřují. Elektromobily jsou čím dál víc v kurzu. Odborníci na zpravodajském portálu iDnes.cz se shodli, že už o elektrických autech neplatí řada mýtů. Třeba ten, že mají elektromobily krátký dojezd. Dnes už řidiči dokážou na jedno nabití ujet i 900 kilometrů.
4: I když je stárnutí na výdrži baterek znát, automobilky už s tím umí počítat. V autech je tak reálně větší akumulátor, než jaký výrobce slibuje. Rudolf Riedl z firmy Innogy Energo na zpravodajském portálu iDnes.cz popsal i svoje zkušenosti.
5: Po 3,5 letech velmi intenzivního provozu napříč Evropou to auto bylo schopné pořád nabíjet lehce nad tu hodnotu, kterou ta automobilka vám deklaruje.
4: Riedl ale zároveň přiznal, že elektromobily mají i své nevýhody.
5: Váha toho vozu je třeba o nějakých 350, možná až půl tuny víc. Ty auto mají zase větší spotřebu pneumatik.
4: Kdyby si teď všichni Češi pořídili elektromobil, nejspíš by to neutáhla naše elektrická soustava. Odborník na energetiku Michal Macenauer počítá s tím, že bude brzy potřeba významně posílit naše rozvodny.
6: Není to nic nepřekonatelného, ale určitě to není otázka nějakého šíleně rychlého rozvoje.
4: Jak významně ušetřit na provozu elektromobilů a spoustu dalších typů se dozvíte v pořadu Lounge na zpravodajském portálu iDnes.cz. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Dnes čekáme sluníčko i mraky, objeví se přehánky nebo bouřky, ty budou i silné. Naměříme mezi 23 a 28 stupni, na severu území bude chladněji, jen kolem 21 stupňů. Ze zprávy to všechno, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

25 hodin denně s tebou mi nestačí. Naša láska letí

0: problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Obědy Čechů jsou zase o něco dražší. Od ledna do června se jejich ceny průměrně zvedly o 4 koruny na 202 korun. Je to o skoro 6,50 víc než před rokem. Vyplývá to z transakcí z benefitních karet. Výsledky má agentura ČTK. Nejvíc zaplatí lidé za obědy v Praze v průměru 228 korun. Z krajských měst se dá nejlevněji naobědvat v restauracích ve Zlínském a v Olomouckém kraji. A to zhruba o 50 korun levněji než v hlavním městě. O dostavbu dálnice D35 se ucházejí tři soukromníci. Úsek mezi Opatovcem a Mohelnicí se bude totiž dělat takzvanou PPP formou. Jde o partnerství veřejného a soukromého kapitálu. Znamená to, že vítězný koncesionář dálnici na vlastní náklady postaví a po určitou dobu bude úsek provozovat a udržovat. Vybrat nejvhodnějšího kandidáta by ministerstvo dopravy mohlo v září. Stavba víc než 35 kilometrů dlouhé části pak má začít ještě letos. Mluvčí dopravního rezortu Filip Medelský připomíná, že dostavba dálnice D35 je pro Česko naprosto klíčová.
2: Po svém dokončení propojí východní Čechy se střední Moravou a výrazně uleví obcím na trase současné silnice 1/35 a také odvede část transitní dopravy z přetížené páteřní dálnice D1.
1: Vítězný koncesionář bude dostávat platby od státu za to, že bude dálnice dlouhodobě dostupná jejím uživatelům ve smluvně stanovené kvalitě. Úsek D35 bude provozovat 22 let, pak přejde zpátky pod stát. Pro řidiče zůstane spoplatněná stejným způsobem jako ostatní české dálnice. Nejméně 6 obětí má požár v rekonstruované budově OXY v centru Bruselu. Vyplývá to z večerních informací agentury DPA. Co oheň způsobilo, stále není jasné. V budově se v době vypuknutí požáru nacházelo asi 250 stavebních dělníků. Američané zahajují nový módní trend. Klasické obleky začínají doplňovat sportovní dresy. Letošní léto totiž ve Spojených státech patří koníčkům. Lidé tak klidně nosí fotbalové dresy v kombinaci s elegantním sakem. Došlo i na cyklistické helmy.
3: Americká média hovoří o módní revoluci. Tradiční čistě korporátní styl se považuje za nudný. Nový směr se nazývá hobby dressing. Lidé nosí oblečení inspirované svými zálibami, a to i do práce. Absolutním hitem jsou fotbalové dresy, které zaplavily New York i Los Angeles díky letošnímu mistrovství světa ve fotbale. Nového trendu si všímají i nejluxusnější značky. Módní domy poslaly na mola modelky v cyklistických helmách nebo typicky běžeckých legínách nebo šortkách. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Velký fotbalový favorit je ze hry. Španělští fotbalisté v semifinále mistrovství světa porazili obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si tak zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli se v New Jersey utkají buď s budoucími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj se odehraje už dnes v 9 hodin večer. Francouzi si v sobotu zahrají s poraženým mužstvem o bronz. Dnes musíme na obloze počítat se sluníčkem i mraky, ty přinesou přeháňky nebo i silné bouřky. Naměříme do 28 stupňů, na severu území bude jen kolem 21. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

ta očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Až do rána česky a slovensky.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
5: Určitě.
2: Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Filip Turek zařazuje zpátečku. Poslanec za motoristy nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označený za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turek to oznámil na svém Facebooku. Včera odpoledne ho vyzvala k rezignaci na post zmocněnce i poslance opozice. Premiér Andrej Babiš otevřel pouze téma rezignace na pozici zmocněnce, pokud se ukáží pravdivými zveřejněné záběry havárie. Předseda motoristů a vicepremiér Petr Macinka večer novinářům řekl, že oceňuje Turkův dospělý přístup i to, že dal funkci dočasně k dispozici. Připomenu, že během nehody se Turkovo auto střetlo s nemocničním vozem, který houkal. Jeho řidič je zraněný. Turek těsně před karambolem podle dostupných záběrů předjížděl kolonu odbočovacím pruhem, poté jeho auto jako jediné vjelo do křižovatky a nemocniční vůz skončil po střetu na střeše na tramvajových kolejích. Během letu minul skupinu chodců. Práce hasičů na torzu budovy 34 ve zlínském průmyslovém areálu pokračují. Už se ale řeší demolice. Uskutečnit by se měla v průběhu srpna.
8: Šestý den po požáru jsou hasiči stále na místě a prolévají doutnající horkou suť. Město pro ně připravilo v jedné z budov areálu týlové zabezpečení, včetně teplé stravy a prostoru pro střídání směn. Na koordinačním štábu se teď už mluvilo také o průběhu budoucí demolice. Už se ohlásila specializovaná firma, která by měla na místě pracovat několik srpnových týdnů. Pozornost vzbudila i informace o tom, že se blíží silné bouřky a ty by mohly poslat torzo k zemi. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
7: Na Liberecku se včera zranili 3 muži během čištění plynového potrubí vzduchem. K nehodě došlo v Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou. 2 muži utrpěli těžká zranění, 1 lehká. Jednoho z mužů do nemocnice dopravil záchranářský vrtulník. Mluvčí krajské záchranky to řekl agentuře ČTK. Policejní mluvčí uvedla, že při čištění potrubí vzduchem došlo po natlakování k výbuchu a vylétnutí u závěry potrubí. Okolnosti výbuchu kriminalisté vyšetřují. Elektromobily jsou čím dál víc v kurzu. Odborníci na zpravodajském portálu iDnes.cz se shodli, že už o elektrických autech neplatí řada mýtů. Třeba ten, že mají elektromobily krátký dojezd. Dnes už řidiči dokážou na jedno nabití ujet i 900 kilometrů.
9: I když je stárnutí na výdrži baterek znát, automobilky už s tím umí počítat. V autech je tak reálně větší akumulátor, než jaký výrobce slibuje. Rudolf Riedl z firmy Innogy Energo na zpravodajském portálu iDnes.cz popsal i svoje zkušenosti.
10: Po 3,5 letech velmi intenzivního provozu napříč Evropou to auto bylo schopné pořád nabíjet lehce nad tu hodnotu, kterou ta automobilka vám deklaruje.
9: Riedl ale zároveň přiznal, že elektromobily mají i své nevýhody.
10: Váha toho vozu je třeba o nějakých 350, možná až půl tuny víc. Ty auto mají zase větší spotřebu pneumatik.
9: Kdyby si teď všichni Češi pořídili elektromobil, nejspíš by to neutáhla naše elektrická soustava. Odborník na energetiku Michal Macenauer počítá s tím, že bude brzy potřeba významně posílit naše rozvodny.
11: Není to nic nepřekonatelného, ale určitě to není otázka nějakého šíleně rychlého rozvoje.
9: Jak významně ušetřit na provozu elektromobilů a spoustu dalších typů se dozvíte v pořadu Lounge na zpravodajském portálu iDnes.cz. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
7: Dnes čekáme sluníčko i mraky, objeví se přeháňky nebo bouřky, ty budou i silné. Naměříme mezi 23 a 28 stupni. Na severu území bude chladněji, jen kolem 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se Lenka Svobodová.
12: Dneska máme dlouhověkost, viď, to ranní téma.
13: Je to tak.
12: Pamatuju si to, je u vás v rodině někdo dlouhověký, 100 lety?
13: Ne.
12: Ale ty budeš, ne?
13: Nepředpokládám.
12: Ani já nepředpokládám. A jak jste na tom vy u vás v rodině? Milí posluchači, svěřte se dneska.
6: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Halo, tady Impulzovi.
12: Debatovat můžete v ranním tématu. Zdraví vás Klárka Šedová.
2: A Honza Daněk.
12: A taky holky, je středa 15. července. Dobré ráno.

0: Dost bylo obětí. Elton John, holerická, poetická, krásná, romantická píseň, letitá. Já už nevím, žádný jiný přívlastek mě nenapadá teďka, nebo přirovnání. Posloucháte Impuls.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Honza a Klára, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pokračuje letní speciál České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. I s malou horskou chatkou se dá hrát velké gastronomické divadlo. Přesně to se snaží ukázat Bystro v Orlických horách, kam se během průzkumu východních Čech vydal i náš reportér Tomáš.
3: Pozor, pozor, hlášení pro Káťu. Káťa má redy dlabanec.
4: Protože stojí u vrchní stanice lyžařské lanovky, říká si nahoře, nahoře. Podnik na studeném vrchu ale boduje i v létě. Turisty láká na luxusní stánkové produkty z dílny kuchařky Anny Štemberové. Ta sbírala zkušenosti i ve vyhlášené olomoucké restauraci Antré. Teď ale produkuje vytříbené pokrmy ve stísněné chatce o pár metrech čtverečních.
5: Já nejsem třeba vyučený kuchař, takže mě nikdo neučil jako na velký množství nebo na konvektomaty a tady ty věci, ale začala jsem vařit na Srí Lance vlastně v nějaký podobné velikosti, v nějakých podobných podmínkách.
4: Vyřešit výzvu s prostorem musel i majitel a provozní Lukáš Veselý.
6: Všechno tam musí mít svý místo a je to prostě na centimetry a není to úplně jako jednoduchá záležitost. Je to dost velký pucle.
4: Mezi nadšenými zákazníky byl zrovna i profesí kuchař.
7: Normálně to není, strašně obdivuju, protože bych to tohle nedával absolutně.
4: Bystro stále objevují noví zákazníci, mnozí se ale pravidelně vrací. S batohem, turistickými holemi i na kole. A protože nejde o nějak náročný výstup, berou i malé děti.
8: Orlické hory mám prochozený dost, ale chodíme sem cíleně kvůli stánku.
9: My jsme měli hlanůky a kešup, pitísko. Měla jsem burger. Úplně sama jsem ho snědla.
4: Výhodou stánků, které z dálky vypadají podobně, bývá lidovější cena. Ta tu ale neplatí a dospělí se nají za 200 až 300.
5: Já myslím, že to je přiměřený, že to není úplně přepálený a rádi si sem zajdem, jezdíme sem každý rok a každý rok si tady tu zastávku cíleně uděláme.
4: Když zákazníci vidí šíři sortimentu a hotové produkty, dávají i dýška.
8: My jsme si dneska objednali churros, batátové hranolky a poké. Chodíme sem několikrát za rok a asi třetí rok a mají to tady výborný.
4: Vidím tady čokoládu s churros ještě na nose, nebo to není čokoláda?
9: Ne.
8: Co to je? Skapal? Řekni hranolky.
9: Hranolky.
4: Byly dobrý?
8: Ano, byly.
4: Studený vrch v Orlických horách se díky tomuhle stánku stal vyhlášenou turistickou destinací. Z místa Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.

0: hezké, milé písničky hrajeme, bych řekl určitě Mirale, Navrátil po Ostravsku. Posloucháte Halo tady Impulzově. A propo, chtěli byste taky zahrát písničku?
1: Třeba na cestu?
0: Přesně.
1: Jedete někam, jedete kamkoliv, čímkoliv, nebo vezete něco zajímavého? Dejte nám vědět na náš WhatsApp 605 222 007. Ten náklad je jako velmi zajímavý vždycky.
0: Paní Šedová je největší prověřovačkou nákladů v České republice a proto vždycky monitoruje všechny kamionáky, dodávkáře a já nevím, jak se vám všem říká, kteří něco vezou. Takže pokud jdete a vezete, máte bonus právě v tuto chvíli.
1: Mně se líbila i paní, co vezla jako vozík a na něm měla věci potřebné ke své práci. To taky jede.
0: Přesně, prostě jede.
1: Jede.
0: Pokud jedete na tříkolce, na koloprndě, na čemkoliv, autobusem, tramvají, já nevím čímkoliv, autem na dovolenou, ozvěte se, napište nám na náš radio WhatsApp s číslem 605 222 007. Jedu.
1: A my vám zavoláme. Pozor, voláme ze skrytého čísla, takže to vemte i tak, jo, to není žádný navolávač, to jsme my, navolávači tady z Impulzu. A prostě vám uděláme radost do
0: vysílání.
1: Nebude
0: to podvodný telefonát ve stylu, paní, vy máte investiční účet u banky a ten vám vykradli.
1: No a tady policie.
0: Tady policie. Nic takového se nestane, nebojte se, jsme to my.
2: Radio Impuls, doprava 007.
0: A co na silnicích? Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Práce silničářů brzdí provoz na Vysočině v obou směrech. Se stojí na 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem před Záhořím. V hlavním městě je omezený provoz v Belské ulici. Obou směrně se jezdí jedním pruhem v dopravních špičkách. Se pak ucpávají příjezdy od Novopatské a Cínovecké. Pokud tudy pojedete, radši vyjeďte třeba dřív nebo zvolte jinou trasu. Ať se dobře jede.

0: Klárka s Honzou vysílají Halo tady Impulzovi a s náma teďka vysílají i posluchačka Jana. Dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Dobré ráno.
1: Kam jedete?
2: Jedu do Chomutova, do práce.
1: A co tam budete dělat?
2: Já tam dělám fakturantku, takže budu vystavovat faktury řidičům a budu rozvážet ovoce a zeleninu.
1: Takhle brzo po ránu už jedete, jo?
2: To už mám trošku zpoždění, já jsem se dneska nějak nemohla vyprdelit.
1: A proč tak brzo, jakože faktury nespí, nebo proč?
2: No, protože ty zákazníci to chtějí brzo ráno, že jo, takže když to měla být 5 hodin ráno, tak a zahodilo se mi to, aspoň jsem se sama spojila.
0: Jani, napadlo mě, lidi jsou strašně netrpěliví v dnešní době, všimla jste si toho, všichni všechno chtějí hned, okamžitě do minuty, že se vlastně v poslední době ta společnost chová jako ty krátká videa na sociálních sítích, do 5 vteřin musí být všem jasno.
2: To je pravda, souhlasím, je to tak, jakmile spoždění, tak hned volají a ptají se, kde je, nebo už jsou zvyklí, že jo, když jsou třeba brzy a když mají nějaké spoždění, tak už volají, kde je, co se stalo a tak, no.
0: Jo,
2: je
0: jo.
2: To fakt.
0: No.
2: Jsme netrpěliví, my lidi jsme prostě netrpěliví hrozně.
0: Ale to je pravda, to platilo vždycky, od přírody jsme netrpěliví.
1: Já tomu rozumím, já to mám úplně stejně, jo. Já všechno potřebuju hned a jestli to není hned, jo. Tak je pozdě, možná i včera bylo pozdě.
0: Jo, jo.
2: Já
0: něco třeba Klarince vyprávím a teď už to má víc jak 15 vteřin a ona se začne ošívat a koukat a Lehon se pokroutí očičkama, kdy jako přijde ta pointa a ve 30. vteřině už odchází a řekne, promiň, já za chvilku přijdu, jo. Takže jako kolikrát to ani nedovyprávím, víte, jako, no jo, co si bude.
2: Protože jsme takový zrychlený, že v té době prostě nemáme čas, tracet čas.
1: No a Ostraváci to ještě taky jako řeší tím svým krásným rčením, že jo, všichni víme jakým a já to nebudu opakovat. Každopádně, Jani, šťastnou cestu vám popřejeme a Honzik s váma pořeší ještě písničku Na cestu.
2: Dobře, tak moc děkuji, jste hodný, hezký den, krásný den.
0: Nemáte vůbec za co byste, mám tady v playlistu mám Léto od Ilony Čákový nebo kapelu Mr. Big, tak jestli tím vezmete za vděk, tak OK, nebo vám můžu něco vybrat, kdybyste třeba.
2: Radši tu kapelu,
0: radši tu kapelu než Ilonu, dobře, tak je to taková příjemná kytarová písnička, určitě se vám bude líbit, jo?
2: Jmenuje
0: se Bláznivý svět, vlastně to, co jsme probírali před malou chviličkou.
2: No, to se úplně hodí, takže skvělý.
0: Vy jste skvělá, ať vám jde práce od ruky a ať vás kvůli fakturám nikdo neprudí.
2: Moc děkuju.
1: Šťastnou cestu, Jani, papa.
2: Díky, pa, ahoj.
3: Písnička Na cestu.

0: posloucháte Halo, tady Impulzovi nádherné ráno vám přejí. Klárka s Honzou, je 5:30, půl minutka k tomu.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i intenzivními. Ráno v Čechách očekávejte mlhy a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. V Plzni aktuálně 15 a je po dešti, napsal Standa. 16 stupňů máme v Havířově a prý v dáli bouří, napsala Iva. A dobré pole má dnes 23 stupňů a je to krásná malebná vesnička u Mikulova na Moravě a napsala nám to Alča. Děkujem za vaše zprávy, pište dál, WhatsApp má číslo 605 222 007.
0: Včera taky vyhrožovali intenzivníma bouřkama, tak uvidíme, jak to dopadne dneska. Každopádně můžete nám na radiu WhatsApp klidně napsat, jestli u vás hodně bouřilo a co se vlastně dělo. 605 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Milane, ty máš u oka monokl, co se ti stalo? Ale pomáhal jsem jedné dívce z vody. Počkej, ona ti jako dala pěstí? Ne, manželka zrovna vešla do koupelny.
4: Minutu po 5:30 začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Hasiči ve středních Čechách vyjížděli kvůli bouřce k popadaným stromům nebo vytopeným sklepům. Tři muži utrpěli na Liberecku zranění při čištění plynového potrubí vzduchem. Rusko zaútočilo na obchodní lodě v Černém moři a přístavy v ukrajinské oděské oblasti. Ve Francii zadrželi 6 lidí kvůli požáru lesa ve střední části země. A nasazené tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily do druhého kola v Aténách.
0: Zásadní otázka pro dnešní ráno je, máte v rodině dlouhověkost a kdo a kolika se dožil? Klidně se můžete svěřit Impulzovým a nahrát to přes aplikaci Impulzu, jako vzkaz, anebo radio WhatsAppem.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Co vám budeme s Klárkou povídat? Dneska hledáme recept na dlouhověkost. Máte ji v rodině? Ptáme se dneska. Někdo nedá dopustit na pohyb, jiný na domácí slivovice a další tvrdí, že nejdůležitější je radost ze života. Že, paní Šedová?
1: No tak samozřejmě, od toho jsme tady.
0: A já nevím, jestli nám ta radost ze života pomůže k tomu, aby jsme se dožili stovky nebo 150.
1: No, nás tady teďka nejde hlavně o posluchače, aby tady byli dlouho.
0: Tak samozřejmě. Víč? A rozhodně máš pravdu. Takže jak to máte s dlouhověkostí v rodině? Vy nám dneska můžete volat na naše radio WhatsApp. Má číslo 605-222-007 nebo přes aplikaci. No a Zuzka Bobílková, my jsme se nad tím zamysleli, že ona vlastně má v rodině dlouhověkost permanentní. Takže jaký je její recept?
1: Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi, nehledám recept na dlouhověkost jako takovou, ale na dlouhověkost v co nejlepší duševní a fyzické kondici. Dožívání ze ztrátou soběstačnosti pro mě nemá smysl.
1: A máte recept na takovou dlouhověkost?
2: Mám se desatero, neopustit se, nelitovat se, nezůstat doma, nepřibrat, nepoužívat větu, to je pro mladé, nekouřit, neopíjet se, neizolovat se od pracovního nebo zájmového kolektivu, nepřestat sportovat a nekritizovat všechno a všechny. A ignorovat poznámky podobné té, kterou mi řekla v jedné redakci taková mladá slečna, když jsem se ucházela o spolupráci, prohlásila: uvědomujete si, že vy staří berete místo nám mladým, jak se pak máme prosadit? Odpověděla jsem jednoduše: dělejte to lépe než my.
1: Yep.
0: A máte v rodině někoho, kdo se dožil stovky?
2: Můj otec má 98 a do 96 byl soběstačný. Matka se dožila 94 a v dobré kondici byla do 93. Otec do 92 chodil denně několik kilometrů a fotil. Máti celý život vařila zdravou stravu a denně půl hodiny trénovala své problémové nohy. Mimochodem, otci včera zdravotní sestra měřila tlak a nevěřila vlastním očím. Měl 126/72. Vyfotila si ho jako raritu. Být takovou raritou, a nejen co se týče tlaku, je i můj cíl. Vaše Zuzana Bubílková.
1: Jak tam Bubu měla to desatero, jo? Tak skoro mi to vyšlo až na dvě věci. Takže já mám osmero podle Zuzany Bubílkové a to jsem si odškrtla.
0: Ti říkám, že ty tady budeš do 150.
1: No akorát to osmero, teda ty dvě věci zásadní, nekouřit, nepít, prostě nedoplňují.
0: Nebo věčně tady budeš.
1: Já bych chtěla být upírka. To je taky recept na dlouhověkost.
0: Já jsem chtěl říct čarodějnice, ale tak jako seš blízko. No.
1: To je ono.
0: Neurazila se svět, všecko dobrý.

0: Zhmotnit v písničce pocit z první lásky, to snad uměl jedině Žbírka. Prvá, moje oblíbená skladba od Mackyho a už za malou chviličku jako druhá, Lady Gaga. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, letní Impulzovi.
1: Je to tak a máme pro vás taky v podstatě letní školu, protože pan profesor přináší opáčko i takhle přes léto a já si myslím, že procvičovat mozkové závity se musí non-stop, takže já jsem za to jen a jen ráda.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, krásné ráno. Na silnice začínáme na D8 u Roudnice nad Labem, na 32. kilometru ve směru do Prahy. Havarovalo osobní auto, kolona má bezmála 2 kilometry. Jsme v hlavním městě, dvoukilometrová kolona je ve východní části okruhu před sjezdem na Běchovice. Míříme do Chomutova. Profici z Global Assistance hlásí nehodu dvou osobních aut v Bezručově. Jižní Morava, tradičně tam vázne provoz na příjezdu do Lipůvky na trase od Cvitav do Brna. A ještě jsme v jižních Čechách. Do vysílání vstupuje náš dopravní agent. Přeji krásné ráno na jih.
3: Zdraví impulzáci, po rychlostní komunikaci z Třeboně na Lišov se pohybují dva kombajny. Tak si dávejte bacha.
0: No jo, a počítejte také se zdržením. Jeďte opatrně, dobře dojďte. Šťastnou jízdu.
4: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Nově pojistíme i vašeho veterinu.

0: Jestli koně mají sny, tak určitě ti čeští chtějí soutěžit v Pardubicích a zajet si Velkou Pardubickou. A tam nás pozve i pan profesor.
1: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno z Pardubic a jak se říká, vzhůru dosedel. Prý je svět ze sedla koně krásnější a nejspíš si to myslí nejen žokejové, ale také návštěvníci našeho nejslavnějšího podzimního dostihu Velká Pardubická. A já se vás ptám, jak se jmenuje legendární a nejtěžší překážka na trati? Snad to pro vás nebylo tak těžké, jako přeskočit taxisu v příkop, protože to je správná odpověď. Upřesním, že jde o velký taxis a jde o kombinovaný skok s délkou 6,5 metru, který se skládá ze 150 cm vysokého živého plotu, za nímž následuje hluboký a dlouhý příkop. A i když prošel mnoha úpravami, pořád budí velký respekt. Tak ať je vám dnes do skoku. Váš pan profesor.

0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
1: A na Pardubicku není jen pan profesor, ale i náš zuřivý reportér. Už v další hodince jsme v Pardubickém kraji. Prožíváme české prázdniny, protože všude dobře, u nás nejlíp.

0: naleďte se na pozitivní vlnu energie a prázdnin na Impulzu. Tady jsou Klárka s Honzou.
1: A dneska bude oblačno až polojasno, přechodně s přeháňkami a bouřkami. Pozor, někde i intenzivními. Ráno v Čechách ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
0: Nejen hasiči na Příbramsku měli včera na pilno. Jestli i dnes platí výstraha před bouřkami, se dozvíte ve zprávách za chvilku.
2: Českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Hasiči likvidovali následky bouřek. Tři muži se na Liberecku zranili při čištění plynového potrubí. Španělé si zahrají finále fotbalového šampionátu. Je 6 hodin. Vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hasičům ve středních Čechách přibylo výjezdů kvůli bouřce. Zasahovali u popadaných stromů nebo čerpali vodu. Nejhorší situace byla na Kolínsku a Kutnohorsku. Podle mluvčího krajských hasičů Dominika Pěničky tam bouřky doprovázel silný vítr i intenzivní přívalové srážky. Problémy byly také na železnici. Kvůli spadlému stromu musel být přerušený provoz na trati mezi Pečkami a Kouřimí na Kolínsku. Český hydrometeorologický ústav uvedl, že výraznější supercela se objevila na Příbramsku. Výstraha před silnými bouřkami platí do dnešních 10 hodin. Tři muži se zranili na Liberecku při čištění plynového potrubí. Přišli k nim na louce u jednoho rodinného domu. Dvě zranění jsou těžká. Podle mluvčí policie došlo po natlakování plynového potrubí vzduchem k výbuchu a vylétnutí u závěry potrubí. Okolnosti incidentu podle ní vyšetřují kriminalisté. Finanční příprava na stáří je pro řadu Čechů záhadou. Podle průzkumu agentury Ipsos polovina lidí očekává, že jim státní důchod nahradí přes 50% současného příjmu. Realita je ale v mnoha případech složitější.
2: Většina padesátníků nemá jasný finanční plán na důchod. Problém přitom není v tom, že by o životě v penzi nepřemýšleli. Často ale neví, kolik, jak a kam si rezervu správně ukládat, říká analytik agentury Ipsos Michal Straka.
3: Bohužel většinově týkáme ke spořícím účtům, což jako určitě není způsob zajištění na důchod. Tam je potřeba samozřejmě udělat si nějaký dynamičtější mix.
2: S finanční přípravou na důchod pomůže nový projekt České bankovní asociace s příznačným názvem Máš to spočítan. Radek Šalša za asociaci říká, že web zájemcům odpoví na klíčové otázky.
4: Si můžou spočítat to, kolik můžou čekat od toho státu, kolik jim bude chybět do jejich životního standardu, protože očekávání obecně v populaci, že dostanou až 70% své průměrné mzdy. Realita je kolem 40%.
2: Obecně podle odborníků platí, že čím dřív začneme spořit, tím menší částku musíme odkládat. Zároveň v čase můžeme očekávat vyšší zhodnocení našich vkladů. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
0: České prázdniny s Rádiem Impuls.
1: V rámci českých prázdnin jsme s Impulzem stále na východě Čech. Dnes si představíme další dva šikovné řemeslníky. Náš reportér Tomáš Kabát vyráží na Trutnovsko a Náchodsko. Dobré ráno.
5: Pěkné dopoledne. Nejprve mé kroky zamíří do Nového Města nad Metují. Cílem bude truhlářství Truhlík, kde se podíváme na zpracování dřeva i na příběh této řemeslné dílny. U šikovných rukou pak zůstaneme, protože později se vypravím do Nemojova, kde mě bude čekat umělkyně Lenka Špetlová, výtvarnice se zaměřením na paličkovanou krajku. Už se tím zabývá asi 30 let a dokonce se pyšní oceněním mistrně tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje. Do krajky obléká třeba andělíčky. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
0: S Impulzem na fotbal.
1: Fotbalové mistrovství světa má prvního finalistu. O zlato si zahraje Španělsko, které porazilo Francii 2-0. O svůj druhý titul bude bojovat po 16 letech. Ve svém dosud jediném finále zdolalo Nizozemce. V neděli se Španělé utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj je na programu dnes od 21 hodin našeho času. Francouzi si v sobotu s poraženým mužstvem zahrají o bronz.
6: Petr Muk přichází s láskou a s radostí a úsměvem přichází Klárka Šedová.
7: Krásné ráno.
6: A Honza Daněk, a ptáme se vás dneska, jestli máte v rodině recept na dlouhověkost, případně jestli tam máte vůbec v té rodině.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
6: Už za chvilku v ranním tématu.

0: Pořádně energická a rychlá Samba de Janeiro se ozve za chvilku z Impulzu. Tady jsou letní Impulzovi Klárka s Honzou a dneska hledáme recept na dlouhověkost. Ptáme se vás, na co přísahali vaši rodiče nebo prarodiče a co vždycky pomůže. Je to ta štamprlička, domácí slivovice denně, nebo je to zdravý životní styl?
1: Chci říct jednu důležitou věc. Ženy se dožívají podle statistik mnohem vyššího věku než muži. A dokládají to i vaše zprávy, ve kterých se píše hlavně o ženách, protože Drahoš napsal. Dlouhověkost máme v rodině. Babička se dožila 91 let a mé mamince je 94. Verča napsala, že mají tetu, které bude v listopadu 102 let a narodila se 11.11., tedy 11. listopadu roku 1924. Chápete to? To je prostě neuvěřitelná věc. Alča napsala, že babička se dožila 92 let, maminka 84 a že co si přeje, tak je to něco z těch genů. No ale to jste podědila, Alčo, takže já to vidím pozitivně.
0: Takže mají doma tetu, která pamatuje Masaryka.
1: No, evidentně
0: to snad není možný. Jak to má naše posluchačka, která nám teď volá přes naši aplikaci?
2: Dobré ráno, ahoj. Tak u nás dlouhověkost jede. Prababička měla 98 a moje babička bohužel letos odešla za Duhový most a měla 100 let.
0: Holka, pořád ženy.
1: Ano, teď jsem to chtěla říct. Slyšel jsi o nějakém muži?
0: Zatím ne.
1: Neslyšel.
0: Pojďte do toho hodit vidle, chlapi, jestli máte doma stoletýho dědu, nahlaste ho. Posluchačka Jarmilka a její recept na dlouhověkost.
3: Manželová babička se dožila 105 let kvůli tomu, že každý den si dala ráno štaprly becherovky.
0: Je to tady.
3: A byla čilá, usmívavá a měli jsme ji moc rádi.
0: Takže si příjemně roztáhla cévy, když tebe budeme brát z lékařského hlediska, nebo?
1: Jdu pro flašku, počkej.
4: Žijeme muzikou i v létě na Rádio Impuls. Rádio Impuls.
0: Tam byl panáčka.
1: Už je panáčka.
0: Panáčka.
1: U panáčcích to budem pít.
0: To nám ta flaška ale dlouho vydrží.

0: Kdybych tady s Honzíkem nepracovala na Impulzu, ale byli jsme v jiné práci a ten Impuls jsme poslouchali, tak Honzíka přihlásím do milionových kolegů. Proč? Protože je skvělý a báječný a skrz milionové kolegy bych mu takhle mohla poděkovat.
1: Prosím tě, takže jako skvělýho kolegu může kdokoliv nahlásit ve svém pracovním kolektivu tím, že půjde na náš web.
0: Ano, tam si najdete milionové kolegy, napíšete o tom vašem kolegovi a Vlastík Korec po 9. hodině zahraje 7 pecek právě pro toho vašeho oblíbeného, milovaného, hodného nebo pro ty vaše skvělé kolegy, kterým to chcete říct.
1: Může to být i kolektiv, takže prd jedna písnička, rovnou 7 písniček.
0: 7.
1: Za to, že jsou skvělí.
0: Komplet.
1: Neskutečný. A udělejte to taky www.impuls.cz, heslo milionoví kolegové. Za chvilku míříme do hlavního města a na D8 u Roudnice, kde jsou komplikace.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Komplikace jsou na D8 u Roudnice. Na 32. kilometru ve směru do Prahy havaroval osobák a kolona má 2 kilometry. Míříme do hlavního města, ucpávat se začínají příjezdy do Prahy od Chomutova před omezením u letiště a popojíždí se ve východní části okruhu mezi Černákem a sjezdem na Běchovice. Přesouvám se na Vysočinu. Na trase z Humpolce do Pelhřimova vás neprovoz v obou směrech před Záhořím. A jižní Morava, doprava už zpomaluje na D1 na příjezdu do Brna od Prahy mezi 190. a 196. kilometrem a na trase z Kyjova do Brna za Strážovicemi se srazila dvě osobní auta. Doplňující informace přijímáme i my tady na Impulsu. Dopravu můžete nahlásit přes aplikaci Rádia Impuls.
2: Hora Matky Boží v Dolní Ledeči. To je název, co?
1: Jasné, je lirický, český.
2: No a víc nám Zuřivec prozradí za chvíli.
3: Někdy padá na městí

0: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
1: Náš zuřivec se tento týden pohybuje ve východních Čechách a dnes je na hoře Matky Boží v Dolní Ledeči. A představte si, že právě na toto místo je to mnohem blíž ze Šumperka než z Pardubic.
2: Neskutečný.
1: Leží to úplně tak jako na hranici těch krajů, no ale každopádně těšíme se i sem. No a jak to tam vypadá, Aleši, krásné ráno.
2: Krásné ráno přejeme.
3: Impulzovi, já vás zdravím, krásné dobré ráno z krásné části České republiky, která je taková opravdu, jako bych řekl, tou přírodou, tím pocitem, který z toho máte, lehce odříznutá od nějaký jako velký civilizace, od velkých měst a tak dále. Jsem nedaleko města Králíky, jsem tady na kopečku, který je široko daleko vidět, protože tady je taková krásná stavba, kvůli které jsem sem přijel, je to poutní areál Hora Matky Boží v Dolní Hedeči a jsem tady s pastorační asistentkou Ludmilou Horáčkovou. Paní Ludmilo, dobrý den.
4: Dobré ráno.
3: Tak vy jste poutní areál. To bych začal úplně první věc, protože to, že se stane nějaký areál nebo nějaké místo poutním místem, není jen tak. Proč vy jste poutním místem, prosím?
4: Sem putovali lidé už před 300 lety, byť tady byl holý kopec nad městem, protože tady se mluvilo a byl tu pramen, kterému se říkalo zázračný nebo také mariánský. A k tomuto pramení vlastně již v tom 17. století přicházeli poutníci a mezi nimi důležitá osoba, postava, malý kluk, Tobiáš Jan Becker, syn králického pekaře, který slíbil, že až bude velký, tak postaví paní Marii kostel na tom holém kopci.
3: Ano.
4: A on to splnil, proto jsme tady.
3: Každý, kdo sem jde, si může vyzkoušet vlastně tu cestu těch poutníků, kteří sem dřív jako v tom původu úplně chodili. A to je, řekněte nám, vlastně je spousta schodů, že, které se sem musí přijít, ale je to krásná cesta, až vlastně sem k té hlavní bráně, řekněme. Takže jak to chodí, když sem chcete jít jako poutník?
4: Tak, skutečný poutník, chtěli by si to nějak ošperkovat, tak může vyjít z Králík od kostela svatého Michaela, archanděla Michaela, projít vlastně k počátku poutní cesty a tou poutní cestou stoupat. Je to 200 výškových metrů na těch 2 kilometrech a projde krásnou lipovou alejí, mine 8 kaplí, které vlastně lemují tu poutní cestu a potom tady přijde před barokní areál, ke kterému vede 7x7 schodů.
3: Ano. Impulzovi, tak odtud, zatím z poutního areálu Hory Matky Boží v Dolní Hedeči, tady s paní pastorační asistentkou Ludmilou Hráčkou, se pro tuhle chvíli loučíme, ale za hodinu se opět přihlásíme. Zatím dobré ráno.
4: Dobré ráno.
1: 7x7 je 48.
2: 49, ne?
1: Ježíši Kriste.
2: Proč? Co se stalo?
1: Ne, jsem to počítala, pak jsem si uvědomila, že neumím malou násobilku.
2: Ježíš, ne, ne. Profesorko Šedová.
1: Ty, já půjčuji jiný obor, ježíš, co děláš?
2: Jasně. Krásný.

0: vidím tu šplouchající kosatky v oceáne a Klárka, jak ji vítá. To byl Michael Jackson.
1: Skoč, Vili, skoč!
0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. I dnes můžete vyhrát až 20 tisíc, a to za zodpovězení vědomostní otázky v letním kole hry Halo, tady Impulzovi. Přihlášení zdarma přes impuls.cz.
2: Dneska bude oblačeno až polojasno, přechodně s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i intenzivními. Očekávejte ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Aktuálně Šumwald 18 stupňů, napsala Jarka, a v Praze 17 bez deště, ale pod mrakem. Jsem zvědavá, jak se to bude vyvíjet. Pište nám dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
13: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
14: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
15: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
16: 2 minuty po půl sedmé, zprávy jednou větou a Katka Palajová. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Sněmovna dnes patrně schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb. Nejméně 6 lidí zemřelo při požáru v rekonstruované budově v centru Bruselu. Počet nakažených ebolou v Kongu se zvýšil na více než 2000 lidí. A fotbalisté Španělska porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2:0 a stali se prvními finalisty šampionátu.
0: Klárka Šedová, Honza Daněk, dobré ráno. Máte v rodině dlouhověkost a můžeme to vidět, nebo můžeme o tom něco slyšet? Nahrajte to přes aplikaci Rádia Impuls nebo Radio WhatsAppem 605 222 007.
17: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: cestovatel Rádia Impuls.
1: Jak mi malá násobilka dělá trochu problém, tak s zemákem to úplně tak špatný není, protože když jsem zjistila, že Jirka Kolbaba se vypravil na Lofoty, okamžitě se mi vybavili i Vesterály. A to je souostroví v Norsku. Je to za polárním kruhem. Leží to asi 300 kilometrů právě za tím polárním kruhem. No a je to nádherné místo, které opravdu stojí za vidění. No a Jirka Kolbaba se tam vypravil a vy v dopoledním vysílání Vlasty Korce o tomto nádherném místě uslyšíte víc.

0: Tady ta paní zpívá o životě a já mám vždycky pocit, jak to zpívá, že vlastně, až to řekne po 157, že skončí. Vždycky. Víš, tak jak jako... takový jako citu plný v pohodě, ale mám pocit, že prostě úplně nebyla šťastná. Jako hezká písnička, jo. Pochopila jsi mi.
1: Jo, snažím, ale vlastně to nejde.
0: Letní impulzovi Modern Talking za malou chvíli, to už bude přímo čeřejší muzika. A k tomu všemu ještě naše otázka. Máte v rodině dlouhověkost a můžeme o tom něco slyšet?
2: Babička se dožila 98 let a do 80 pracovala na poli. Děda se dožil 62.
0: Děkujeme. Ano, zatím tady máme stoleté ženy, ty nám tady naskakují jedna za druhou, ale pozor, za chvilku můžete do vysílání okomentovat dlouhověkost i vy. Stačí napsat jedu na 605 222 007 a vstoupíte s námi do vysílání, zahrajem vám písničku Na cestu. Jedno jediné heslo, jedu, pište na 605 222 007.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínáme na D8 u Rovnice nad Labem. Tam přetrvávají komplikace na 32. kilometru ve směru do Prahy. Došetřují policisté nehodu osobáku. Je tam 3-kilometrová kolona. A teď navíc na 35. kilometru v koloně boural osobák s nákladákem. Tomu se říká apokalypsa. Jedeme do hlavního města. Víc než 2-kilometrová řada je na příjezdu do Prahy od Chomutova. Jsme na Jihomoravě. Popojíždí se na D1 před Brnem směrem od Prahy a vážná nehoda překáží na trase z Kyjova do Brna za Strážovicemi. Přesouvám se na západ Čech. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu 2 osobáků v Plzni, v Klatovské, u křižovatky Stylovou. Je to ve směru do centra. Vy, kteří jedete po Plzni do práce, počítejte s kratším zdržením.
2: A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď totiž hrajete o opravdu velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 korun kávu na rok zdarma a více než 100 dalších odměn celkem za 500 000. Stačí jediné zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV Station a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV a MyStation.
1: Posloucháte Impuls a pokud chcete nechat zahrát písničku na cestu a vstoupit s náma do vysílání a chvilku si zamoderovat, máte šanci. Stačí napsat jedu na radio WhatsApp 605 222 007. Zavoláme vám zpátky, ale bacha, voláme ze skrytého čísla. Nebojte se, berte to.

0: letní impulzovy, české prázdniny, všude dobře u nás nejlíp a samozřejmě se teďka spojujeme s dalšími posluchači. V našem vysílání je pan Ladislav, slyšíme se, dobrý den.
1: Ano,
0: moc vás zdravíme, blbě vás slyšíme, vy jste přes handsfree nebo přes něco před chviličkou?
1: Ne, já vypnu rádio.
0: To bude nejlepší, protože když jdete do rádia, tak rádio musíte stěšit. Ono to potom chytá takzvanou zpětnou vazbu. Díky moc. Jak se máte, Láďo?
1: Jo, dobrý.
0: Jo?
2: Kam jedete?
1: No, já jsem do práce a teďka jezdím v práci vysokozdvižný vozík.
2: Vysokozdvižný vozík, Ježíši, Láďo, nekecejte, to je boží.
0: To je Klářin sen, to je Klářin sen, ona by chtěla jezdit s vysokozdvižným vozíkem.
2: Nebo s ještěrkou, nebo takovým tím vozíkem, co uklízí nepořádek.
1: Nebo ještěrka, nebo vysokozdvižný vozík.
2: Je, a jaký to je, Ládi?
1: Jo, dobrý.
2: Já cítím, jak vám to tam pípá, co jste couvá.
0: To když couvá.
2: Ježiš, to je pecka.
0: Jasná věc, tak to máme úplně autentický vstup teďka. Jak si nějak máte, jak prožíváte léto?
1: No, tak teďka trošku pracovně doma.
0: Mhm. A plánujete odpočinek nějakou, relaxovanou?
1: No, za 14 dní dovolenou.
0: Kam pojedete? Kam pojedete?
1: Nějaký zámek Ladův král, to jmenuje přímo.
0: Jo, jedete s celou rodinou?
1: Ne, jenom s manželkou.
0: Jenom s manželkou. Tak jí od nás moc pozdravte. Máte mimochodem v rodině dlouhou věkost? Dáme se dneska v raním tématu.
1: No, nevím teďka, kolik je přesně mám. Já je rok 37.
0: No tak to není úplně špatný.
2: No tak to je 89 let.
0: Tak mají.
2: No. Máte.
0: Mají, to hej, Kořínek, tak to má být. Co vám zahrajem, mám tady Xindla X, může být proměna?
1: Může být.
0: Tak jo, jenom pro vás, ať vám jde práce od ruky.
2: S ještěrkou.
0: Ať vám impuls do uší buší, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Písnička na cestu.

0: co my dva si počneme? Máme dobrý vítr v zádech, můžu zahrát ještě písničku.
1: Jo.
0: Taky post, viď?
1: Já nevím, tak jako počkej, já si podívám, jaká to je. Já to mám právě za zády. Ty máš dobrý vítr za zády, já mám za zády playlist.
0: Je to Rick Astley.
1: Je.
0: Jo, bylo to i v pár filmech, myslím, jo, někde. A lidi to mají rádi, i mladý, jako.
1: Jo. Tak dobře.
0: A ty jsi mladá, ne? Ty jsi mladá a krásná, miláčku.
1: A svěží a...
0: Přesně.
1: To je všechno.
0: 10 000 korun za výherní heslo Halo tady Implozovi. Za zodpovězení, správné zodpovězení vědomostní otázky 20 000. Zahrajte si v letním kole hry Halo tady Implozovi i dneska.

0: Tady vysílají Impulzovy vaše rádiová rodina. Je krátce před 7 hodinou a Klárka s Honzou jsou za mikrofonem.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně s přeháňkami nebo bouřkami a ty bouřky můžou být velmi intenzivní. Ráno taky mlhy, počítejte s tím a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Z řeky Dyje museli včera hasiči zachraňovat ryby. Podrobnosti se dozvíte ve zprávách Rádia Impuls za chvilku.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Turek se dočasně vzdává funkce vládního zmocněnce. Z vody zdyje je kaše. Tenistky Krejčíková a Valentová zvládly úvodní kolo v Athénách. Je 7 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Filip Turek si odpočine od vládního zmocněncování. Poslanec za motoristy se tak rozhodl v souvislosti s pondělní nehodou, kdy se v centru Prahy srazil s nemocničním vozem. Téma sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
9: Pěkné ráno. Turek nebude funkci vládního zmocněnce pro Green Deal vykonávat dočasně, pokud ho policie označí za viníka nehody, na svůj post rezignuje. Vládní poslanec to oznámil na svém Facebooku. Politik podle kamerových záběrů předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal, po srážce s Turkem se vymrštil do vzduchu a minul skupinu chodců čekajících na přechodu. Motoristický zákonodárce čelí opozičním výzvám k rezignaci a kritice kvůli papalášství. To Turek odmítá.
10: Kdybych jezdil jako papaláš, tak každopádně jedu autem z ministerstva s řidičem za vaše státní peníze, jel jsem svým autem a kdybych nevyzval důsledky, tak bych neřekl to, co řeknu teďko. A to je to, že tu funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku dávám k dispozici, dokud policie neoznačí viníka té nehody.
9: Turkův stranický šéf Petr Macinka prohlásil, že jde o dospělé rozhodnutí. Policisté teď vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky nehody. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
7: Čtvrtina Česka vadne. Řeky kvůli suchu vysychají. Zelená apokalypsa je například v řece Dyje. Voda mizí a kyslík žerou synice. Za stojící kaše museli včera ryby zachraňovat hasiči. Sucho ale netrápí jen rybáře, ale také zahrádkáře a zemědělce. Na čtvrtině území je vlhkost v půdě pod 10%. To znamená, že rostliny nemají odkud brát vodu a vadnou. V posledních 10 dnech sice zapršelo, ale jen lokálně. Situaci příliš nevylepší ani bouřky. Jsou jen lokální a prudké, proto spíš škodí. Obchodníci na Karlovarském filmovém festivalu řešili. Kontroloři například odhalili, že prodávají alkohol mladistvým. Špatně pro stankaře dopadlo přes 40% kontrol. Mluvčí obchodní inspekce František Kotrba dodal, že byla čtvrtina obchodníků nepoctivá.
11: Většinou se jednalo o nedodržení deklarované míry nápoje nebo hmotnosti pokrmu či neumožnění spotřebiteli ověřit si správnost podávaného množství, protože prodávající neměli k dispozici úředně ověřená měření.
7: Celkem inspektoři provedli na Karlovarském filmovém festivalu téměř 120 kontrol. 7 z 13 obětí požáru ve Španělsku je z Británie. Podle agentury AFP to oznámili včera večer úřady. Další tři oběti pocházejí z Belgie a po jednom pak z Francie, Spojených států a Španělska. Požár na jihu země vypukl minulý týden a zničil na 7 000 hektarů území. Podařilo se ho dostat pod kontrolu a evakuovaní obyvatelé se začali vracet do svých bydlišť. Úřady také organizují pátrací akce po několika pohřešovaných. Zástupci španělských úřadů zcela nevylučují, že by počet obětí mohl dále vzrůst.
8: Sport.
7: Českým tenistkám se vstup do soutěže v Aténách vydařil. Barbora Krejčíková potvrdila roli nasazené trojky a porazila ve dvou setech Bulharku Viktorii Tomovovou. V druhém kole se utká s Monetovou z Francie. Nezaváhala ani turnajová sedmička Tereza Valentová, která zdolala Belgičanku Kostelasovou. V dalším kole se střetne s běloruskou Sasnovičovou.
0: Nádherné letní ráno vám přejí vaši ranní společnici Klárka Šedevá
1: a Honza Daněk.
0: A taky dlouhověkost dnešní ranní téma. Máte ji v rodině? No tak nám to okomentujte, nebo nahlaste na náš Radio WhatsApp.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Kam psát a nahrávat hlasovky, připomene vám Klárka.
1: Pište na náš WhatsApp 605 222 007.
0: Jak se tak na tebe koukám, tak jsem měla určitě nutkání zase říct svý číslo.
1: Svoje! Já hned mi zaskočilo zase moje!
0: Už jenom jak

0: famozní Jana Kirchner, Impuls. A za chvilku jedna hezká letní písnička belžské kapely Westlife. Myslím, že byli z Velsu, kluci. No to je jedno. Posloucháte Halo tady Impulzovi. My jsme teďka v České Kotlině. Od Aše až po Hrčavu, od Člunova po Břeclav. Vysílají Honza a Klára. Ptáme se, máte v rodině dlouhověkost? A můžeme o tom něco slyšet?
1: A chceme taky ten recept na dlouhověkost.
0: Přesně, to je základ.
1: Jo, jako to, že máte babičku, který je 215 let, je boží, ale my chceme vědět, jak to dokázala.
0: Za A a za B, my jsme se vzlídli ve filmu Smrtí sluší. A pokud samozřejmě nechcete pak na starý kolene používat akrylové barvy a různý lepidla, tak bychom fakt potřebovali ten recept, elixír mládí samozřejmě.
1: No a já bych chtěla vlastně být upír, takže tam je ta dlouhověkost vyřešená, ale zase je to na úkor někoho jiného, jo?
0: Paní Šedová by chtěla být upír zkombinovaný s čarodějnicí.
1: No, ale když seš upír, tak seš v podstatě všechno.
0: Jo, to je taky pravda.
1: Akorát musíš čekat na pozvání.
0: Já tě nepozvu.
1: Nekoukej na mě.
0: Pepa nám volá. Přejeme dobré ráno.
2: Takže u nás v rodině dlouhověkost u jednoho člověka, u mojí pratety, žije teďka v Ostravě v domě s pečovatelskou službou, je jí 97 let. Jinak ta krátkodobá paměť, ta už tam nějak není, ale to, co se stalo před druhou světovou válkou a za války, to vám řekne tak, jak by to bylo včera.
1: Neustále mluvíme o ženách, ale i muži jsou dlouhověcí. Máme tady několik důkazů. V lednu oslaví 92. narozeniny Karel Blažek, můj tchán. A musím říct, že aktivnějšího člověka neznám. I když už je 10 let vdovcem, tak je soběstačný. Denně ujde 5 až 8 kilometrů. A já si myslím, že nejlepší lék na všechno je dobrá nálada. Já jsem ho nikdy neviděla naštvaného. A jinak jsem měla prababičky, jedna zemřela v 90, druhá v 97. To nám napsala Michaela Blažková. Ale pozor, z Rakvic, takže to nevadí, že z Rakvic.
0: Máte nějaký rodinný zvyk nebo radu, na kterou nedáte dopustit, třeba já nevím, domácí slivovička nebo co já vím, hodně sportu a tak dál. Ozvěte se s receptem na dlouhověkost dnes Impulzovým.
3: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Ano, dnes opět jezdíme s úsměvem. Máme pro vás spoustu odměn. Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma a spoustu dalšího. Náš kolega Petr nebo Vláďa dnes vyrazí na cestu a kam to bude, to se dozvíte už brzy, tak nás pozorně poslouchejte. Ale pozor, letos máme v rámci Jezdím s úsměvem ještě něco navíc. Třeba i pro ty, kteří nebudou za volantem. Kolem poledne budeme přímo ve vysílání hrát o kupony v hodnotě 500 korun od OMV. Kdo chce mít náskok, stáhněte si apku OMV My Station, kde vždycky visí nápověda k otázce den předem. Tak buďte připraveni a jezděte s úsměvem.
2: Jestli je důvod k úsměvu i na silnicích, za chvilku nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a hned dvě nehody jsou na D8 ve směru do Prahy. Podrobnosti přidám za chvilku.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hned dvě nehody překáží na D8 ve směru do Prahy. První je na 35. kilometru u sjezdu do Roudnice a kolem té další právě teďka projíždí dopravní agent.
2: 32. kilometr, tam zúžení, tam nějaký nešťastník strefil cedule, takže se to tam zpomaluje a přejíždí se jenom do jednoho.
1: Nešťastník, co trefil cedule, jeďte opatrně. Jedeme do Prahy. Na zdržení se připravte na příjezdech k Dokbelské, Znovopatské a Cínovecké. Plná je i východní část okruhu mezi Černákem a Štěrboholy. A víc než 2-kilometrová kolona je na příjezdu do Prahy od Chomutova. A je to u letiště. Práce silničářů brzdí provoz na Vysočině. Popojíždí se na trase z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Rybníkem. Ještě pohled na jižní Moravu. Pomalu to jede na D1 před Brnem cestou z Prahy i od Vyškova. A dvě bouračky vidím na D35. První je na 281. kilometru, druhá v protisměru na 284. Prosím vás, jeďte hrozně opatrně, dávejte na sebe pozor.
3: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
4: Se Zuřivcem už za chvíli zamíříme na horu Matky Boží v Dolní Hedeči, kam vede 7x7 schodů.
1: Je tak proto ta malá násobilka. Teď už je mi všecko jasný. Proč ty si počítala?
4: 7x7.
1: Kolik je to?
4: No 49.
1: Ale předtím si říkala 48. Holka zlatá. Každý den budeme procvičovat. Ano?
4: Jsem marná, já vím.
1: Slibuješ?
4: Ale jo.
1: Hello, tady Impulzovi. Za 10 minut půl 8.

0: přelom 80. a 90. let. On tam zpívá Šum Coca-Cola, Péťa Kotwald. A kola byla v hospodě byla za 3,80.
1: No a taky tam zpívá Nálady v mol. A nám včera po kuchyni taky proletěl mol.
0: Ale tak já, on nemyslel tohle toho mola. No. Víš, jako mol tečka.
2: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
1: Na mol.
0: Pojďme od toho.
1: A my jsme ho normálně plácli a byl klid.
0: Já to taky dělám, plácnu ho a je klid.
1: Míříme do východních Čech, jsme tam celý týden a Zuřivec samozřejmě s námi. A tentokrát je nahoře Matky Boží v Dolní Hedeči. A tohle místo má dlouhou tradici. Už v 17. století sem lidé přicházeli kvůli zázračnému prameni. Aleši, tak dobré ráno.
0: Ahoj.
3: Krásné dobré ráno, Impulzovi. Klárko, Honzo, zdravím vás z nádherné části České republiky. Jsem kousek od Kralického sněžníku. Jsem tady v poutním areálu Hora Matky Boží v Dolní Hedeči a jsem tady s pastorační asistentkou Ludmilou Hráčkovou. Paní Ludmilo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
3: Děkuji, že tady s vámi takhle mohu být, že mi to tady všechno to krásné ukazujete, co já jsem doteďka znal pouze z té silnice dole. Vždycky tam mě svítí tady ta vaše budova s těmi věžemi dvěmi. Mm-hmm. Tam mě svítí dole. Já si říkám, tam nikdy musím jít, tak jsem konečně tady. Děkuji. A teďka my jsme tady procházeli vlastně ty ambity, to je poutní část toho celého areálu tady, jak jsem od vás teda pochopil. Tak nám řekněte vlastně, když sem návštěvník přijde, co tady vlastně člověk jako nachází, co tady vidí, co tady máte takového speciálního zajímavého, na co byste vy ráda třeba pozvala?
4: Tak určitě všechny zvu k nám do poutního kostela na Nebesvětí Panny Marie.
3: Ten je nádherný.
4: Ten je otevřený denně od 8 do 18. V širém kraji nenajdete podobný kostel, který je takto otevřený všem návštěvníkům. A skutečně každý je vítán, ať už nahlídne, anebo chvíli se trvá. Z kostela je možné vlastně prohlédnout celý prohlídkový okruh, který vede našimi ambity, kde právě je shromážděno umění od doby baroka po současnost. Zároveň je tam nově vytvořená expozice o historii místa, to znamená fotografie z jednotlivých historických etap, dobové předměty. Je to poměrně zajímavé, protože to místo má velmi bohatou a rozličnou historii.
3: A musí mít nějakou energii, tak já tady vidím nějakou krásu, je mi tady hezky samozřejmě, ale asi musí tady jako lidi cítit jakousi dobrou energii nebo něco, když sem chodí vlastně po tolik už století davy.
4: Máme na to velmi dobré ohlasy, právě to, že lidé říkají, tady je něco jinak. Jednak je tady obrovské ticho, což lidé z města vlastně už dneska neznají. Zároveň skutečně to místo, já říkám, vzhledem k historii je promodlené a protrpěné, ano. Protože tady se děly velmi těžké a bolestné věci. A zkrátka to, ten genius loci tady působí.
3: Tak to mě trošku zajímá, ty věci, co se teďka načala, ale na to už nemáme čas, až za hodinu zase. Takže Impulzovi zatím tady s pastorační asistentkou poutního areálu Hora Matky Boží v Dolní Hedeči, Ludmilou Hráčkovou, se pro tuhle chvíli loučíme. Já vám děkuji a za hodinu naslyšenou.
4: Budu se těšit.
5: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
0: Prožíváte s námi české prázdniny, protože všude dobře, u nás nejlíp. 5 minut před 7:30, Klárka s Honzou vás zdraví. Dobrý

0: zdravím velkou rádiovou rodinu, pokud s námi chcete vysílat, stačí třeba napsat o počasí od vás z města, z vesnice, z obce, kde žijete. 605 222 007 Radio WhatsApp.
1: Jak to s tebou vypadá?
0: Kláro, jak to s tebou vypadá dneska?
2: Já musím něco probrat s holkama sejma. Holky, prosím vás, trápí vás fleky? Takový ty pigmentový v obličeji, že vylezete na sluníčko a teďka vypadáte jak nepovedený dalmatín? Já s tím mám strašný trápení, takže bych byla strašně ráda, kdybyste mi napsali na WhatsApp. Jako co s tím, jestli máte nějaký třeba domácí tip na to, jak se těch fleků zbavit, protože jakmile vysvětne sluníčko, tak já opravdu vypadám, jako kdyby mě, no to je jedno. Hele, já mám normálně na čele flek velikosti mexického dolaru a nemám ho z Mexika. Já to mám normálně z cesty na nákup, od bytu do obchodu. Radši bych teda z Mexika si přivezla tenhle ten flek a tenhle ten suvenýr, než tohle. Prosím vás, pro mě je to ohromný téma, co pro vás? Honzi, to by asi nic, viď, tohle to
0: já, když vylezu na sluníčko, jak se krásně, teď vidíš, jak jsem nádherně opálený, no. Nejsem hnědka.
2: Já jsem bílá jak stěna plus fleky. Já jsem vlastně ten dalmatín.
0: Víš, že opalování je obraná vlastně funkce organismu, že to je, on se zbarvuje do hněda čistě úmyslně. Že
2: jako když, zleknutí, fuj, to nechci.
0: Ne, to je vlastně obraná funkce toho organismu, je to strašně zajímavý. Není to proto, v létě nevychází, ale hlavně generuješ vitamin D, takže na to sluníčko přes jenom těch 20-30 minut bychom vyjít měli, takže.
2: No, tak
0: buď přežiješ flek, holka, a budeš si vyrábět Dčko, anebo budeš bez Dčka. A bez fleku.
2: No tak já budu ten upír, logicky.
0: No,
2: a je to tady,
0: Krista.
2: Musím.
0: Impuls, dobré ráno. Poraďte Kláře. Dneska bude oblačno, polojasno, přechodně přehánkama, bouřkama, jsem tam i intenzivní, ráno v Čechách se mohou vyskytnout i ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty dneska napříč republikou mezi 23 a 28.
2: A dnes máme v Kostelci na Hané aktuálně 18, napsal Roman a je tam po dešti. A na Strakonicku 17 a mlha jak blázen, to víme od bohouže. Dejte nám vědět i vy na náš WhatsApp 605 222 007.
3: Vlasty Korce.
4: Milane, ty máš u oka monokl, co se ti stalo? Ale pomáhal jsem jedné dívce z vody. Počkej, ona ti jako dala pěstí? Ne, manželka zrovna vešla do koupelny.
5: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
7: všude zdejší, všude je fajn.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: Už tam budem?
13: Nech toho.
12: Raději už tam budem.
13: Přestaň. Štěl mě vedro.
14: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
15: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
2: 3 minuty.
3: minuty po půl osmé, jsou to zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Hasiči ve středních Čechách výjížděli kvůli bouřce k popadaným stromům nebo vytopeným sklepům. Sněmovna podpořila jednodušší pravidla pro odvádění DPH v přeshraničním obchodě. Ve Vysokých Tatrách na Slovensku zemřel po pádu ze skály polský turista. Bolivijská prokuratura prověřuje možný nábor do ruských jednotek na Ukrajině. A nasazené tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily v Aténách do druhého kola.
0: Skupina Poetika zaspívá svoji půlnoc a my se ptáme, máte v rodině dlouhověkost a nebo máte nějaký recept, zvyk, radu, jak se dožít 100 let? Jsem s tím! Nahrajte to třeba přes Radio WhatsApp.
12: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: krátce po půl osmé Klárka s Honzou vysílají o dlouhověkosti. Pokud s ní máte třeba nějaké zkušenosti, klidně nám to můžete nahlásit. Náš radio WhatsApp má číslo 605 222 007. Vaše názory a životní zkušenosti přijímáme také přes aplikaci Rádia Impuls.
1: Hele, já jsem říkala ty fleky, jo, ono to taky s dlouhověkostí souvisí, protože čím je člověk nebo žena starší, tím víc fleků. Takže třeba jak kdybych se dožila stovky, tak jsem jak žirafa, si myslím. Jo, ale posluchačky mi píšou, že si z toho nemám nic dělat a poslali mi strašně moc tipů na to, jak se těch fleků zbavit nebo co s nima. Holky, vy jste moje, já vám strašně děkuju. Jdu si to nafotit všechno a všechno vyzkouším a budu vám dávat v průběžně vědět, jestli se zase jako vracím k upírovi a nebo jestli se blížím do té žirafy.
0: Teď za to fakt hodila vidle do toho ranního tématu. Něco ve stylu máte flekatou stoletou babičku. Ach jo.
1: No to... a má vaše babička fleky, nebo nemá?
0: Toulavej Charlie se hlásí.
2: Zdravím, k tý dlouhověkosti jste mi připomněli, už jako malej klučina jsem chodil nějakýmu Maňholdovi pro okurky a pro ořechy. A pak co by v dospělosti, už jsem s ním hrával kulečník u nás na hospodě. A furt dědek vypadal stejně. A když jsem s ním jednou hrál, říkám, dědo, a kolik vám vůbec je? A on se otočil, jak držel to tágu a říká, 86, cinku. Pořád 86.
1: Čau, čau. Jako už na věky, pořád.
0: Na věky. Takže to byl upír, kam?
1: Takže to byl taky jo. Upír.
0: Nic proti dědovi.
1: Ale já se chci stát upírkou dřív než 86. Já myslím, že včera bylo pozdě.
0: A nejsi náhodou už.
1: No nejsem, bohužel.
0: Dobře.
1: Každopádně, Jarka píše, že její babička se dožila 96. A Stanislav, aby tam přidal nějakého chlapa, napsal, že jeho děda se dožil 95. A byl ročník 1912.
0: A použiju čerstvou WhatsAppku, která teď naskočila. Píše Petra, že babička oslavila v neděli 91. Když se jí ptám na její recept na dlouhověkost, pokaždé nám odpoví stejně. Hodně práce na zahradě a jako odměna pečený bůček se zelím.
1: Jo.
0: Makej na zahradě a dej si bůček se zelím.
1: Zahradu.
0: No, pořiď.
1: Nepotřebujete někdo nějakého brigádníka?
0: Klára, jakože by si
1: zda... No já určitě.
0: Klára, ještě brigády, tyjo. Ty nemilovnice květin, to spíš já bych klidně bral brigádu na zahradě.

0: nevyhraje. V letním kole hry Halo tady Impulzovi na vás čeká až 20 000 korun. Pozor, když se najednou na displeji zjeví jako cizí číslo, buď vám voláme na písničku na cestu, nebo v Halo tady Impulzovi. Prostě jednoduše řekněte výherní heslo Halo tady Impulzovi.
1: A teď něco pro vaše skvělé kolegy, vlastně i pro vás. Máte někoho, komu chcete poděkovat, nějakého kolegu v práci, který je báječný, úžasný, skvělý a prostě si zaslouží něco výjimečného? My pro vás něco výjimečného máme. Máme milionové kolegy u Vlastíka Korce a těm milionovým kolegům posílá 7 pecek, to znamená 7 písniček v kuse. Napište na náš web, nebo mrkněte na náš web a tam napište www.impuls.cz, kterého kolegu nebo který kolektiv chcete do 7 pecek doporučit a Vlastík těch úžasných 7 písniček pošle právě jim.
2: Jsme Impulzovi, vaše rádiová

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na Kladensku, kde je vážná nehoda dvou autobusů a uzavřela silnici 61 u Buštěhradu. Kolony se táhnou s obou směrů. Jsme v hlavním městě. Profíci z Global Assistance hlásí zdržení v Novopatské od Černáku až ke sjezdu do Kbelské a také ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholi. Popojíždí se také na Pražském okruhu směrem na letiště. Povodalo se na D8 u Roudnice nad Labem. Na 32. kilometru ve zúžení směrem do Prahy narazilo osobní auto do dopravního značení. Kolona má přes kilometr. Mířím na Jižní Moravu. Přerušovaná kolona je na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem a ucpaný je příjezd do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Mám tu ještě zdržení na D35 na 284. kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce, kde havarovalo osobní auto a kolona měří kolem 3 kilometrů.
2: No a za chvilku už taky pan profesor, procvičíme si něco málo z tělocviku, ale bude se to týkat koní.
1: Není to tělocvik. Jsou to prostě Pardubice.
2: No ale tak jako koníčci se taky potřebují hejbat.
1: Čím proslují Pardubice? Velkou Pardubickou. Řekneme to. Jsme samozřejmě napříč celou Českou republikou tohleto léto a Pardubice, ne respektive východní Čechy, jsou v merku celý tento týden. 3 minutky po 7:45, krásné ráno do celého Česka přejí Klárka Šedová.
2: A Honza Daněk.

0: panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno z Pardubic a jak se říká, vzhůru do sedel. Prý je svět ze sedla koně krásnější a nejspíš si to myslí nejen žokejové, ale také návštěvníci našeho nejslavnějšího podzimního dostihu Velká Pardubická. A já se vás ptám, jak se jmenuje legendární a nejtěžší překážka na trati? Snad to pro vás nebylo tak těžké, jako přeskočit taxisův příkop, protože to je správná odpověď. Upřesním, že jde o velký taxis a jde o kombinovaný skok s délkou 6,5 metru, který se skládá ze 150 cm vysokého živého plotu, za nímž následuje hluboký a dlouhý příkop. A i když prošel mnoha úpravami, pořád budí velký respekt. Tak ať je vám dnes do skoku. Váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Tak jestli pak je ti dneska do skoku.
3: Mně je vždycky do skoku. Ale na taxis se necítím nikdy.
2: Takže taxis nedáš, jo?
3: Nedám.
2: Posloucháte Halo, tady Impulzovi 7 minut před 7 hodinou. Krásné dobré ráno vám přeji Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Posloucháte Impuls, to byla sympatická Kristýna a teď sympatická Klára s počasím.
1: Bude oblačno až polojasno s přeháňkami, bouřkami a někde i intenzivními. A ráno v Čechách počítejte ojediněle s mlhami a teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Havarie dvou autobusů u Lidic na Kladensku je tématem také našich zpráv. Podrobnosti uslyšíte za malou chvíli ve zprávách Rádia Impuls.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pec

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Na rádiu Impuls.
4: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
5: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Na Kladensku havarovaly dva autobusy, silné bouřky hrozí do dnešního dopoledne. Na jihu Čech se může pohybovat velká šelma. Je 8 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: A začínáme aktualitou. U Lidic na Kladensku dnes ráno havarovaly dva autobusy. Podle prvotních informací je jeden člověk středně těžce zraněný, dalších 11 zřejmě lehce. Silnice 1/61 je podle policie uzavřená. Další podrobnosti pro vás zjišťujeme. Výstraha před velmi silnými bouřkami se nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav informoval, že situace byla složitá, výstrahu zmírnil. V severovýchodních a severních oblastech snížil stupeň nebezpečí z velmi silných bouřek na silné. Ve středních a jižních Čechách měli přesto hasiči napilno, zasahovali u popadaných stromů nebo čerpali vodu. Nejhorší situace byla na Kolínsku a Kutnohorsku. Problémy byly také na železnici. Kvůli spadlému stromu musel být přerušený provoz na trati mezi Pečkami a Kouřimí na Kolínsku. Výstraha před silnými bouřkami platí do dnešních 10 hodin. Dopravní experti se v případě Turkovy nehody brání předčasným závěrům. Poslanec motoristů se v pondělí v centru Prahy střetl s nemocničním autem, které skončilo převrácené na kolejích. Reportér Vítek Zábranský shrne názory odborníků na Turkovu nehodu. Vítku, dobré ráno.
7: Pěkné ráno. Podle dopravního experta Romana Buckého není situace tak jednoznačná. Zpravodajskému webu iDnes.cz řekl, že nové záběry sice ukazují nestandardní poslanců v manévr, zároveň ale odkrývají nepřehlednou situaci v dočasném značení. Místo nehody u IP Pavlova se opravuje a je tam omezení. Budský tamní značení považuje za extrémně nepřehledné. Nehodu pro Blesk komentoval také dopravní expert Jan Pechout. Podle něho poslanec zkrátka nechtěl čekat v koloně a tak to vzal přes odbočovací pruh, což považuje za nezodpovědné. Zásadním otazníkem podle odborníků zůstává, proč poslanec nereagoval na houkající nemocniční vůz. Pochybit podle Budského mohl také řidič tohoto auta. I když má přednostní právo jízdy, musí si být šofér jistý, že je průjezd absolutně volný. Nehodu teď vyšetřují policisté. Turek se zatím dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce, v případě prokázání viny rezignuje. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
6: Na jihu Čech se může pohybovat velká šelma. Černé velké zvíře s kulatýma ušima včera podle serveru TNCZ nahlásila na Českobudějovicku žena, která tvrdila, že ho viděla v poli u silnice. Jeho výskyt v okolí zatím úřady nepotvrdily. Policie ale zdůrazňuje, že pokud ho někdo zahlédne, rozhodně by se k němu neměl přibližovat a volat linku 158. Češi podceňují spoření na důchod. Více než 3/5 lidí po 50 nemají finanční plán, jak si v penzi udržet životní úroveň. Ukázal to výzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Mnoho lidí spoléhá na to, že si vystačí se starobní penzí od státu a nemají představu, kolik peněz budou dostávat a potřebovat. Analytik Michal Straka Radio Impuls potvrdil, že s myšlenkami na stáří začínáme pozdě.
8: Až potom, když vidí ty lidi ta čísla jako taková, přesně proto, že spočítalo si to jenom třeba 7% lidí. Když potom ty lidé dostanou přesná čísla, kolik vlastně budou dostávat, jak ten pokles velký bude, tak nastane trošku panika a začínají s tím něco dělat. Takže víme, že to jako problém je, ale jak říkám, kolem toho 45. až se aktivizuje většina lidí.
6: Česká bankovní asociace proto spustila projekt s názvem Máš to spočítaný. Cílem nové webové platformy je pomoci lidem připravit se finančně na období v důchodu.
9: tady impulzově. Tak se jmenuje vaše ranní vysílání mezi 5. a 9. a tak se jmenuje, vlastně tak zní i naše výherní heslo. Takže Klárko.
10: Halo, tady Impulzovi.
9: Stačí říct, za malou chvilku budem volat. Letní kolo, nezapomeňte si hlídat
0: Impulzovi.
9: Telefony.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Jsem zvědavý, Klárko. První. Jsi taky zvědavá.
1: No tak, já se těším, až s někým promluvím.
0: No tak jako zkoušíme to každý ráno.
1: Tři.
0: Ale v létě mají lidi jiný starosti, že? Mm,
1: třešně a tak.
0: Čtyři. Jahody.
1: Už je pone.
0: Nevím, pět.
1: Pět, no.
0: Taky nám to nezvedne asi dneska, paní.
1: Tyjo.
0: Ano, přesně tak, že za zvonění jde to pryč éteru. Jaromíra Hajková dneska mohla vyhrát 10 000 korun, kdyby zvedla telefon a řekla...
1: Halo, tady Impulzovi, ale kdyby správně odpověděla na soutěžní otázku, která je jednoduchá, mohla mít 20, já vám jí přečtu.
0: Kdo zahraje Jaromíru, já nebo ty?
1: Já to čtu a ty hrají Jaromíru, jo?
0: Dobře, v pořádku.
1: Bedřich Smetana se narodil v Litomyšli. Jak se jmenuje jeho nejslavnější symfonická báseň, ve které zhudebnil české řeky a krajinu? Jaromíro, mám vám dát pár vteřin, anebo to víte z fleku?
2: Nevím, jsem z toho celá rozechvěla, ale troufám si říct, že to je má vlast.
1: Tam ta-da-da! Jaromíro, máte 20 000 korun.
0: Dobře, od dneška mi říkej Jaromíro. A vy všichni, kteří si chcete zahrát v létě, halo tady Impulzovi, máte jedinečnou šanci. Takhle nějak to může proběhnout každé ráno. Ty otázky nejsou vůbec těžké a hlavně se vážou k českým prázdninám, které s námi vy, celá rádiová rodina, prožíváte. Jsou vždycky z vašeho kraje, obce, vesnice, místa, kde žijete a ke kterému máte blízko, takže se nezapomeňte připravit na zítřek. Většinou, když voláme, ne většinou, každé ráno voláme ze skrytého čísla. Prostě to zvedněte a vyhrkněte výherní heslo.
1: Halo, tady Impulzovi.
3: Žijeme muzikou. I v létě. Na rádio Impuls.
0: Rádio Impuls. Co na mě vejráš?
1: Vůbec jsem se na tebe nedívala.
0: To jsem divná, Jaromíra.
1: Ne, vůbec jsem se na tebe nedívala.

0: letní písnička od Aby. Poslucháte Halo, tady Impulzovi a za okamžik selhání od Činasky. Zásadní informace pro ty, kteří právě teďka naladili. Debatujeme o dlouhově kosti. Pokud na ní máte recept, jsem s ním. A taky se ptáme už od časného rána. Máte v rodině dlouhově kost?
1: A fleky?
0: Klárinka do toho vždycky hodí vidle. Ona si spojuje s tím, že když člověk jako zestárne potom, tak se mu dělají takový ty, já nevím, na ruku jaterní skvrny, na těle třeba, na rukou,
1: obličeji.
0: Na obličeji taky
1: a není
0: tak
1: to jenom jako ze stáří, to je ze sluníčka a já to mám a já si nemyslím, že jsem stará.
0: Ne, ty
1: jen prostě
0: stará.
1: Flekatá.
0: Ano, přesně tak. Klárinka je zase flekatá ze sluníčka, takže to je taky jako velký ženský problém, který se tady dneska řeší jako podružná linie toho hlavního ranního tématu. Takže přece jenom o své stoleté babičce nám můžete klidně napsat nebo nahrát zkaz přes Radio WhatsApp 65 522 007.
1: Co je?
0: Nic. Vůbec nic, že mě opravdu dokážeš vždycky jako hodit jako na jinou kolej, to je
1: tak
0: neskutečný.
1: Tak viděl jsi to, podívej se, jak to vypadá.
0: Já žádný flek, ale víš, my muži máme trošku jiné vnímání a já opravdu na tobě nikdy žádný flek neviděl. Nevidím ho ani teďka a sorry jako.
2: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Letní den za volantem, znepříjemní kladeňákům nehoda dvou autobusů. Čekejte tam velké komplikace, po vážné nehodě dvou autobusů je stále uzavřená. Silnice 61 u Lidic, policisti odklání dopravu po objízdné trase. Posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a jedeme do hlavního města. Hodně plný je příjezd od Chomutova kvůli omezení u letiště. Dlouhé zdržení naberete na příjezdech do Kbelské, od Novopatské a Cínovecké. 3-kilometrová kolona je na D11 ve směru do Hradce před omezením na 8. kilometru u Nehvist. Míříme na Vysočinu na trase z Humpolce do Pelhřimova, vázne provoz mezi Vystrkovem a Rybníkem. Jsme na jihu Moravy, popojíždí se na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. A kam zdravíme naši dopravní agentku? Obávám se, že to jsou Orlické hory.
2: Krásné dobré ráno, Impulzovi. Mezi Lunchcrownem a Štíty na úrovni Rýdrovic. Jsou tady zaseknutý dva kamiony a je to tu neprůjezdný. Najděte si cestu jinudy.
1: Patříte do velké dopravní rodiny, nahlaste dopravu taky přes aplikaci Impulzu nebo 605 22 007.
3: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. U nás se pojistíte i vyřídíte škodu online.
4: Máte pocit, že potřebujete na chvilku vypnout, že si potřebujete odpočinout, slyšet jen ticho nebo se potkat s poutníky? Máme pro vás ideální místo. Je nahoře Matky Boží v Dolní Hedeči a vezme nás tam Aleš už za chvíli.

0: Rádia Impuls.
1: Se Zuřivcem míříme na poutní místo ve východních Čechách. Je nahoře Matky Boží v Dolní Hedeči. A právě tam vede 7x7 schodu a je to úžasné kouzelné místo.
2: Ale protože se jedná o repliku schodiště z Jeruzalemského paláce Antonia, tak vlastně z úcty ke Kristovu utrpení se chodí nahoru po kolenou.
3: A pojďme šlechat trošku stranou, aby jsme tam ty lidi zase jenom jako nerušili i přes ty dveře.
2: To díky za ten
3: cip to tam probereme. Tak. Impulzovi, vy jste nám už teďka trošku slyšeli, my jsme tady řešili technicky nějaké věci. Jsem kousek od města Králíky, poutní areál, hora Matky Boží v Dolní Hereči a jsem tady s pastorační asistentkou Ludmilou Hráčkovou, která mě tady provází. Dobré ráno a děkuji za váš čas.
2: Dobré ráno.
3: Tak my jsme teďka na strašně zajímavém místě. Tady vlastně uprostřed toho poutního areálu je taková stavba, která je trošičku se vymyká tomu baroknímu provedení, které tady všude kolem nás. A jsou tam schody, vy to popíšete celé a na těch schodech se vlastně člověk, když se po nich chce pohybovat, musí trochu speciálně. Já to nechám na vás, ať to řeknete a vysvětlíme vlastně, o co jde.
2: Jedná se o kapli svatých schodů, to znamená uvnitř vlastně je schodiště, které je replikou schodiště z Jeruzalemského paláce Antonia, to znamená schody, po kterých šel Ježíš Kristus na soud před Poncia Piláta. No a pro mnohé návštěvníky je vždycky to tím prvním, co uvidí, že tam je nápis jen po kolenou, protože nahoru se skutečně chodí jen po kolenou a to z úcty ke Kristovu utrpení, to znamená, že nahoru s modlitbou na rtech nebo ve svém srdci a po kolenou. A je to dobrý symbol pro život, že je dobré, abychom se dokázali zastavit a v vozovkách padnout na kolena, už fyzicky nebo ve svém srdci a jednak si uvědomit cíl, ke kterému směřujeme a také si k tomu cíli, kterým vlastně náš celý náš život, získat pokoru, protože to je nezbytné pro život každého člověka.
3: Máte tady ale i ubytování pro poutníky, jsem koukal vlastně vedle.
2: Pro poutníky slouží hotel Poutní dům, který má svoji restauraci, má vlastně to hotel slouží k ubytování a na klášteře potom vlastně se nabízejí v některých částech roku také programy, ať už různé kurzy, semináře, exercicie, v létě tábory, takže za pár dnů nám na zahradě vyroste mnoho stanů a budeme mít velmi živo.
3: Impulzovi ještě jednou kousek od Králíky, je tady nádherné místo, poutní areál hora Matky Boží v Dolní Hereči a mě tady provázela pastorační asistentka Ludmila Horáčková. Mějte se krásně.
2: Též na shledanou.
0: A přesně takové jsou české prázdniny s rádiem Impuls. Celý tento týden na východě Čech.
4: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
0: Krásné ráno přejí Klárka Šedová.
5: A Honza Daněk.
0: 5 minut před 8:30. Halo, tady Impulzovi. Play.

0: Adamko, já vždycky miluju finále téhle písničky. To graduje. A tady, jak se to jakoby rozpustí? 3, 2, 1. Neskutečný. Normálně mě to po těch letech pořád jako rajcuje. Divný.
1: Tak jsme rádi, že víme, jak na tebe. Bude oblačno až polojasno, přechodně s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i intenzivními, ráno v Čechách mlhy a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. V Havířově aktuálně 18, napsala Vlaďka, a prý prší, a v Karviné taky 18 a lije jako z konve. To jsem se zaměřila teda na jeden kraj, ale to nevadí. U nás tedy v Praze, na Praze 5, zatím neprší, teplota 19 stupňů je pod mrakem, uvidíme, co se z toho vyvine. Pište nám dál, ať už je to o dlouhověkosti, o flecích, anebo o počasí, na náš WhatsApp 605 222 007.
0: Jak říká Klárka, dneska hledáme recept na dlouhověkost. Máte ji v rodině? Ptáme se dneska posluchačů, a pokud máte svůj případ k nahlášení, ze sdílení, tak to udělejte přes aplikaci Rádia Impuls, nebo nahrajte hlasovku nebo textovku přes Radio WhatsApp 605 222 007. Ranní téma zase za chvilku.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bezsemené v Bila klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
10: Deváté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Při havárii dvou autobusů na Kladensku se zranilo 12 lidí, z toho jedna žena těžce. Noční déšť částečně ochladil hořící budovu ve Zlíně, hasební práce ale dále pokračují. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní dopravní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Počet nakažených ebolou v Kongu se zvýšil na více než 2000 lidí a fotbalisté Španělska porazili v semifinále mistrovství světa obhájce Příbra Francouze 2-0 a stali se prvními finalisty šampionátu.
0: Naše zprávařská Krásko, kolika let by ses chtěla dožít?
11: No, stovky.
0: Stovky?
11: Jo.
0: Je to vážně cíl?
11: Jo.
0: Neskutečný, a taky si myslím, že těch 100 je tak akorát. Jo. Pak už ta schránka už
11: no,
0: je to
11: no,
0: takový.
11: Už to nemá.
0: Ale v dobrým zdraví, duševním i fyzicky.
11: No to za prvý.
0: Tak, máte recept na dlouhověkost, milí posluchači? A nebo ji máte v rodině, klidně se můžete svěřit i vy impulzovým do ranního tématu, které za chvilku otevřou Klára Šedová
1: a Honza Daněk.
0: Nádherné ráno do celého Česka přeji Impulzovi, vaše rádiová rodinka.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodinka.

0: Dokola. Součástí Impulzové rodiny je taky Zuzka Bubílková. My jsme s Klárkou dneska, když jsme začali vysílat, říkali schválně s čím, v jakém, co bude mít v komentáři Zuzka Bubílková, protože každý se mě ptá, kolik je jí let, a já vždycky, já nevím, co mezi 50 a smrtí vždycky říkám, protože Zuzana vypadá pořád skvěle a dobře. Tak jsme zvědaví a byli zvědaví, s čím přijde do dnešního ranního tématu na otázku, jaký je váš recept na dlouhověkost. Zuzanko.
1: Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi, nehledám recept na dlouhověkost jako takovou, ale na dlouhověkost v co nejlepší duševní a fyzické kondici. Dožívání ze ztrátou soběstačnosti pro mě nemá smysl.
1: A máte recept na takovou dlouhověkost?
2: Mám své desatero. Neopustit se, nelitovat se, nezůstat doma, nepřibrat, nepoužívat dietu, to je pro mladé, nekouřit, neopíjet se, neizolovat se od pracovního nebo zájmového kolektivu, nepřestat sportovat a nekritizovat všechno a všechny. A ignorovat poznámky podobné té, kterou mi řekla v jedné redakci taková mladá slečna, když jsem se ucházela o spolupráci, prohlásila: uvědomujete si, že vy staří berete místo nám mladým, jak se pak máme prosadit? Odpověděla jsem jednoduše: dělejte to lépe než my.
0: Zuzanko, máte v rodině někoho, kdo se dožil stovky?
2: Můj otec má 98 a do 96 byl soběstačný. Matka se dožila 94 a v dobré kondici byla do 93. Otec do 92 chodil denně několik kilometrů a fotil. Máti celý život vařila zdravou stravu a denně půl hodiny trénovala své problémové nohy. Mimochodem, otci včera zdravotní sestra měřila tlak a nevěřila vlastním očím. Měl 126/72. Vyfotila si ho jako raritu. Být takovou raritou, a nejen co se týče tlaku, je i můj cíl. Vaše Zuzana Bubílková.
1: Luboš Schocně nám napsal: mému dědovi bude letos 98 let a je stále čiperný. Jeho recept je každý den 1-2 piva a dopolední procházka.
0: 1-2 pivka? Ale moc tady nepadaly ty panáčky, co?
1: No to padají, ale oni nám to nepřiznávají.
0: Takhle. To já nejsem příznivce alkoholu obecně. Mně se po něm blbě spí na starý kolena.
1: Ježi, on to neleží. To je strašný.
0: Dělám tady ze sebe dobro era, jo?
1: Prosím vás, nevěřte mu to.
0: Teď jí to nevěřte, co mě? Já bych si teďka dal skleničku brutu.
1: No to víš, že dal.
0: No a máš vychlazené? Máš
1: vychlazené? Ale já si pořídím a budu ti nosit takhle po ránu lahvinku.
0: Ale jen na konci vysílání.
1: Dobře.
0: Ještě před dobrým korcem, chápeš?
1: Chápu.
0: To by bylo to spraví náladu. Krásné dobré ráno vám přeji, Klára Šerová.
1: A Honza Daněk.

0: legendární Genesis, halo, tady Impulzovi a Klárka s Honzou, vaši ranní společníci. Dneska jsme měli ranní téma o dlouhověkosti, díky za všechny vaše recepty, rodino, ale Klárka do toho hodila ještě vidle a chce vědět, když už je teda paní Šedová taky, proč se jí po sluníčku, když na ně vyleze, dělají flíčky na těle. Poradili ti posluchači, jak je odstranit, jak je zlikvidovat a tak dále. Všiml jsem se na WhatsAppu, že si tam vytvořila opravdu velké diskuzní fórum.
1: Byly toho desítky, prosím vás, tak prý to může být i sluneční alergie, také jako hormony se blázní, všechno tohle to je pravda. No ale nejjednodušší rada, a vlastně mi to přijde jako geniální řešení, mi napsala posluchačka, že mám nosit kšiltovku, že mi bude slušet a budu mít na věky klid. A to je pravda. A já jednu mám, je na ní kočička, má vstyčený prostředníček a bude se hodit.
0: Podívej se na mě.
1: Vidíš? Nemáš kočičku.
0: Nemám kočičku,
1: ale kšiltovku máš hezkou.
0: No, a je to. Vlastně, korec se k nám přisadl ke stolu.
2: No a protože si Klára vezme tu čepičku, taky budou všichni říkat místo Hello Kláro, Hello Kitty.
0: To chceš, viď?
1: Můžem, klidně.
0: Vlastník připraven s vtipem a já s dopravou. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme za chvilku na Kladensku, kde havarovali dva autobusy.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina. Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Komplikace přetrvávají na Kladensku, uzavřená zůstává 1.60 u Lidic kvůli vážné nehodě dvou autobusů. Policisté odklání dopravu po objízdné trase. Jsme v hlavním městě. Plné jsou příjezdy Dokbelské, Znovopatské a Cínovecké. Stojí se na příjezdech k Barandáku ve směru na Smíchov. A dvě osobní auta se srazila ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. Připravte se na další zdržení. Pražský okruh směrem na letiště popojíždí mezi Jesenicí a Ořechem. Proti směru je kolona mezi Zličinem a Jinočany. Míříme na sever. V obou směrech se tvoří kolona na D8 před tunely Liboukec a Panenská kvůli opravám. A ještě jižní Morava, tradičně vázne provoz na D1 před Brnem cestou z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Z dopravy je to všechno, tu další můžete nahlásit už Vlastíkovi.
2: Vlastíku, co pro nás máš?
3: Něco bych tady měl takový životní příběh. Poslouchejte. Počkejte, jak to začíná?
1: To byla nejdramatičtější pauza v historii vysílání Rádia Impuls.
3: Já jsem přemýšlel, jestli začíná on nebo ona.
1: Já ti tam dám slovní jingle. 3, 2, 1. Vtip Vlasty Korce.
3: To jsem chtěl, to jsem potřeboval, děkuju. On se k ničemu neměl. Ona mu navrhla. Ty a nechtěl bys se mnou chodit? A on odpověděl. A kam?
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio
1: Impuls. Tuhle od Jirky Korna úplně zbožňuju. Naleďte se taky na vlnu Impulzovic krabičky. Robinson bylo mé jméno.

0: rádiu patří hlavně muzika, která vám dělá radost, to je jasná věc. A my na Impulzu žijeme muzikou. A my v ranním vysílání vlastně taky. Ale samozřejmě, že sdílíme i své příběhy. Já vím o Klárce, že by strašně moc chtěla jezdit s ještěrkou, vysokozdvižným vozíkem. A byla ke svému snu dneska strašně, ale strašně blízko.
1: Vysokozdvižný vozík, Ježíši Láďo, nekecejte, to je boží.
0: To je Klářin sen, to je Klářin sen, ona by chtěla jezdit s vysokozdvižným vozíkem.
1: Je, a jaký to je, Ládi?
2: Jo, dobrý.
1: Já cítím, jak vám to tam pípá, co jste couval?
0: To když couvá.
1: Ježíš, to je pecka.
0: Jasná věc, tak to máme úplně autentický vstup teďka. Bohužel jsme se s Láďou nedomluvili na tom, jestli by Kláru povozil na ještěrce.
1: Já nechci povozit, já to chci řídit.
0: Přesně, ale tady narážíme na jednu věc. Co zákoník práce, co pravidla práce a tak, co kdyby došlo k úrazu a tak dál. Je možné, aby si Klára někdy zařídila s ještěrkou? Co myslíte, milí posluchači? Je to zároveň výzva pro ty, kteří tuhle práci třeba dělají. Pokud Klárce pomůžete splnit její dětský sen, samozřejmě vám bude vděčná.
1: Jak moc?
0: Když tak nám klidně napište na náš e-mail impulzavi@impuls.cz. I zítra mezi 5. a 9. Klára Šedová.
1: A on za daně.
0: Teď

0: Středa 15. červenec, první měsíc prázdnin se dostává pomalu a jistě ke své polovině. Za chvilku nás čeká 7 pecek v kuse a bez reklam, no a já se podívám na počasí. V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo. Jinak bude oblačno na zbytku území až polojasno, ojediněle, přechodně místy s přeháníkami nebo bouřkami, ojediněle i intenzivními. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách 17. Za chvilku nás čekají zprávy, ve kterých se podíváme na Kladensko, kde konkrétně u Lidic se srazily dva autobusy městské hromadné dopravy. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Ladíte Impuls, bude 9.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
5: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Po srážce autobusu na Kladensku je 17 zraněných. Noční déšť ochladil hořící budovu ve Zlíně. Fotbalisté Španělska zneutralizovali Francii. S 9. hodinou jsou tu další zprávy s Katkou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: U Lidic na Kladensku zasahují všechny záchranné složky. Ráno se tam srazily dva autobusy pražské integrované dopravy. Situaci sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
9: Dobré dopoledne. Linkové autobusy se srazily před 7 hodinou na silnici 1/61 na pomezí Lidic a Buštěhradu u odbočky na Lidice. Záchranáři na místě aktivovali traumaplán. Ošetřili 17 lidí. Jedna žena má středně těžká zranění. Vrtulník ji přepravil do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další zranění jsou lehčí, jedná se o úrazy rukou, nohou a odřeniny, zjistila to ČTK. Po ošetření zamířili do okolních nemocnic. Traumaplán středočeští záchranáři ukončili asi po hodině. Podle prvotních informací policie, jeden z autobusů jel po hlavním tahu, druhý vyjížděl z vedlejší silnice. Pro nezraněné cestující přijela náhradní doprava ze Slaného. Silnice první třídy číslo 61 je kvůli nehodě dál zavřená. Vyšetřování a dokumentování nehody na místě potrvá zřejmě až do odpoledne. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
8: Hasiči 7. dnem likvidují požár výškové budovy ve Zlíně. Noční déšť požářiště částečně ochladil. Hasiči však nadále prolévají vodou sutiny objektu, který se minulý týden zhroutil. S vyhledáváním ohnisek hoření pomáhá dron vybavený termokamerou. Příčinu požáru zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Podle jejich odhadu to může trvat i několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti.
2: České prázdniny s rádiem Impuls.
8: V rámci českých prázdnin jsme s Impulzem stále na východě Čech. Dnes si představíme další dva šikovné řemeslníky. Náš reportér Tomáš Kabát vyráží na Trutnovsko a Náchodsko. Dobré dopoledne. Tak s Tomášem se spojíme později. Evidovaných případů eboly v Kongu je přes 2000. V noci na dnešek to podle agentury Reuters uvedly vládní úřady. Světová zdravotnická organizace dodala, že skutečné počty nakažených mohou být i několikanásobně vyšší. Výskyt nových případů eboly se jí nedaří trasovat. Na nemoc zemřelo 754 nakažených. V Kongu působí řada Američanů na humanitárních, zdravotnických či náboženských misích. Jednoho nakaženého ebolou přijalo v pondělí Německo, léčí se ve Frankfurtu nad Mohanem. Je už druhý v pořadí. Američan s ebolou se v zemi léčil už v květnu. Další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizovaný v Česku.
2: S impulzem na fotbal.
8: Favoriti na mistrovský fotbalový titul jsou ze hry. Francie padla v semifinále se Španělskem 0-2. Zahraje si tak v sobotu o třetí místo. Španělům se může povést totéž, co v roce 2010, kdy ovládli světový šampionát coby úřadující evropští mistři proti Nizozemsku. Na svého soupeře si ale musí ještě počkat. Semifinále mezi Argentinou a Anglií proběhne dnes od 21 hodin našeho času. O titul světového šampiona se bude hrát v neděli. Impuls bude pro vás vše sledovat, tak zůstaňte s námi a užijte si teď dopoledne s Vlastíkem Korcem.
0: Ano, budeme startovat, začínáme s tím naším osvědčeným programem 7 pecek v kuse a bez reklam. Pochopitelně Španělsku gratulujeme, já na to koukám, to byl fotbalový koncert.
8: Máš.
0: Ano, je to tak, 7 pecek v kuse a bez reklam a myslím si, že dnes to bude laděno lehce do sportu, stačí, když budete poslouchat.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte dopoledne s Dobrým Korcem a je čas, abychom zahráli pro milionové kolegy. Komu volám a kam jsem se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milan Svoboda.
1: Dobrý den, Milane. Kde jste, co právě děláte? Jste v práci?
2: No, teď už jsem z práce vyšel a půjdu si zahrát florbal.
1: Teda, vy se máte, dobře žijete. No a pro koho chcete zahrát? Kdo jsou vaši milionoví kolegové?
2: A milionoví kolegové jsou moji spoluhráči z florbalu, takže bych chtěl zahrát všem z mýho týmu, ale vlastně všem florbalistům celý České republiky.
1: A to je pravda, můj syn taky hraje florbal, je to vášnivý florbalista, my hrajeme za Kanonýry Kladno, tak se snažíme. Děkuju, to je super, to jsme tady ještě neměli. Já jsem rád, že jste se zaregistroval na www.impuls.cz. Jak probíhala ta registrace?
2: To bylo easy, to zvládne úplně každý, od mladých i po starý.
1: Dobře, děkuji vám moc, mějte se hezky, florbalu
2: taky,
1: star.
2: Děkuju.
1: A těch dalších 6 písniček doufám, že si užijete. Naschledanou.
2: No jasně, naschle. Hezký den.
0: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádio

kousek místa na spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát? Tvoje tváře důležitá.

0: Rádio Impuls 7 Pecek. Ta nejlepší muzika do práce.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí se šéfem, co se po mně vozí.

0: Maličká krásná Fergie zpívá, že velký holky nepláčou. Ono se říká, že velcí chlapi taky nepláčou, ale zase sem tam si zaplakat, uronit slzu, ono to je osvobozující a očišťující. A navíc bych řekl prostě jednoduše, je to lidský, není to politický a je to zadarmo. A když se u těch věcí, které jsou zadarmo, tak připomínám, že vždy každé dopoledne hrajeme pro milionové kolegy 7 pecek v kuse a bez reklam. Teď jsem dohrál 7. písničku, zítra se může hrát pro vaše milionové kolegy. Stačí proto udělat jedno jediné, registrovat se na www.impuls.cz, napsat tam kontakt, jak bych se k vám mohl propracovat, mám na mysli samozřejmě telefon, a když mi tam napíšete, pro koho chcete hrát, proč jsou vaši kolegové milionoví, tak se do toho pustíme a zítra se bude hrát pro vaši skvělou partu. Připomínám, je to zadarmo a udělá to radost k nezaplacení.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio.

0: Vlasty Korce.
1: Je středa 15. července, začneme ve vzduchu. Před 110 lety založila dvojice amerických podnikatelů společnost vyrábějící zbrojní systémy a letadla Boeing. Sedmdesátiny dnes slaví americký hudebník Joe Satriani. Ano, tohle je jeho tvorba. Je to kytarový virtuos, který jako jeden z mála dokázal porazit téměř výhradně instrumentální hudbou. A teď zpátky k nám. Přesně před 35 lety vznikla Policie České republiky. Historii klíčového bezpečnostního sboru připomene reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne. Ten Joe Satriani, to je ďábel, co?
2: Pěkné odpoledne, přesně tak, ale teď budeme hrát trošku podle jiných not.
1: Dobře.
2: Policie České republiky vznikla 15. července 1991 přeměnou hochů z 5. B veřejné bezpečnosti, která byla součástí komunistického sboru národní bezpečnosti. Hlavní funkce a poslání policie asi všichni známe, pomáhat a chránit, to bylo ústřední heslo náborové kampaně v roce 2008, dnes už je to zavedené motto. Já se na policejní vývoj podívám z trochu jiného úhlu pohledu, a to je vozový park. Jde o auta, která můžeme potkávat prakticky každý den. Nová policie, jak si asi pamatuješ, samozřejmě začala bílo-zeleným barevným schématem s výrazným nápisem policie. Nejčastěji používala škodovky, Favorit a Felici, jako v tu dobu asi většina Čechů. To byla první polovina 90. let. Později se začaly přidávat Fabie, jedničkové, dvojkové Octavie a také Superby. Výrazná změna ve zbarvení přišla kolem roku 2008. To už se policie začala barevně přibližovat k tomu, jak ji známe dnes, tedy stříbrno, modro-žluté reflexní schéma, to aby byla víc vidět. Po roce 2010 pak policisté začali používat i auta jiné výroby než české. Postupně v jejich vozovém parku také začaly přibývat různé terénní auta, SUVčka, dodávky a tak dále. Ale ty používají především speciální útvary, jako třeba dopravka nebo zásahové jednotky.
1: Přesně 35 let uplynulo od vzniku Policie České republiky. Dnešní výročí připomenul reportér Vítek Zábranský. Děkuji a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

Tak nevím, jak by to chlap s filozofií, která je ukrytá v téhle písni, jak dlouho by to vydržel. Jen se hádej, nic, klidně mi všechno vyprávě, já tě mám stejně rád, já nevím. To by musel být Buddha, musel by nosit pořád oranžový oblečení od rána až do večera. Já nevím, já bych to asi nedal, ale za chvilku Dan Bárta, Anaka, další muzika připravena a také aktuální dopravní zpravodajství. Kvůli požáru kamionu je ucpaný příjezd do Prahy ze Strakonic na úrovni z Braslavy. Určitě laďte impulse, za chvilku se koukneme na silnice.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka hlásí se Lenka Roštoková, tedy profík z Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy ze Strakonic u Zbraslavy u sjezdu na Lipence kousek za Cukrákem zasahují hasiči u požáru kamionu. Nezapomeňte na záchranou uličku. Po nehodě dvou autobusů je stále neprůjezdná silnice 61 mezi Chomutovskou D7 a Buštěhradem u Lidic. Na D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 178 a 196 kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se připravte na 2-kilometrovou frontu před 8 kilometrem kvůli omezení. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti kvůli omezení, a to jak ve směru z Prahy, tak i ve směru od Chomutova. A zdržení očekávejte v Praze na příjezdech do Kbelské, od Novopatské i od Cínovecké.
1: Spolupráce s našimi dopravními agenty je klíčová, to jistě všichni víte a my si to uvědomujeme. Pomáháme si navzájem a proto teď do vysílání vstupuje kamioňačka Kačka, která nám hlásí potíže na D1 ze 196. kilometru. Kačko!
3: Ve zúžení ze směru od Vyškova na Brno stojí porouchaný osobní auto v pravým pruhu, tak si dejte pozor, už se to dost štosuje. Ahoj!
1: Ahoj Kačko, věřím, že máš auto pěkně naleštěný, že to tak holky mají, když jedou s těma velkýma autama.

0: Žijeme českou muzikou. Anaka, nelítám nízko. Tady je Impuls, už vysíláme na další zpravodajské relaci. Ano, chystáme zprávy důležité pro život. Mimo jiné budeme hovořit o tom, že v Aši hoří průmyslová hala. Více v našich zprávách, ale teď počasí bude oblačno až polojasno, ojediněle, místy s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i intenzivními. Pozor na to, nejvyšší teploty 23 až 28 v tisíci metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia. Ve studiu Kačka Palejová, ahoj.
1: Ahoj.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
4: Halo, tady Impulzovi.
3: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
5: Po nehodě autobusu na Kladensku je 17 zraněných, v Aši hoří průmyslová hala. Lokální déšť na trable se suchem nestačí. Je 10 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: 17 lidí se zranilo po srážce autobusu na Kladensku. Záchranáři uvedli, že jedna žena má středně těžké zranění hlavy. Vrtulníky přepravil do pražské ústřední vojenské nemocnice. Další zranění jsou lehčí. Jedná se o úrazy rukou, nohou a odřeniny. Silnice 1/61 je podle policie uzavřená. Vyšetřování a dokumentování nehody na místě potrvá zřejmě do odpoledních hodin. V Aši hoří průmyslová hala. Podle prvotních informací oheň zasáhl střechu budovy firmy na zpracování kovů Technotool. 8 českým jednotkám hasičů pomáhá další z Německa. Vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4 možných. Podle mluvčího krajských hasičů Žižky škoda předběžně přesáhne 1 000 000 korun. Už celý týden je v centru pozornosti požár budovy číslo 34 ve Zlínském průmyslovém areálu. Hasiči likvidují poslední ohniska plamenů, vyšetřovatelé pátrají po příčině.
7: Nenaplnily se obavy z prudkých bouřek, které by mohly stát za další devastací torza budovy, takže se bude nutno spoléhat na statiky, jejich odborné posudky a následně na demoliční čety. Vyšetřovatelé mají velmi stíženou práci, část budovy se zřítila, dostat se na místo epicentra a počátku do 9. patra, kde začalo hořet ve skladu obuvi, to je zatím prakticky nemožné. Každopádně se pořád ještě hasí zbytky železo-betonových částí stavby. Ty podle expertů zahořely až na 1000 stupňů. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
5: Včerejší bouřky zalily většinu Česka, nebyly ale tak intenzivní, jak se předpokládalo. Meteorologové proto večer mírnili výstrahu z velmi silných bouřek na Selné. Situaci se suchem déšť stále nevyřešil. Nejvíce pršelo na severu a východě Čech a také na jihovýchodě Moravy. Naopak jih Moravy zůstal skoro bez srážek. Tam se situace se suchem proto může ještě zhoršit. Přeháňky a bouřky se mohou objevit i během dnešního odpoledne, měly by být ale jen lokální.
6: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
5: Finanční příprava na stáří je pro řadu Čechů záhadou. Podle průzkumu agentury Ipsos polovina lidí očekává, že jim státní důchod nahradí přes 50% současného příjmu. Realita je ale v mnoha případech složitější.
8: Většina padesátníků nemá jasný finanční plán na důchod. Problém přitom není v tom, že by o životě v penzi nepřemýšleli. Často ale neví, kolik, jak a kam si rezervu správně ukládat, říká analytik agentury Ipsos Michal Straka.
9: Bohužel většinově týkáme ke spořícím účtům, což jako určitě není způsob zajištění na důchod. Tam je potřeba samozřejmě udělat si nějaký dynamičtější mix.
8: S finanční přípravou na důchod pomůže nový projekt České bankovní asociace s příznačným názvem Máš to spočítan. Radek Šalša za asociaci říká, že web zájemcům odpoví na klíčové otázky.
10: Si můžou spočítat to, kolik můžou čekat od toho státu, kolik jim bude chybět do jejich životního standardu, protože očekávání obecně v populaci, že dostanou až 70% své průměrné mzdy. Realita je kolem 40%.
8: Obecně podle odborníků platí, že čím dřív začneme spořit, tím menší částku musíme odkládat. Zároveň v čase můžeme očekávat vyšší zhodnocení našich vkladů. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
0: Další hodina, hodina nabitá k prasknutí, jedeme s úsměvem a s Jirkou Kolbabou, se podíváme na norské ostrovy, je toho dost, laďte Impuls.
3: Dopoledne s Dobrým Kurcem na rádiu Impuls.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden ve východních Čechách. Tam, kde voní perník a hory se vám nabízejí na procházku. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: dokonalá balada, ona se brání Petr Muk. Za chvilku doprava, uzavřená zůstává silnice 61 mezi Kladnem a D7 u Buštěhradu.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Ano, náš skvělý úsměvavý projekt jede dál, další etapou, další kapitolou. A do vysílání se nám hlásí náš skvělý kolega Petr Berka. Peťo, ahoj.
2: Dobré dopoledne tobě i posluchačům, Vlasto. I dnes má náš projekt Jezdíme s úsměvem zelenou a míří za vámi s parádními odměnami. Odměny jsou i dnes v jednom černém pytli, do kterého si sahne pro svou odměnu ten nejrychlejší z vás, který se mnou dneska dorazí jako první po 14. na danou čerpačku OMV. Řeknu teď jenom opravdu těžkou nápovědu. Jedeme do jižních Čech a taky řeknu, že tu kdysi sídlili lidé spjatí s dvorem nebo správou panství. Další nápověda až po 12. a já jsem zvědav, Vlastíku, jestli aspoň trošku tušíš, stejně jako posluchači, kam máme namířeno. Odměny jako tankování na rok zdarma nebo na měsíc, káva Viva na měsíc a tak dále. To jsou přece odměny, které za to stojí v dnešní době. Pojďme ještě připomenout malou soutěž o 500 korun na cokoliv OMV za jednoduchou otázku. Tu položím, jak je zvykem, až v odpoledním vysílání po 12. hodině a kdo bude nejrychlejší s odpovědí, tak 5 kilíčko, tedy příjemná 500 na cokoliv, bude určitě příjemným bonusem. Tak asi vše pro tuto chvíli, díky za pozornost a nezapomeňte, na Impulzu jezdíme s úsměvem.
0: No, jezdíme s úsměvem, ale kamaráde, ty jsi mi žádný úsměv na tváři nevyloudil, protože já nevím, já jsem jak Goro před Tokiem, nebo jsem ztracen na kře ledové. Tvá nápověda mě nechala úplně chladným. A nebo mě úplně vytočila. Teď nevím.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Ano, je zde doprava 007. Stále je přerušovaný provoz mezi Kladnem a dálnici D7 na silnici 61 u Buštěhradu. Hasiči zde likvidují následky nehody dvou autobusů. Po požáru nákladního auta je omezený provoz na příjezdu do Prahy směrem od Strakonic na silnici 4 u Zbraslavy. Kolona má skoro 3 kilometry. Ještě okres Český Krumlov. Na místě máme svého dopravního agenta. Haló, kdo je na příjmu?
2: Tady kazatel. Jdete z Vyššího Brodu do Frimburka. Tak v Loučovicích jsou kazatele a kážou, tak pozor.
1: Ano, jeden z příkladných agentů 007. Děkujeme pěkně, kazateli. Já tam pošlu nějakou další muziku a budu přemýšlet o tom, cože si nám vlastně poslal, jak to tam vypadá na té situaci a na tom místě.

0: typicky letní melodie. Hanna Zagorová, Petr Kotval, Standa Hložek. Ahoj léto! Já připomínám, že v rámci letošního léta si na Impulsu vychutnáváme české prázdniny a také s nimi naše koncertní soboty. Tentokrát vám ve víkendovém živáku Rádia Impulse zahraje kapela Jelen, tak ať už budete u vody, na zahradě, nebo na chalupě, nebo v autě na cestě někam, v sobotu večer si udělejte čas na pořádnou dávku živé muziky. Připomínám, víkendový živák Rádia Impulse v sobotu začíná přesně ve 20.00. My teď za chvilku přivítáme Déšť s Helenou Vondráčkovou a potom s Jirkou Kolbabou razíme na Norské ostrovy.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
6: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
5: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdní kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Rádio Impuls. Slavte s námi.
7: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
12: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
15: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, ahoj.
2: Ahoj Vlasto, dnes budeme naposledy na Lofotských ostrovech v Norsku.
1: Dobře, a co jsi pro nás tedy připravil?
2: Já bych chtěl dokončit tu cestu, protože když jsme teďka v té jižní části Lofotských ostrovů, tak stojí za to všimnout si při odjezdu z toho hlavního města několika zajímavých objektů a hlavně vesniček, které potom následují až po ten nejjižnější cíp. A když jsme vyjeli z hlavního města, tak tam je vždycky takový úžasný kostel, kde se Kabelwalk, je to celodřevěný kostel, námořnická katedrála, někdy se také někdy říká Lofotská katedrála. Toto místo bylo prý osídleno již ve 12. století v čase vikingů a vůbec celé to západní pobřeží je nesmírně dynamické, můžeme tady navštěvovat skvělé pláže, některé ty pláže vypadají jako někde v Karibiku nebo v Pacifiku, třeba z Kreda. Navštívit vesničku Henningswear je nezapomenutelný zážitek, protože tam je to slavné fotbalové hřiště. Ta vesnice je rybářská a je velmi populární. Dá se říct, že se tady v podstatě sjíždí celý svět. Jsou tady ty sušáky na ryby. Je tady skvělý, velice fotogenický přístav s barevnými loděmi a jsou tady hotely, restaurace, skvělá pekárna, kterou neopomene navštívit každý, kdo ji objeví a nebo je na ní upozorněn. Ale většina lidí se jezdí kvůli tomu slavnému fotbalovému hřišti. A to by tebe jako sportovce mohlo nesmírně zajímat. To fotbalové hřiště je postaveno na ostrově a ty záběry z hora nebo prostě z nějakého vyvýšeného místa, tak ty opravdu vždycky stojí za to, protože to je opravdu originalita velká. Tady, když zakopnou míč, tak ten míč letí do moře a je potřeba asi, aby motorový člun tam někde objížděl a sbíral a ty míče zase vracel zpátky do hry. Nevím, jak tohle funguje, pravděpodobně takto a je to zážitek. A o těch dalších fenoménech tohoto regionu, myslím jihu Lofot, tak si řekneme po písničce.
1: Jirko, díky, skvělé, zajímavé to hřiště, musím vidět.
0: Cestovatel Rádia Impuls.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: My jsme zpátky, Jirko, pokračuj, čím nás ještě zaujmeš, co tam máš za perly?
2: Každopádně jedeme-li potom na ten jih, tak navštívíme vesničku, která je napsána v UNESCO a jmenuje se Nusfjord. To je zrekonstruovaná rybářská vesnička, která opravdu je teda unikátem, velikým unikátem. Dneska už se tam vybírají dokonce i poplatky, protože ti turisté, kteří sem jezdili, tak už toho bylo asi příliš, tak to trošku tímto aspoň zredukovali. Vesnice Rejne je úplně uchvatná a velmi fotografická, možná jedna z nejkrásnějších vesniček, jaké jsem kdy na světě viděl. Stejně tak vesnice Hamnej, kde je jedna restaurace s fantastickou krabí polévkou, tak když je čas, tak se tam vždycky rád zastavím. Tady najdeme třeba i ty fantastické typické domy, bílé, žluté, červené, dřevěné domy rybářů nebo místních obyvatel, které tady stavěli po staletí. Posouvíme-li se dál, tak můžeme navštívit vikingskou slavnostní síň, která se jmenuje Lofotr a je v Borgu a tam má 80 metrů. Tam se dozví něco právě o období vikingů a jak různě žili a co vařili, co jedli, jaké měli vztahy sociální ve skupině. A tak to je také zážitek, když si odneseme informace, které můžeme posléze třeba využít pak, když si chceme zasadit tu návštěvu do jakéhosi historického kontextu. Všude nás můžou provázet trolové, ti démoni, od nich nemůžeme často čekat nic dobrého, kteří nepřejí bohům ani lidem. A bývají to muži i ženy a mohou být velcí jako myši, ale také o moc větší. Žijí v lesích a horách, jsou zarostlí, vousatí, skřetí, mají dlouhé nohy, čtyři prsty, ocasy a mnoho lidí říká, že na ně nevěří, ale stejně nakonec, když je vidíte, tak posetnění přinesou před dveře trošku vody a sušenku, aby si právě ty troly, ve které snad věří skoro všichni Severané, aby si je udobřili. Tak, naslyšenou.
1: Jirko, děkuju, skvělá práce, o těch trolech to je skvělé povídání, ale mě jako otce nejvíce zaujalo to jméno vikingské slavnostní síně. Lofotr. To je přece paráda.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Pochodem vchod skvělá Ivon Přenosilová a velký hit v Impulzovic krabičce Boty proti lásce. Za chvilku doprava. Silnice 61 je po nehodě mezi Buštěhradem a Kladnem už průjezdná. Tak mám dobré zprávy. Mrknem na Kladensko a taky dál.

0: Budík vypnutý, kafe hotový a Radio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Doprava 007.
2: Pojďme do toho, jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Co tam máme? Ozvali se agenti 007. Tak tedy, začíná Lenka Roštoková z Global Assistance. Halo.
3: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy u sjezdu na Mělník na 18. kilometru bouraly dva kamiony v pravém pruhu, kolona má necelý kilometr. Ucpané silnice 16 z Mělníka do Velvar u Nové Vsi před nájezdem na ústeckou D8. Na příjezdu do Prahy ze Strakonic u Zbraslavy u sjezdu na Lipence kousek za Cukrákem se rozjíždí kolona po požáru kamionu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se připravte na 2-kilometrovou frontu před 8. kilometrem kvůli omezení. Dopravní omezení vás zdrží na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti kvůli omezení, a to jak ve směru z Prahy, tak i ve směru od Chomutova. A zdržení očekávejte v Praze na příjezdech do Kbelské, od Novopatské i od Cínovecké.
2: Děkuji pěkně za hlášení a já bych se rád rozloučil dobrou zprávou. Ano, dopravní okénko zavíráme pozitivně. Silnice 61 je po nehodě mezi Bouštěhradem a Kladnem už volně průjezdná. Agenti 007, ozvěte se nám na číslo 605 222 007 anebo to zkuste se ozvat přes aplikaci. To nahrávání je zábavné a navíc aplikace nabízí třeba i možnost poslechu našich sesterských stanic nebo také přihlášení do hry Halo, tady Impulzovi.

0: Ještě jednu noc a jeleni na vlnách Rádia Impuls. Chystáme se na zprávy ve zprávách. Zpráva o tom, že na Praze 10 se střílelo a policejní hlídky v Praze už jsou na místě. Co aktuální informace o počasí? Bude oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, místy intenzivní teploty 23 až 28.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl? Řekl by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
5: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulsem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset. I domácí a slovenská špička jako Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Richard Miller, MIG 21 a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
6: Vyjela k oznámené střelbě v Praze 10. Extremistku Líbichovou veze policie do Německa. Kontroloři na Karlovarském festivalu odhalili nepravosti. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Policejní hlídky v Praze vyjeli k oznámené střelbě, které mělo dojít v Herbenově ulici v Praze 10. Policie to uvedla bez dalších podrobností na síti X. Bližší informace agentuře ČTK zatím nezdělil ani policejní mluvčí. Podle policie na místo jeli všechny dostupné hlídky. Pravicová extremistka Líbichová se vrací do Německa. Česká policie ji dnes převezla do sousední země, kde má nastoupit do vězení. Z litoměřické vazební věznice ji eskorta odvezla ráno a německým kolegům ji předá ještě dopoledne. Policisté to uvedli na síti X. Asi před hodinou eskorta překročila česko-německou hranici. 55-letou Líbichovou původně německé soudy odsoudili jako muže Líbicha, mimo jiné za štvaní lidu, pomluvy a urážky. Líbich si ale prohlášením na matrice úředně změnil pohlaví. A teď se identifikuje jako žena. V Německu to vyvolalo debatu ohledně zákona o sebeurčení. Podle německých médií možnost změny pohlaví prohlášením totiž Líbich využil účelově, aby se vyhnul mužské věznici. Obchodníci na Karlovarském filmovém festivalu hřešili. Kontroloři například odhalili, že prodávají alkohol mladistvím. Špatně pro stánkaře dopadlo přes 40% kontrol. Mluvčí obchodní inspekce František Kotrba dodal, že nepoctivá byla čtvrtina obchodníků.
7: Většinou se jednalo o nedodržení deklarované míry nápoje nebo hmotnosti pokrmu či neumožnění spotřebiteli ověřit si správnost podávaného množství, protože prodávající neměli k dispozici úředně ověřená měřidla.
6: Celkem inspektoři provedli na Karlovarském filmovém festivalu téměř 120 kontrol. O prázdninách přibývá na Šumavě úrazů dětí. Chirurgové klatovské nemocnice hlásí v prvních týdnech školního volna až 50% nárůst. Ošetřují hlavně děti po pádu z kol, koloběžek a inline bruslí.
8: Chirurgové ošetřují také děti po pádu u bazénu nebo skoku z větší výšky a řezné rány i popáleniny, ať už z táborových činností nebo těch, kdy pomáhají rodičům na chatách. V posledních letech ubývá pádů z trampolín nebo stromů, tam už děti moc nelezou. Výrazně ale přibývá úrazů z elektrokoloběžek, často v případech, kdy chybí helma. Vyšší počty úrazů dětí hlásí i krajští záchranáři. Sem patří i tonutí. Základem je nepřeceňovat své síly. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
2: s impulzem na fotbal.
6: Fotbalový světový šampionát nafoukne porci zábavy. Poločasová přestávka ve finále bude v neděli delší než obvyklých 15 minut. Hudební show po vzoru třeba Super Bowlu ji může podle médií prodloužit až na dvojnásobek. Během vrcholu mistrovství světa ve fotbale mají vystoupit například popové hvězdy Madonna nebo Shakira. Prvním finalistou se včera stalo Španělsko po výhře nad Francií. O druhém rozhodne dnešní zápas Anglie s argentinskými obhájci titulu. Zápas o zlato začne v neděli v 9 hodin večer. Ze zpráv 11 je to všechno. Impuls má ještě pro jednu hodinu pod palcem vlastní Korec.
0: Abych se přiznal, tvé zprávy mi dali zabrat. Nejdřív Lieblingová, vlastně Liebling, nebo Jan? Libich, nevím, kam ten svět spěje. A pak, prosím tě, Super Bowl, mezi finále bude velká poločasová show, jo?
6: No, teďka na světovém šampionátu.
0: No to snad ne, to snad ne, no tak to jsem zvědav. Děkuju, ahoj. To jsou mi věci, to jsou mi změny. Naší jistotou je Aleš Růžička, který je ve východních Čechách a dnes navštívil významné poutní místo.
2: Dopoledne s dobrým Korcem na rádiu Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jelen a její koncert z Benátské s Impulzem. Rok 2024 Benátská. Koncertní energie a úžasná atmosféra. Sobota v 8 večer. Víkendový živák

0: Hořkosladký valčík střídá víceméně hořká symfonie dopravní. Kolonu čekejte na D11 za Prahou směr Hradec Králové, ale potom Kim Appleby a hit Don't Worry, anebo Iveta Bartošová s hitem, který patří neodmyslitelně k tomuto období. Hit se jmenuje Léto.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
3: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
2: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.

0: už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Pojďme na to, jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení nám vázne doprava na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové před exitem 8. Zdržení je do 10 minut. Práce silničářů zdržují provozy na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem v úseku mezi Vystrkovem a Onšovicemi. Korona je z obou stran. A z Přerova se ozývá náš věrný dopravní agent 007. Kdo tam?
2: Hulavý Charlie zdraví. Na příjezdu do Přerova od D1, tam na té 50 na kraji stojí četníci, venku stojí, vypadá to jako s foťáčkem, tak se aspoň se usmívejte teda, jo.
1: Čárlík se hezky odvázal, děkujeme za hlášení, kuci holky, takhle to má být, tak se nám to líbí. Vážíme si naší spolupráce, ostatně pomáháme si navzájem. Vy nám dáte matroš a my ho pošlem do světa. My jsme takový distributoři vašich informací, 605-222-007. Ale dodávám k tomu ještě jedno jediné, že ten váš matroš je vždycky dobrý.

0: taková zamilovaná a přišel mi tady vzkaz zároveň s dopravní informací. Doprava z Prahy do Benešova je v pořádku. Tu zprávu mi posílá Milas a zároveň tuhle zamilovanou letní písničku posílá své Editě. Prý miluje jako blázen. Když jsem u těch přání, tak dnes ráno jsme hráli pro milionové kolegy a pokud si dobře pamatuju, tak se nám dnes dovolal Milan Svoboda a chtěl těch 7 pecek v kuse a bez reklam poslat všem florbalistům, protože zrovna ráno skončil v práci a šel si ten florbal zahrát. My jsme taky tak trošku florbalová rodina, ale proč o tom mluvím? Jestliže i vy máte své milionové kolegy, tak jim můžete nechat zítra po 9. zahrát 7 pecek v kuse a bez reklam. Co proto stačí? Registrovat se na www.impuls.cz. Registrace je jednoduchá a prostá a já už se těším na to, komu budu zítra ráno volat. Tak teď pro ten zamilovaný páreček a nejenom pro něj. Kapela Miraj a hit Oči.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
9: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
8: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
9: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
8: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Vony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
13: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Se Strejdou Brucem jsme právě teď na ulicích Filadelfie. Dokonalá skladba, taky skvělý film, ve kterém exceloval Tom Hanks. Ale to už je dávno. Pojďme do reality. Zuřivý reportér Aleš Růžička se dnes v rámci českých prázdnin s rádiem Impuls vydal do východních Čech. Aleš navštívil významné poutní místo s klášterem nedaleko Králíků.
1: No a konkrétně jde o poutní areál Hora Matky Boží v Dolní Hedeči. Proč se toto místo stalo poutním, mi vysvětlila tamní pastorační asistentka Ludmila Horáčková.
2: Sem putovali lidé už před 300 lety, byť tady byl holý kopec nad městem, protože tady se mluvilo a byl tu pramen, kterému se říkalo zázračný nebo také mariánský. A k tomuto pramení vlastně již v tom 17. století přicházeli poutníci a mezi nimi důležitá osoba, postava, malý kluk, Tobiáš Jan Becker, syn králického pekaře, který slíbil, že až bude velký, tak postaví paní Marii kostel na tom holém kopci.
3: Ano.
2: A on to splnil, proto jsme tady.
1: No a teď k tomu klášteru. Takže jaký řád tady pobýval?
2: 200 let tady byli servitér, holní řád mužský, potom 100 let tady byli redemptoristé, to ale bylo narušeno vlastně komunismem, kdy tady byl internační lágr, kde tu byli vlastně zavření kněží a řeholníci bez jakéhokoliv odsouzení či obvinění. A teď vlastně od roku 2013 je ten areál spravovaný biskupství nebo diecezí Královéhradeckou a tady vlastně ten klášter je provozovaný jako duchovně rekreační centrum.
1: Poutní areál Hora Matky Boží v Dolní Hedeči je krásné a silné místo, tak si ho nezapomeňte napsat do seznamu památek, které stojí za to navštívit. Hezký den, Aleš Růžička, Radio Impuls.
4: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
5: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

Naprosto dokonalá, skvělá písnička Simpulzovic, krabičky, Václav Neckář, pohádková, miluju a maluju. Za mě minuta 38 je málo. Já bych miloval a maloval minimálně 10 minut. Každý den. Za chvilku doprava, pomalu to jede na D11 před exitem 8, směrem z Prahy na Hradec Králové. Další muzika, Shawn Mendes, zaspívá hit, který se jmenuje Señorita, a potom se budeme radovat z běžných drobností, které můžeme potkat každý den.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková, Global Assistant. Haló.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 178 a 196 km. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Dopravní omezení vás zdrží na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem a na silnici 13 z Mostu do Teplic v Bílině. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se připravte na 2-kilometrovou frontu před 8. kilometrem kvůli omezení. Omezení vás zdrží také na dálnici D7 na příjezdu i výjezdu z Prahy u Ruzyně. Na Pražském okruhu ve směru z dálnici D1 na letiště popojíždí nesouvislé kolony hlavně kamionů od Modletic k Ořechu ve směru z letiště na dálnici D1 od plzeňské D5 k Ořechu. A v Praze řidiči popojíždějí na příjezdech do Kbelské ve směru od Novopatské i od Cínovecké. Global Assistant Lenka.
1: Děkuju pěkně, jsem rád a miluji, když volají agenti 007. My se teď přesouváme do Mělníka a já se ptám, kdo volá. Haló.
3: Ahoj Vlastíku, tady Zlatá rybka. Mám tady jedno hlášení pro všechny řidiče, kdo jedou z Mělníka směr Mladá Boleslav. Na konci Mělníka nám dozrály švestky a měřej, tak opatrně, ať to nemáme drahý. Šťastný dojezd všem.
1: Hele, není na švestky nějak brzo. Zlatá rybko, děkuji za originální hlášení. Skvělá práce, tak se mi to líbí. 605-222-007 nebo naše aplikace Volejte. Telefony už za chvilku bude zvedat kapitán Jaroš. Prosím vás, on nemá funkci, on nemá uniformu, on je prostě kapitán od narození, zdár.
4: Ahoj, chytlo se to, mám ulici v každém druhém městě, chtěl jsem za to poděkovat.
1: To není tvoje ulice, to je tvýho bojníka.
4: Neber mi tu radost.
1: Dobře, tak jsou tvoje ty ulice.
4: No tak my po 12. mimochodem pojedeme opět za Petrem, že jo, ty už jsi měl nějakou nápovědu, už jsi se s Petrem spojil, ten dneska opět vyráží na cesty. Ano. V rámci projektu Jezdím s úsměvem, to je ono, ale máme české prázdniny a máme toho hrozně moc, takže musíme vysílat.
1: Hrozně, máme toho mega moc, ale mega víš co, moc. Já mám nápad, pojďme to upgradeovat. Už nebudeš kapitán, budeš generál Jaroš.
4: Klidně.
0: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. U nás máte v ceně povinného ručení i úrazové pojištění řidiče.

0: Tady Impuls, hezké dobré dopoledne. Teď si připomeneme, že radost ze života můžete najít i v drobnostech, i v každodenních maličkostech. Mezi vás, posluchače Impulzu, napříč celým Českem vyráží pravidelně naši experti na radost. Dnešním expertem na radost je Mišák Ransdorf. Ten se zajímal o to, co vám přináší to největší potěšení.
1: Co vám v životě dělá největší radost?
2: Spolek padlej holek, samý starý báby. Já jim vždycky něco koupím, oni zase mě.
3: Největší radost mě dělá potěšení druhých lidí z něčeho, co já sám vykonám. Trénu fotbala, tam, když předávám tu zkušenost dál a jim se to daří, tak je to bomba.
1: Co vám v životě dělá největší radost?
4: No hlavně, když je člověk zdravý, když moji oblíbený přátelé jsou v pořádku.
0: A to je hezky řečeno. Vláďo, co tobě přináší největší potěšení?
5: V každém desetiletí bych ti řekl něco jiného v tomhle věku, a tak bych řekl, že to je takový ten odpočinek ve chvíli, kdy se už jako sám sebe najdeš, že zase cítíš, že si osobnost, víš, jakože potřebuješ třeba 3-4 dny volna, abys to našel.
0: Teda ty tohle. jsi filozof.
5: A takhle to je.
0: Asi jo, máš pravdu.
5: Za 10 let se mě zeptej znovu.
0: Dobře, tak prosím tě, počítej za 10 let, 15. července v 11.49.
5: Píšu si.
0: Hezké odpoledne, tak, pěkné vysílání.
6: Radio Impuls. Radost ze života.
0: A teď ještě jedna skladba, už se blíží čas sluhu, kapela Zoo. No a připomenutí toho, že ladíte Radio Impuls, blíží se hodina 12. doba skvělého obědu, tak si dejte něco chutného, dobrého, co vás příliš nezatíží. Mě čeká důležitý tenisový zápas, tak si na mě vzpomeňte, ať vyhrávám jako můj milovaný Roger.

0: Oblačnost během dnešního dne až polojasno, lokálně čekáme přehánky nebo bouřky, zejména pak na jihu Čech i silné, večer bude místy oblačnost ubývat přechodně až na skoro jasno, nejvyšší teploty okolo 28 stupňů.
1: Máte nějakou superschopnost?
2: Třeba někoho vytočit pohledem, nebo rozesmát jen tím, že jste...
1: Klárka umí napodobit štěkot psů.
2: Honza vrčí jako náš rádiový kávovar. Co vy? Bude ve čtvrtek ráno pořádná legrace?
1: Svoláváme rodinu plnou superschopností.
3: Já vám děkuji a vysílejte dál, jste skvělý, šťastný, milujeme vás.
4: Začínáme v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro debrecínskou pečení z pultu lahůdek 100 gramů za 19,90 a vocílka české kuře plus 2/4 kilogram za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Situace po střelbě v Praze je bezpečná. Noční déšť částečně schladil budovu ve Zlíně. Nový web pomůže Čechům se spořením na stáří. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Policie po dnešní střelbě v Praze klidní obavy. Nikomu dalšímu podle ní nebezpečí nehrozí. Do Herbenovy ulice v Praze 10 vyjížděly policejní hlídky dopoledne. Jeden člověk zemřel a další je zraněný. Podle prvotních zjištění detektivů jde o vraždu asi 51leté ženy a pokus o sebevraždu o 4 roky staršího muže. Šlo o bývalé rodinné příslušníky. Původně policie informovala, že po pachateli pátrá a že na místo jedou všechny dostupné policejní hlídky. Déšť pomohl zlínským hasičům. Ti už 7. dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Noční déšť požářiště částečně ochladil. I dál ale hasiči prolévají vodou sutiny částečně zříceného objektu. Kvůli bouřkám v noci na dnešek se obávali silného větru, který by mohl ovlivnit stabilitu budovy. Nakonec vítr ale neměl takovou rychlost, aby bylo nutné evakuovat okolní budovy. Požár budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími stále likviduje 6 jednotek hasičů.
8: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
7: Češi podceňují spoření na důchod. Víc než 3/5 lidí po 50 nemají finanční plán, jak si v penzi udržet životní úroveň. Ukázal to výzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Mnoho lidí v předdůchodovém věku spoléhá na to, že si vystačí se starobní penzí od státu a nemají představu, kolik peněz budou dostávat a potřebovat. Analytik Michal Straka Rádio Impuls potvrdil, že s myšlenkami na stáří začínáme pozdě.
9: Až potom, když vidí ty lidi ta čísla jako taková, přesně protože spočítalo se to jenom třeba 7% lidí. Když potom ty lidé dostanou přesná čísla, kolik vlastně budou dostávat, jak ten pokles velký bude, tak nastane trošku panika a začínají s tím něco dělat. Takže víme, že to jako problém je, ale jak říkám, kolem toho 45. až se aktivizuje většina lidí.
7: Česká bankovní asociace proto spustila projekt s názvem Máš to spočítaný. Cílem nové webové platformy je pomoci lidem připravit se finančně na období v důchodu.
8: S Impulzem na fotbal.
7: Fotbalový svět očekává druhé semifinále mistrovství světa. Od 9 hodin se v něm střetne Anglie s Argentinou. Reportér Tomáš Zemánek přiblíží, o co se v americké Atlantě hraje. Dobré poledne, Tome.
10: Hezký den. Argentinci i Angličani bojují nejen o jedno izolované finále, ale o šanci na obrovské zápisy do historie. Angličani na triumf čekají dlouhých 60 let a to je pro zemi, kde fotbal vymysleli potupa. Argentinci naopak vyhráli před 4 roky. A pomýšlí proto na něco, co se nepovedlo už 64 let obhájit. No a musím přidat ještě jeden důležitý rozměr. Schválně, jestli ho z vysílání anglické televize poznáte.
11: Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee.
10: Jeden z nejslavnějších zápasů historie, když se Anglie s Argentinou potkali v semifinále 1986, zápas si podmanila Maradonova boží ruka. Co tenkrát bylo obrovské téma, Argentinci se sportovně pomstili za krátkou válku o sporné Falklandské ostrovy. Mimochodem, tohle politické koření je cítit dodnes a večer zase bude. Zápas podle bookmakerů nemá favorita. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Máme spoustu milých povinností. Dneska odpoledne třeba za 15 minut posunout náš projekt Jezdím s úsměvem. Petr dneska opět vyrazil na cestu rozdávat dárky a my teď hrajeme Jablíčkovou Evu z Edenu, Eva Farná a Boží mlejny. Dobré odpoledne.
11: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po deváté věnujeme právě jim. Milionoví

0: české prázdniny v plném proudu, k tomu přisazujeme do našeho hudebního playlistu také letní hity. Ten další z nich bude Petra Černocká, Zdeněk Merta, Letní noc. Poslechněte si za chviličku.
1: Jezdím s úsměvem.
0: A teď pozdravíme opět našeho kolegu Petra Berku. Petr se opět za vámi rozjel na některé místo tady po České republice. Ještě tajné, ale tak, jak sbíráte nápovědy, můžete se po 14. hodině potkat i teď si vyhrát odměnu. Petře, halo, halo.
2: Hezké odpoledne a dobrou chuť k obědu pro opozdělce, ale hlavně u Rádia Impuls. Hlásím se z cesty do jižních Čech, jak jsem již avizoval dopoledne u Vlasty. A teď navíc přináším v rámci projektu Jezdíme s úsměvem i 500 na cokoliv, co vás napadne ze sortimentu u čerpacích stanic OMV. Je-li potím zaplatit za tankování nebo za doplňky do auta nebo za občerstvení, tak to nechám na vás, za co to utratíte. Ty peníze nebo ten poukaz, řekněme, lze uplatnit pouze u OMV a pouze pokud odpovíte správně na mou otázku. Tak jestli jste připraveni, pojďme na to, ať zbytečně nezdržujeme. Dneska se zeptám na železní přejezd. Co má podle vás udělat řidič před tím, než přejede právě přes železniční přejezd? Pište odpovědi na náš WhatsApp s číslem 605 222 007 a kdo bude první, s tím se uslyšíme ve vysílání Rádia Impuls za pár minut. No a kdybyste náhodou nevěděli, pak je tady ještě nápověda v aplikaci MyStation. Tak se těším na slyšenou. Za chvíli na Impulzu.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
4: všude zdejší, všude je fajn.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré odpoledne, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na dálnici D5 z Prahy do Plzně u Berouna 15. kilometr. Tady hoří osobní auto opatrně, kolona se táhne od 11. kilometru D5. Dvoukilometrová šňůra auta se sune, aut se sune na D11 před výjezdem 8 směrem z Prahy na Hradec Králové. Stavební práce potom zpomalují provoz i na trase Pelhřimov-Humpolec mezi Onšovicemi a Vystrkovem. Doprava drhne v obou směrech. Ještě okres Karlovy Vary, přímo na místě máme svého dopravního agenta. Hezké odpoledne, co se tam stalo?
2: Dobré, chci nahlásit bouračku tady v Boči, když jedete z Klášterce na Tohří, jako na Karlovy Vary, tak tam vlítla dodávka do takový stráně. No.
1: Parádní hlášení, děkujeme opatrně v tomto místě i v těch dalších. Hlaste se nám, hlaste tyto zprávy i dobré zprávy přes žlutou mobilní aplikaci. My vám přejeme šťastnou cestu s úsměvem, jak jinak.

0: Pomáda po česku, další letní hit na rádiu Impuls. Vlastně jsem si říkal, že Petra Černocká tady skoro není poznat. To byste možná ani netypli, že to je právě Petra Černocká. Zdeněk Merta, děkujeme za další letní hit.
1: Jezdím s úsměvem.
0: A teď na cesty máme tady ještě jednu nevyřešenou věc, a to je soutěž v našem vysílání o poukaz na 500 korun, který si pak můžete utratit na čerpacích stanicích OMV. Na telefonu je Petr. Petře, dobré odpoledne. Vy jste nám také napsal WhatsAppku. Dneska ta otázka byla jasná, ale já samozřejmě ještě, aby jsme si tady všechno řekli správně, ji zopakuju, tak aby mi potom zopakujete, co jste napsal do té WhatsAppky. Co má řidič udělat předtím, než přejede železniční přejezd? A víte co? Někdo napsal třeba jenom semafory, a to je tak nekonkrétní odpověď. Petře, co jste napsal vy?
2: Pořádně se rozhlédnout doprava i doleva.
0: Rozsoudí to Petr Berka, který dneska je na cestách. Petře?
3: Ještě jednou ahoj a zdravím i vás a musím říct, že je to tak. 500 je vaše, musíme se řádně rozhlédnout na obě strany. Přesně jak nám říkali ve školce, ve škole i v autoškole a ujistit se, že nic nehrozí a pak až můžeme jet. To je jasný. No a nápověda v aplikaci MyStation zněla pravá, levá, takže ještě jednou 500 je vaše.
0: Petře, Petr vám to odsouhlasil, takže všechno je v pořádku, můžete si to utratit. Jenom rychlá otázka, kolik tak třeba týdně najezdíte kilometrů, máte to zhruba spočítané, ať víme, jaký jste jezdec?
2: No, jezdím často, takže tak určitě 800 kilometrů třeba týdně najedu.
0: No, to už je slušná pálka, tak vám přejeme spoustu těch dalších šťastných kilometrů a poslouchejte dál Impuls. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Mockrát děkuju, naslyšenou.
0: Tady nám to dopadlo dobře, teď ještě, aby dopadla dobře ta cesta za vámi. Petře, jak to pokračuje? Ahoj.
3: My jsme vše pro tuto chvíli vysoutěžili a teď už hurá a jedeme za vámi s odměnami. Pokud jste zodpovědný řidič a jezdíte s úsměvem, tak přesně takové, jako jste vy, máme rádi, protože když se na vás bude někdo mračit jako kakabus, tak se tím nikdo nepomůže a navíc v cíli určitě jako první taky nebude. Tak proč prostě pro boha nenahodit na obličej úsměv a jet v klidu, v pohodě a s impulzem kamkoliv s dobrou náladou. A že to dneska bude stát za to, to snad ani říkat nemusím. Vezu zase ty parádní odměny, jako je tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma nebo káva Viva na měsíc zdarma a další a další. Ne, to není žádné sci-fi, pokud dorazíte na danou čerpačku OMV dneska po 14. hodině jako první, tak skutečně to nějaká odměna bude a je jen na vás, kterou si z asi 10 odměn vytáhnete. Tak dneska tady jižní Čechy, přesná lokace bude až po 14. hodině. Teď bych možná byl ještě o té dobroty a řekl jednu nápovědu, snad nebude tak těžká jako ta poslední nebo ta dopolední, tak tedy jedu k místu, kde už je to jenom kousíček od města proslulého husitskou minulostí, ale to už musí být jasné každému. Končím a jdu se těšit osobně s vámi s úsměvem u čerpačky OMV. Ahoj!
1: Vtip Vlasty Korce.
4: On se k ničemu neměl. Ona mu navrhla. Ty a nechtěl bys se mnou chodit? A on odpověděl. A kam?
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
10: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
9: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdní kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Rádio Impuls. Slavte s námi.
11: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
12: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
14: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
16: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
17: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
18: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
19: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Impuls a v tomhle nejkrásnějším dešti chci tě líbat, takhle to bude zpívat Petr Desek za chviličku v Impulzovic krabičce, jeden výtažek z celého toho nádherného textu nejkrásnějšího deště.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: A my dále prožíváme právě české prázdniny, které pokračují pohledem na práci se dřevem. Reportér Tomáš Kabát se vydal na Náchodsko, kde se šel podívat na opravdové řemeslníky, kteří své řemeslo dědí. Tome, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne, já tady teď sedím u kávy ve vrchovinách Nového Města nad Metují. Je tady totiž dílna pana Milana Horáčka a Vlastislava Horáčka. Je to truhlářství VH Truhlík a oba pány mám teďka vedle sebe. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím.
2: Jak to všechno začalo?
3: První začátky jsou vždycky v dětství někde. Dětství ve stodole u dědy. A tam to začíná s nějakýma prkínkama, vyřezama, fantazie dětská. A to tak přerůstá do dospělosti, kdy začne dělat větší věci, nejenom nějakou tu dětskou pistolku, ale začne dělat poličku, stoličku, schůdky domů. Najednou zjistíte, že pořídíte udělat celý stůl, anebo nějakou tu skřínku domů. A tím se probojujete až k tomu, že začnete dělat rodinný domky, schodiště, zábradlí, knihovny a podobně. Stoly, židle, lavice, to je naše parketa. A schodiště hlavně.
2: Říká pan Vlastislav Horáček a tímto vlastně předal vám, panu Milanu Horáčkovi, svému synovi?
5: Ano, převzali jsme to už někde v roce 97, teďka na tom nebyl zdravotně zrovna nejlíp, ale neustále tu truhlařinu děláme společně.
2: A co vyrábíte teďka?
5: Většinou to je zakázková výroba, kde byly okna špaletový, eurovokna, dveře, dělali se falešní roubení na roubenkách po horách, bylo tam hodně těch schodiští, ty teda jako opravdu ať točitý nebo rovný. Je to jenom prostě o ty fantazii, kdo co chce.
2: Co nejzajímavějšího jste v souvislosti s tvorbou nějakého výrobku zažil?
3: Krásná vzpomínka na montáž, kdy jsme ve Velké Úpě dělali roubenku. Na podzim jsme se tam nastěhovali a na jaře jsme slezli. V pátek večer jsme odjeli domů a v pondělí ta ráno tam zase s dalšíma prklema, hranolkama, s dalšíma polovýrobkama a dalším vercajkem nás tam odvezli. Saněma nás vyvezli na chalupu a my tam celý den vegetovali. To byla nejkrásnější montáž za celá zima ve Velké Úpě na horách. Přes zimu, nádhera.
2: Ale bylo to taky asi hodně náročné, ne?
3: Náročné bylo, že jste celý týden od rodiny. Jenom na sobotu přijedete domů, oddychnete si, pokoukáte potom a přemýšlíte, co zase v neděli večer připravit, abyste v pondělí mohli plně makat.
2: Milan a Vlastislav Horáčkovi a za hodinu se podíváme přímo do jejich dílny. Zatím naslyšenou.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

Pečlivě pro vás vybíráme, co zahrajeme, nejenom v Impulzovic krabičce, a tak za okamžik třeba Michal David Zabitej čas nebo Alexandra Berg Hallelujah. Ano, to je ta píseň ze Shreka v trošku jiné verzi, než ji známe z filmu. Poslechněte u nás na Impulzu a sledujeme taky dopravu 007, kvůli zúžení se ucpává dálnice D11. Je to z Prahy do Hradce Králové před exitem 8. Podrobnosti za 2,5 minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezké odpoledne, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, Kuba Tilšer ve spojení.
2: Ahoj Vláďo, hezké odpoledne. Na trase Karlovy Vary Chomutov Ústráž nad Ohří u Boče narazila dodávka do zdi. Nehoda je se zraněním, čekejte tam možné komplikace. Na D5 z Prahy na Plzeň na 15. kilometru stojí u Krajnice auto po požáru. Doprava proto zpomaluje místy od 11. Kvůli zúžení se ucpává D11 z Prahy do Hradce Králové před exitem 18.

0: Hezké odpoledne, bude 13 hodin. Pozor na silné bouřky, už právě v dnešním odpoledni varovat budeme ve zprávách v jednu, ať jste připraveni. Dneska bude převládat oblačno, polojasno, o bouřkách se budeme bavit víc právě ve zprávách, ale mluvím o nich i počasí, zejména pak na jihu Čech i silné. Večer bude místy oblačnosti ubývat přechodně až na skoro jasno. Nejvyšší teploty okolo 28 stupňů.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.

0: peníze za to, že zvednete telefon.
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset. I domácí a slovenská špička jako Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Richard Miller, MIG 21 a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
4: Meteorologové varují před bouřkami i před horkem. Na Jadranu spadnou obří kroupy. Zlín ochromují opravy silnic. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Jižní Čechy potrápí silné bouřky. Hrozí tam během odpoledne a večera. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. V bouřkách může v jižní části Jihočeského kraje a na Klatovsku spadnout v přívalových srážkách až 30 litrů vody na metr čtvereční. Padat mohou i menší kroupy. Vítr by mohl foukat v nárazech rychlostí kolem 70 km za hodinu. Meteorologové varují před škodami na majetku, komplikacemi v energetice a dopravě a také před úrazy nebo požáry po zásahu bleskem. Podle meteorologů pak zítra a v pátek na většině území Moravy, ve Slezsku a v Polabí bude lidi zatěžovat teplo. V pátek čekají na jižní Moravě teploty až 34 stupňů. Zvýšené riziko požáru už ale platí jen v její nejjižnější části. Kde udeří počasí ještě mnohem silněji, to bude jih Evropy. A protože v ohrožení mohou být i mnozí Češi na dovolené, téma podrobněji zmapoval Tomáš Zemánek. Dobré odpoledne.
5: Hezký den. Mezinárodní předpověď bouřek Estofex hlásí na dnešní noc nejvyšší stupeň varování. A to zejména v oblasti Pátské nížiny, tedy severu Itálie a kusu Jaderského moře. V závažném ohrožení proto budou i severní letoviska chorvatské strany. Dorazit mohou až 5-centimetrové kroupy a nárazy větru přesahující 100-kilometrovou rychlost. Při pohledu na mapu Evropy vidíme, že síla bouří bude směrem na východ, západ i sever slábnout postupně. Druhý nejvyšší stupeň varování proto platí i na mnoha místech, kam se můžeme vydat třeba do hor. Nebezpečno bude ve švýcarských, rakouských i slovinských Alpách. Riziko extrémního počasí bohužel nocí nekončí, ale potrvá až do víkendu. Aspoň částečnou útěchou je tedy jižním destinacím velmi teplé počasí i pod 40 stupni. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Řidiči ve Zlíně teď prožívají pořádně perné chvíle. Podle našeho zpravodaje Jana Čady tu vzhledem k opravám silnic a křižovatek mají problémy i místní. Honzo, pěkné odpoledne.
6: Hezký den, tak trochu velké staveniště, tak trochu bludiště, tak trochu tankodrom, od všeho trochu. Opravy hlavní komunikace silnice první třídy číslo 49 pokračují, výkopy kolem křižovatek podle velkého projektu také, další dvě ulice v opravách vozovek, změny směru jízdy a uzávěry. Do toho moře turistů, například směr ZOO anebo východ kraje Beskydy. Hotovo zatím nedohlednu, ale kdo se dobře naladí, třeba s rádiem Impuls v autě, zvládne to. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
4: Bavorská metropole Mnichov vydává zákaz kvůli suchu. Zatrhla na pouštění soukromých bazénů, zavlažování trávníků a čerpání vody z řek a jezer. Při porušení vyhlášky hrozí pokuta v přepočtu přes 1 000 000 korun. K šetření vodou vyzývá v posledních měsících své obyvatele řada německých měst, kromě Mnichova třeba i Drážďany nebo Lipsko. Spolková vláda proto dnes spustila nový informační portál, který na nízký stav vody upozorňuje. Vyhláška zatím platí do 1. srpna.
7: My dál prožíváme české prázdniny tady na Impulzu. Tomáš Kabát dneska vyrazil do Vrchovin u Nového Města nad Metují. Tam je rodinná firma, která zpracovává dřevo. Tak se s Tomášem spojíme pro další zážitky už za 35 minut.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden ve východních Čechách. Tam, kde voní perník a hory se vám nabízejí na procházku. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Marcela Holanová, žárlím, žijeme českou muzikou dál. Už za chvíli necháme zpívat tuhle zrzavou dámu a taky za chvilinku vás pozveme na dopravu 007 D11, která nám zpomaluje, co se tam děje, zjistíme za 3 minuty.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali Auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Provoz nám zpomaluje na D11 mezi 4. a 7. kilometrem ve směru z Prahy na Hradec Králové. Důvodem je zúžení u Jiren. Krokem to jede také na trase z Pelhřimova do Humpolce, silnice 34 mezi Onšovicemi a Vystrkovem. Kolona je z obou stran, i tady se pracuje. A hustý provoz čekejte na D1, typicky na příjezdu do Brna od Prahy mezi kilometry 177 a 196. Jaká je vaše cesta a cílová destinace? Hlaste se nám přes žlutou mobilní aplikaci, jak to jede. A vysílejte s námi. Za chvíli Marcela Holanová, teď Škorpíci.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Radio Impuls, těšíte se na Benátskou. Ano, už příští týden to začne Benátská s Impulzem. A budou tam také činasky. Stejně jako kapela Lucie. Rukama, nohama. Klasama, zádama. Jste se i na Lucii a taky na legendu dorazí i legendární Roxette. A jestli Per zaspívá tuhle písničku, tak půjdu jako šílená faninka do kolen. Dámy a pánové, Benátská s Impulzem příští týden. Těšíme se na vás. Vstupenky si seženete, ale můžete taky vyhrát dneska odpoledne po 15. hodině u Petra a Renaty. Nemůžu se dočkat.
1: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between my head and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
2: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Chtěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Máme rádi taky olympiky, tak za chvíli nabídneme, taky jsem se narodil boss z Impulzovic krabičky. Ještě vycestujeme.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Prožíváme ty nádherné české prázdniny ve společnosti rádia Impuls a po hodině tak se vracíme za naším reportérem Tomášem Kabátem, a to do Vrchovin u Nového Města nad Metují. Tam je totiž rodinná firma, která zpracovává dřevo. Tomáši, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne, pan Milan Horáček mě tady provádí svým truhlářstvím.
3: Dobrý den, pojďte se kouknout.
2: Tak teďka vstupujeme přímo do dílny ze dvorka,
3: kde zrovna bratr něco dělá, já pomente, já ho vypnu. No. To je můj bratr Vlastislav Horáček taky.
4: Dobrý den.
2: Na čem vy pracujete?
4: Tady dělám takovou pergolku, všechno dělaný na dílně, slepovaný, aby jsme přišli na stavbu a tam už jenom složili hotový dílce natřený, aby to bylo všechno komplet.
3: Teďka tady má taťka rozdělaný zrovna nějaký stůl.
5: Ty stolky, to je moje srdeční záležitost, protože stolek je vždycky doména bytu nebo prostoru. Ať je to malý konferenční stoleček, nebo stoleček jenom pro kytku, pro sošku, a nebo velký jídelní stůl. Jsou to stoly atypický, velký, těžký, pracný.
2: Říká Vlastislav Horáček, taky truhlář. A vy jste zmiňoval židli, která údajně nevrže.
5: No, nevrže a vrzat ani nebude. Můžu dát 20 let záruku na židle, který vyrábím, který opravdu nerozvržete.
3: A když si můžete zkusit na ní sednout, to uvidíte.
5: A zopněte se, zopněte se. Jo?
2: Jo?
5: Zopněte se.
2: A v čem to je? V čem je tak speciální?
5: Když se houpete, no, tak tady je trnožek, tady je deska, tady je trnožek. A ty trnožky se vždycky rozvržou. Jo? Ale jelikož tady je ten třetí bod, tak se to nemůže hnout. Klíčový je ten třetí bod.
3: Mm-hmm. A to je klíčový. Hlavně je taky důležitý, bo musí to být kvalitní materiál.
5: Suchej.
3: A to je právě ten problém, že většinou ty materiály se sušejí dlouho. Není to o tom, aby se hodili do nějaký sušárny a byli vysušeny za pár měsíců. Je to spíš o tom to sušit několik let.
5: Nejkvalitnější dřevo, hlavně tvrdý dřevo, je, když ho sušíte po staru řečenou za stodolou, pod střechou, na luftě, ale ne na slunci a dešti.
2: Svou dílnou mě prováděli Milan Horáček, Vlastislav Horáček a ještě další Vlastislav Horáček. Díky, pánové, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: A z Vrchovin u Nového Města nad Metují se loučí Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Hezké odpoledne, kapela Olympic s námi letos také na českém Mejdanu s Impulzem v O2 aréně. 10. jubilejní ročník, vidíme se 17. října, těšíme se na legendu. Rychlostíhle míždě popojedete na D11 před exitem 8 směrem z Prahy na Hradec Králové. Podrobnosti z dopravy 007 budou za 2 minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A nejrychlejší dopravní informace z celého Česka přinese teď Kubatil Šarkubo.
2: Ahoj Vláďo, pěkné odpoledne. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte se zhruba 3-kilometrovou kolonou před exitem 8 na Jirny. Pomalu pojedete v okolí Kbelské ulice v Praze, kde probíhá dosáhlá rekonstrukce. Na cestě od Ústí nad Labem se jede pomalu od Březněvci a také pod Novopatské od D10. Zdržíte se na 35 z Liberce na Turnov před Hodkovicemi nad Mohelkou. Na trase Karlovy Vary Chomutov u stráže nad Ohří Uboče stále pozor, likvidují se tam následky po vážné nehodě dodávky. Z Karlových Varů do Plzně před Toužimí počítejte s kolonou kvůli zúžení. Práce na silnici komplikují průjezd také na trase Pelhřimov Humpolec v úseku mezi Ončovicemi a Vystrkovem. Počítejte tam s kolonami. A převážně pravý pruh jede pomalu před Brnem na dálnici D1 od Prahy od 175. kilometru. Z Globázy stán z Kuba.
1: Vysílejte s námi, hlaste se z celého koutu republiky, jak to vypadá, a to tedy z každého přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007. A za chvíli už průšvihář Petr Kolář navzdory hříchům, co složil tehdy své partnerce, no bylo to problémové, dneska už to tak určitě není. Šťastnou cestu.
3: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus vás vyprostíme, odtáhneme a dokonce přeložíme váš náklad do náhradního vozidla. A to bez limitu.

0: Hezké odpoledne, blíží se 14. hodina. Hledá se motorka za skoro 500 000 korun. Někdo bude mít problémy. Podrobnosti ve zprávách ve dvě. A jinak dneska bude převládat oblačno, polojasno. Lokálně čekáme přehánky nebo silné bouřky, zejména pak na jihu Čech. Večer bude místy oblačnosti ubývat. Přechodně až na skoro jasno. Teploty okolo 28 stupňů.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé

0: Petrem Krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
1: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
2: EET se vrací na scénu. Zloději motorky hrozí 5leté vězení. Češi podceňují přípravu na důchod. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: EET je definitivně zpátky. Její návrat před desítkami minut odhlasovala poslanecká sněmovna a má přijít začátkem příštího roku. Detaily nastudoval reportér Tomáš Zemánek. Dobré odpoledne, Tome.
3: Hezký den. Obnovení systému má podle vládní koalice narovnat podnikatelské prostředí a zefektivnit výběr daní. Toho chce stejně jako první EET docílit omezením šedé ekonomiky. Oproti předchozímu systému má ten s označením 2.0 být výrazně jednodušší. Aspoň podle ministryně financí Aleny Schillerové. Opozice znovu zavedení EET kritizuje a vidí v něm zbytečnou administrativní zátěž. Na rozdíl od staré EET nově nebude nutný tisk účtenek. Prodejci ale dostanou povinnost evidovat i bezhotovostní platby. Této povinnosti se však vyhnou podnikatelé z prvního pásma paušální daně s ročním příjmem do 1 000 000 korun. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
2: Neznámý muž ukradl v pražské podzemní garáži motorku za 400 tisíc korun. Jednalo se o krosový speciál. Policie po zloději pátrá, k dispozici má kamerové záznamy. Ty zveřejnila na webu s tím, že pokud lidé zloděje poznají nebo mají k případu jakékoliv informace, mají se ozvat na policejní linku 158. Stejně tak pokud někdo ví, kde se odcizená motorka nachází. Za krádež hrozí pachateli až 5leté vězení. Finanční příprava na stáří je pro řadu Čechů záhadou. Podle průzkumu agentury Ipsos polovina lidí očekává, že jim státní důchod nahradí přes 50% současného příjmu. Realita je ale v mnoha případech složitější.
4: Většina padesátníků nemá jasný finanční plán na důchod. Problém přitom není v tom, že by o životě v penzi nepřemýšleli. Často ale neví, kolik, jak a kam si rezervu správně ukládat, říká analytik agentury Ipsos Michal Straka.
5: Bohužel většinově říkáme ke spořícím účtům, což jako určitě není způsob zajištění na důchod. Tam je potřeba samozřejmě udělat si nějaký dynamičtější mix.
4: S finanční přípravou na důchod pomůže nový projekt České bankovní asociace s příznačným názvem Máš to spočítan. Radek Šalša za asociaci říká, že web zájemcům odpoví na klíčové otázky.
6: Si můžou spočítat to, kolik můžou čekat od toho státu, kolik jim bude chybět do jejich životního standardu, protože očekávání obecně v populaci je, že dostanou až 70% své průměrné mzdy. Realita je kolem 40%.
4: Obecně podle odborníků platí, že čím dřív začneme spořit, tím menší částku musíme odkládat. Zároveň v čase můžeme očekávat vyšší zhodnocení našich vkladů. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
2: Nejnovější série amerických útoků na jih Íránu má za poslední dny nejméně 30 civilních obětí. Zranění utrpělo přes 260 lidí, z toho 222 mohli po ošetření z nemocnic propustit. S odvoláním na mluvčí iránské vlády a ministerstva zdravotnictví to dnes napsala agentura DPA. Washington a Teherán v polovině června uzavřeli memorandum o porozumění, které mělo vést ke konci války, kterou rozpoutali Spojené státy a Izrael v únoru. Americký prezident Trump ale před týdnem řekl, že příměří je u konce. Americká strana pak útoky obnovila. Írán znovu reaguje ostřelováním amerických základen v zemích Blízkého východu a také plavidel v Hormuzském průlivu.
7: EET jsme řešili ve zprávách, ještě detailně rozebereme v této hodině s naším kolegou Vítkem. EET, to je radši BSP, byla střávka Pavlíček, země vzdálená, škoda, že to teď hrát nebudeme. Teď bude Anaká nebe.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jelen a jejich koncert z Benátské s Impulzem. Rok 2024 Benátská. Koncertní energie a úžasná atmosféra. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádio.

0: Dobré odpoledne přejeme, tady je Radio Impuls. Tohle je Lucie, která s námi bude příští týden na festivalu Benátska s Impulzem. Těšíme se v libereckém areálu Vesec na vás. Pokud byste chtěli lístky, dneska odpoledne si je po 15. hodině, tak též můžete vyhrát. Držíme palce a jenom nebuďte překvapeni, v Lucii už nespívá David Kolerný, brž Viktor Dyk. Ten Viktor Dyk třeba, který psal texty Veroně, abyste věděli a byli připraveni na Benátskou.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Teď posouváme náš příběh. Aktuálně náš kolega Petr Berka je v terénu s projektem Jezdím s úsměvem. A kde tě, Petře, máme a co všechno můžeme získat, pokud budeme mít staženou aplikaci Rádia Impuls a OMV My Station s platnou registrací, to už nám řekne právě Petr. Petře, jak to vypadá, kam máme dojet? Ahoj.
2: Ahoj, Vláďo, a ahoj vám všem, kteří posloucháte Impuls dnes v jižních Čechách, kousek od Tábora. Právě sem jsme přijeli s úsměvem a to samé očekáváme od vás. A pozor, pokud za mnou přijdete jako první s nainstalovanou apkou My Station, tak pro vás budu mít odměnu. Jakou si vytáhnete? Mám tu tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, nebo kávu Viva na měsíc taky na náš účet, body do apky, žolíka, něco z gastronabídky a tak dále. Pokud můžete, přijeďte. Jsme úplně přesně v obci Drhovice, na čerpačce OMV, asi 10 km od Tábora, na silnici 1/19, těsně na nájezdu k dálnici D3 a budu tady o této chvíle ještě 30 minut. Od Plzně je čerpačka na Tábor před nájezdem na dálnici a od Tábora směrem na Milevsko po levé straně krátce za Táborem. Čekám tu s odměnami na vás a kdo bude první, tak na to se těším dvojnásob a má právo si vytáhnout odměnu. Tak díky a za půl hodiny opět tady naslyšenou.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré odpoledne, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz vidíme na D1 na příjezdu do Brna od Prahy mezi kilometry 174 a 196. Připravte se tady na popojíždění v nesouvislé koloně. Další šňůru aut sledujeme na trase z Opatovic nad Labem do Vysokého Mýta, a to na konci dálnice D35. Kolona se táhne až k obci Ostrov směr Mýto. Tečka za touhle dopravou bude pozitivní, necháme si to na závěr, to je dobře. Kolona D11 za Prahou směr Hradec Králové se konečně rozjíždí. Další dobré zprávy vítáme, stejně jako všechno ostatní, přes žlutou mobilní aplikaci. Jezděte opatrně s úsměvem a tady máte kousek 90. let, než přijde letní Helena Vondráčková. Léto je léto.

že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístky. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Dobré odpoledne, naladili jste si Radio Impuls. Pokud máte v práci třeba kolegy, co vám každý den dělají svačinu nebo dají zobnout něčeho, tak si myslím, že ideálně právě pro ně, pro milionové kolegy byste měli zahrát jim 7 pecek v kuse bez reklam a ještě je můžete pozdravit. Objednávky přijímáme pro milionové kolegy každý den přes web www.impuls.cz a po 9. hrajeme.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: jestli posloucháte třeba teď Impuls na dálku přes internet někde na pláži, tak to muselo šmakovat a pro vás, co trávíte dovolenou u nás, prožíváte české prázdniny, tak Marie Rotrová z Impulzovic krabičky za pár chvil.
1: Svět kolem nás.
0: Teď se budeme věnovat elektronické evidenci, ta se znovu vrací do hry. Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh na znovu zavedení EET. Systém se má obnovit od příštího roku, píše to zpravodajský web iDnes.cz. A z detaily do studia teď přichází reportér Vítek Zábranský. Vítku, pěkné odpoledne, připomeň prosím, co EET vlastně je.
2: Pěkné odpoledne. Elektronická evidence tržeb neboli EET je systém, ve kterém musí podnikatelé posílat údaje o svých transakcích finanční správě. Systém už u nás fungoval, předchozí vláda Petra Fialy ale EET zrušila. Teď s novým kabinetem Andreje Babiše znovu obnovuje. O schválení zákona informuje zpravodajský portál iDnes.cz. Podle ministryně financí Aleny Schillerové přinese znovu zavedení EET státní kase ročně 14 miliard korun.
3: EET 2.0 představuje moderní, výrazně jednodušší systém evidence tržeb, který pomůže omezit šedou ekonomiku, zajistí spravedlivější výběr daní a narovná podmínky podnikání v této zemi.
2: Opoziční poslanci ale mají jiný názor, zákon považují za zbytečný, podle nich budou mít podnikatelé další byrokratickou zátěž.
0: Pojďme si ještě říct, v čem bude nová EET jiná od té původní.
2: Změnou oproti předchozí verzi je, že se evidence bude týkat jen kontaktních plateb v hotovosti, kartou nebo QR kódem a platby na dálku třeba přes e-shopy se evidovat nebudou. Povinností nově nebude tisk účtenek. EET budou muset mít restaurace, hotely, obchody, služby nebo řemeslníci, to je jasné. Novinkou je ale třeba taky daňové osvobození z propitného v restauracích. Elektronická evidence tržeb se má vrátit od začátku příštího roku. Návrh ještě poputuje do Senátu, pak k rukám prezidenta. Víc si o nové EET přečtete na webu iDnes.cz. Mimochodem byl to poslední zákon, který poslanci projednali před parlamentními prázdninami. Další sněmovní schůze je v plánu až v srpnu.
0: Říká reportér Vítek Zábranský, děkujeme, naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Dobré odpoledne, Radio Impuls. Máme tady ještě pár restů. Musíme se spojit s naším Petrem.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Petr Berka dneska rozdává radost. Jižní Čechy to jsou. Petře, ahoj, jak to dneska dopadlo, ten příběh?
2: Ahoj a dnes naposledy hezké odpoledne přeji z Drhovic, což je kousek od Tábora. Já se tu nacházím na čerpačce OFA v Drhovicích a půl hodina odměn je za námi. Dorazilo sem spousty aut, spousty posluchačů, kteří jezdí s úsměvem. Mimochodem, díky vám všem za to, ale jako první dorazili současně hned dva posluchači, tak jsem říkal, udělám dvojnásobnou radost a odměněni byli oba dva. Posluchač Pepa si vytáhl jako první 800 bodů do aplikace MyStation a paní Ivana dvakrát myčku OMV pro svého plechového mazlika. Dneska ještě po 18. hodině probereme v rychlé reportáži takové, řekněme, shrnutí za tím dnešním, řekněme, výjezdem za vámi v rámci projektu Jezdíme s úsměvem a bude to po 18. hodině. No a další odměny, tak ty zase již brzy. Poslouchejte Radio Impuls, ať vám nic neuteče.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezké odpoledne, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, připraven.
2: Ahoj Vláďo, hezké odpoledne. Kvůli zúžení se tvoří kolony za Humboldtem směr Pelhřimov mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Za Jihlavou u Rančířova směr Znojmo a přes 5 kilometrů dlouhá fronta se táhne na rakousko-českém pomezí na příjezdu do Mikulova. Převážně pravý pruh jede pomalu před Brnem na dálnici D1 na cestě od Prahy, momentálně od 175. kilometru. Na cestě od Ústí nad Orlicí na Bamberg za Zámělem se srazilo osobní auto s nákladním. Pomalu pojedete v okolí k Belské ulice v Praze, kde probíhají opravy. Na cestě od Ústí nad Labem se jede pomalu od Březněvsi a po Novopatské ulici už od D10. Popojíždí se také na pražském okruhu směr letiště v úseku od Jesenice po Komořanský tunel. A momentálně máme dobré zprávy z D35. Na cestě od Hradce Králové na Vysoké Mýto. Před odbočkou na Stradouně se již situace postupně zlepšuje a kolony se tam rozjíždí. Z Globáci stán z Kuba.
1: O další dobré zprávy i ty horší se s námi můžete podělit vždycky přes žlutou mobilní aplikaci. Upřednostněte jí, je to lepší zvukově, i pro vás méně práce, pro nás méně práce a hned můžeme posílat do vysílání. Hlaste se, stahujte zdarma a potom vám přejeme šťastnou cestu. A teď už se musíme věnovat odpoledni. Petr se na to připraveni, opět nabito předpokládám i s Benáckou. Povídejte, ahoj.
3: Přesně tak, ahoj. No tak když se začal
4: odpoledne.
3: Benáckou, tak přeskočím na Benáckou, která se nás bude týkat až po 16.
1: Ano,
3: hodině.
1: Ano.
3: Tam budeme soutěžit o dvě vstupenky, ale my to rozjedeme už po třetí, Petře.
4: Jo, čeká nás opět výletování v čase. Dneska se za 18-letými impulzáky vydáme do roku 1990. Velmi čerstvá demokracie v Československu tehdy ještě a spousta zajímavých vzpomínek nás čeká.
3: No, třeba období šusťákových souprav to bylo, tak jestli jste na šusťákovku, pošlete fotku.
4: Šusťákovka, kazaťák na rameno a hurá do ulic.
1: Já jsem čerstvě sundal asi plenku v tu dobu, jako si myslím, tak nějak plival dudlíky ještě a tak. Krásné vzpomínky to byly, skoro škoda, že si nepamatuju na tenhle ten rok. Nicméně děkuji, těšíme se na vás odpoledne s Petrem Srenatou, ahoj.
4: Ahoj.

0: máme signál.
1: Odpolední impuls, 2 minuty před 15. hodinou jsou před námi zprávy, které připravuje Lenka Svobodová. Jsou tady co nevidět. Na silnicích, která po té Turkově aféře se dějí věci, tentokrát je problém v autobusech a závažnou nehodou. Zprávy jsou tady co nevidět. Potom další bezvadná česká muzika, Krištof a Inzerát. No a my se po 15. hodině vydáme do jednoho úžasného roku, kdy jsme vlítli vlastně do z toho západního demokratického světa.
2: Jo, i bude to rok 1990, na který budeme vzpomínat nejen s vámi, kterým tehdy bylo 18, ale pokud máte nějakou vzpomínku z 90, tak nám ji samozřejmě napište, volejte. Já jsem vzpomínala období šustákových souprav. Mně třeba ušla mamka, já jsem fakt parádní, jakou křiklavě růžovou střih jsem si vymyslela. Mamka ušila a dělala jsem velkou frajerku tehdy.
1: Chodila si ulicemi Brna a šustila si.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Dobrá, tak ale pojďme se podívat, co nás čeká venku zítra.
2: Zítra nás čeká docela hezký letní den, jen s lokálními přeháňkami a bouřkami. Teploměr ukáže 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů.
3: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
4: Máte nějakou superschopnost?
5: Třeba někoho vytočit pohledem, nebo rozesmát jen tím, že jste...
4: Klárka umí napodobit štěkot psu.
5: Honza vrčí jako náš rádiový kávovar. A co vy? Bude ve čtvrtek ráno pořádná legrace?
4: Svoláváme rodinu plnou superschopností.
6: Já vám děkuji a vysílejte dál se skvělý, šťastný, milujou vás.
7: Začínáme v 5.
8: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
9: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset. A slovenská špička jako Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Richard Miller, MIG 21 a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
10: Policisté vyšetřují ranní nehodu autobusů na Kladensku. Řidič z Turkovy nehody je na neschopence.

0: Krnov se stále vzpamatovává z předloňských povodní. Jsou 3 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Kladenští kriminalisté vyšetřují nehodu autobusů pro možné podezření z obecného ohrožení. Policejní mluvčí to řekla agentuře ČTK. 2 linkové autobusy havarovaly dnes ráno u Lidic. Záchranáři ošetřili 17 lidí. Jednu ženu se středně těžkým zraněním hlavy přepravil vrtulník do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další lidé utrpěli lehčí úrazy nohou, rukou a také odřeniny. Silnice číslo 61 byla skoro 5 hodin po nehodě zavřená. Zraněný řidič z Turkovy nehody je v pracovní neschopnosti. Nemocniční auto se střetlo s autem poslance za motoristy Filipa Turka v pondělí. Vůz po srážce skončil na střeše na tramvajových kolejích. Ke zdravotnímu stavu zraněného se ale nemůže fakultní nemocnice Motol a Homolka vyjadřovat. Agentuře ČTK to řekla mluvčí nemocnice. Škoda způsobená na vozidle zatím vyčíslená není. Turek včera uvedl, že do rozhodnutí policie o viníkovi nehody nebude vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Pokud ho policie označí za viníka nehody, na podzmocněnce rezignuje. Seznam zprávy přinesly záznam srážky, podle kterého nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou ulic Ječné a Sokolské v Praze houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu, který se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců. Turek podle zveřejněných záběrů předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Preferovaný režim spánku u lidí souvisí s kvalitou metabolismu. K závěru přišel výzkum, na který upozornil web České televize. Téma prostudoval reportér Tomáš Zemánek. Dobré odpoledne, Tome.
2: Hezký den. Každé lidské tělo má od přírody trochu jiné požadavky. A jestli je pro nás větší problém chodit pozdě spát nebo brzo vstávat, to je na naší vůli jen částečně. Z hlediska zdraví mají ale výhodu raní ptáčata. Zmíněný výzkum Frontiers in Nutrition totiž zjistil, že s brzkým vstáváním jde typicky ruku v ruce vhodnější rozložení denního stravování. Jednoduše řečeno, i když vstávači za den spořádají stejně kalorií jako ponocovači, více jedí v dřívější fázi dne a naopak před spaním jsou střídmější. Tenhle návyk, který časně vstávající lidi většinou provází, vede k lepším výsledkům nejen co se týče metabolismu, ale prakticky u všech zdravotních ukazatelů. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: V Krnově pokračuje odstraňování škod po předloňské povodni. V nejbližších dnech začne obnova ulice Poštovní a jak zjistila redaktorka Eva Panošová, práce by měly skončit na přelomu října a listopadu.
3: Nejprve přijde na řadu odklízení nánosů mezi dvěma domy a následovat bude oprava komunikace dlouhé přes 300 metrů. Musí se vyfrézovat asfaltový povrch a položit nový. Stavební tempo je v Krnově obrovské, největší od 70. let minulého století a není divu. Povodeň předloni zatopila 4/5 města. Nedávno skončila obnova nábřeží řeky Opavy na náměstí Míru, kde opravili 100 metrů chodníku, vyměnili zábradlí a instalovali nové lavičky. Aby ale dali vše do pořádku, musí ještě realizovat 200 velkých staveb. Eva Panošová, Rádio Impuls, Krnov.
4: 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu s vámi odteď Petr Brožík.
5: A Renata Kuková, za chvíli budeme vzpomínat na rok 1990, tak se přidejte.
4: A další česká muzika právě teď, Krištof a Inzerát. Hezké odpoledne s námi.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí zprávu.

0: Plus, 8 minut po 15. hodině a hurá na hloubání ve vašich vzpomínkách.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes vás vezmeme do roku 1990. Pokud vám v tom roce bylo 18, to znamená, že letos slavíte 54. narozeniny. Na co si jako plnoletí z toho 90. roku pamatujete? Co jste dělali? Co vaše lásky nebo kamarádství z té doby trvají dodnes? Dejte nám o tom vědět na WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Nově zvolený prezident Václav Havel tehdy v roce 1990 vyhlásil rozsáhlou amnestii. Bylo propuštěných přes 23 tisíc vězňů.
2: To byla velká věc. Do Prahy poprvé v tom roce taky zavítali papež Jan Pavel II. A americký prezident George Bush.
0: No a v 90. přišla taky doba šustákových souprav, to už jsme dneska tady zmiňovali. Kdo ji tehdy neměl, jakoby nebyl.
3: V každé správné devadesátkové šatní skříně se nacházela alespoň jedna šustáková bunda s bláznivou barevnou kombinací, někdy doplněná i kalhotami ze stejného materiálu. Šustákovka se stala jakousi módní ikonou 90. let, vždyť to byl také jeden z prvních módních trendů, který k nám po revoluci ze západu dorazil.
0: No. Já jsem taky šel s dobou, mimochodem, měl jsem šustákovku, takovou fialovou, v kombinaci s takovým světle modrým nebo trkysovým pruhem a až takovým bílým klínem, myslím, že to byla taková jako kombinace.
2: Měl jsi i kalhoty?
0: No jistě, to bylo komplet.
2: Celý, je škoda, no, že jsme se nepotkali, ty fialové a růžová, to by byla paráda veliká.
0: No jo, je, to byla doba.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: No tak parádní to bylo nejen v šustákovkách, ale ty, co se muziky týká v tom roce 1990. Třeba Luci a Troubit na trumpety by se nám líbilo.
4: Troubit na trumpety by se nám líbilo. Troubit na trumpety by se nám líbilo.
0: A tohle, jako já na Luci miluji, vlastně ta rytmika, tady jede, to je neskutečný. Vlastně Lucie. Formace Extreme přišla s úžasnou věcí More Than Words.

0: Jasně. Z té doby známe ale i Oceán a jeho Rachel.
1: Skvěle zpívající Petr Mouka, projekt Oceán. Úžasná věc. Tak co, jste tedy myšlenkami naloženi v roce 1990? Napište nám nebo namluvte vaše příběhy a vzpomínky na tu dobu. Náš WhatsApp je 605 222 007. No a my se v tom roce ještě přidržíme jednou peckou, kterou vám zahrajeme úplně celou a vy už určitě poznáváte Roxette.

0: odpolední impuls, další česká muzika za chvilku a přímo letní Václav Neckář a jeho léto, báječná věc, na kterou si určitě počkejte. My sledujeme taky dopravu silný provoz momentálně na D1 tradičně na příjezdu do Brna od Prahy. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Silný provoz čekejte na D1 tradičně na příjezdu do Brna od Prahy. Pomalu to jede taky na dálnici D52 na příjezdu do Brna od Bratislavy. Utpává se hlavně pravý pruh kamiony. Další kolonu máme hlášenou z Náchoda, a to ze silnice 33. Doprava tady drhne v obou směrech. A krokem to momentálně jede taky na Pražském okruhu před Ořechem směrem k D1. I k D5. Dávejte pozor, ozvěte se kdykoliv do naší dopravy, budeme za to rádi. Buď volejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a jdeme užívat léto s Vaškem Neckářem.
0: Žijeme létem.

0: další vaše vzpomínky. První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
1: Vzpomínáme s vámi na rok 1990, píše Milan. Tehdy mi bylo 18 a z Ostravy si pamatuju burzu na Černé Louce. Koupil jsem si tam za první vydělané peníze kazeťák a džíny.
2: Pavel z Brna si tehdy splnil sen, byl na koncertě Rolling Stones, kteří vystoupili v Praze. Lístek, píše Pavel, mě stál tehdy 250 korun, což by bylo dneska skoro zadarmo, ale tehdy byla průměrná výplata kolem 3000.
1: No jasně, to musíme přepočítávat, to je pravda. Jana z Prahy má ten rok spojený s módou, která se po revoluci začala měnit. Pamatuju si z obchodů široké džíny a neonově barevné legíny.
2: No a ještě jednou atmosféru vás přeneseme do roku 1990, protože z Trezoru se do kin po 20 letech zákazu dostal film režiséra Karla Kachyni Ucho. V něm manželé Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzo Bohatý řeší, že jejich byt odposlouchávají a možná se stali obětí politické čistky.
3: Oni nepřijeli chlastat, přijeli to dodělat. Ten kufr odnesli už předtím. Určitě byl ve sklepě.
4: Co pak si pro sebe nemůžeš psát, co chceš? Nebo si číst, jaký chceš knížky?
3: Můžeš, co chceš. Dokud proti tobě něco nepotřebuju.
5: V kuchyni, na záchodě a v koupelně přece můžou i funkcionáři mluvit.
6: Hodila jsem ti ucha do aha. Mautsta.
2: Film Ucho Karla Kachyně, no, Radek Brzobohatý, Jiřinka Bohdalová, skvěle zahráno mimochodem, to bylo
1: jasně,
2: úžasný.
1: Jo, pamatuju si ten film a pak jsem si říkala, že je takový jako ponurej a ono to vlastně bylo, to je ponuré době.
2: No, jistě.
0: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: Jestli vám v roce 1990 bylo 18, ale klidně i méně nebo více, je to jedno a máte konkrétní příběh s tím spojený, jak jste žili v té době, co jste prožívali, to se nám ozvěte na náš WhatsApp 605 222 007, buď to napište, anebo to namluvte, přidržte ten mikrofonek a budeme za to rádi. Za chvilku se k tomu vrátíme.
0: Když nám bylo 18.

0: Impuls, právě teď 15:30, za chvilku třeba Eva Farná Směraj, vzpomeneš si, další česká muzika na Impulzu. No a taky dokončíme vaše vzpomínání na rok 1990. Už teď dopředu díky za vaše příběhy, za chvilku jdeme na to.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
6: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
5: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Rádio Impuls. Slavte s námi.
7: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
8: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
9: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
15: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
16: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
17: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 20. 1. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
18: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
19: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Tohle odpolední impuls. A pojďme do konce s vámi vzpomínání na rok 1990.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Na WhatsApp nám napsal Slávek z Brna. V roce 1990 jsem maturoval na večerní škole pro pracující. Byl to trochu zmatek, protože jsme si maturitní otázky vypracovávali s předstihem, to bylo ještě před revolucí. No a po ní do toho přišli noví autoři, samizdat, a ne všechna literatura se dala samozřejmě sehnat.
2: No jasně, tam se to lámalo logicky. Hanka z Brodku u Přerova byla v tom roce v prvním ročníku na zdravotnické škole a píše nám: dostala jsem své první lodičky na malém podpadku a v té době mimo šustáků, o kterých jsme mluvili, letěly kabelky sešité z různých kousků kůže ve tvaru půl měsíce, byla na jedno ucho a ještě dnes si pamatuju cenu 550 korun. Taky se nosily dámské na zoubáky, černé nebo červené, ozdobené mašličkou nebo motýlkem. Dobrý pamatovák, Hanko.
0: Co jsou dámské na zoubáky mimochodem?
2: Tak pantofle, že tam jenom strčíš nohu, tady takhle.
0: Jo, na zoubáky, jasný. No. Lucie z Olomouce si vybavuje, že tehdy nosila velké barevné náušnice a náramky, většinou byly plastové. Některé bych ještě našla v mých pokladech doma u rodičů.
2: Je, já taky. To si taky pamatuju. Ozval se i Jakub, tehdy jsem si nahrával z rádia písničky na kazety a ty si pak pouštěl ve Walkmanu. Modlil jsem se, aby do nich moderátor nemluvil, a měl jsem je nahrané celé.
0: No a dobrý postřeh z roku 90 přidala taky Dana.
3: A co si tak zpětně vybavuji, tak začaly se přejmenovávat ulice, názvy mostů. To potom byl takový zmatek, protože člověk nevěděl, jak se to předtím jmenovalo, jak se to jmenuje. Je teď, všechno se měnilo, bydliště se muselo přepisovat v občanských průkazech, no. A co vím, tak ještě v tu dobu vlastně nefungovaly platební karty, takže se platilo v obchodech v hotovosti a móda se vyznačovala tenkrát velkými vycpávkami v ramenou a začaly se ve velkém nosit džínové bundy.
2: No jo, zlaté devadesátky.
0: No ale vlastně přejmenovávání ulic, mostů a tak dále, to si pamatuju i já. Já jsem bydlel v ulici Zdeňka Nejedlého a pak jednoho krásného dne jsem najednou bydlel v ulici Jiřího Horáka.
2: Vidíš to? Dobrý, krásný, tak nám napiš na WhatsApp, no příště.
0: Jo, to byla taková doba.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Dnešní vzpomínky na rok 1990 zakončíme českou muzikou, protože v té době, v roce těsně po revoluci, Petr Kotval přišel se svým solovým projektem a jedním z těch produktů byl taky Satelit. Píseň, která se jmenuje Satelit. Právě

0: Plus, další česká muzika za chvilku, Martin Maxa, Ráno v ulicích, bude to, co nevidět. My sledujeme taky silnice, převrácená dodávka komplikuje dopravu na D5. Problém je taky třeba na Pražském okruhu. Doprava 007 za 3,5 minuty. Dneska máme 15.7., jsme v půlce července. To znamená, že stále v plném proudu jsou a pokračují české prázdniny a s nimi taky naše sobotní koncerty, vlastně živáky.
1: No jasně, dneska je středa, tak už má jenom pár dnů do soboty a do dalšího víkendového živáku Rádia Impuls. Tentokrát v sobotu zahraje kapela Jelen. Tak na to se moc těším, takže ať budete, kde budete, přemýšlím, kde budu. Já budu asi doma, možná nějaká zahrada, tak tam si jeleny krásně pustím.
0: No to je ideální, jo, to je k té grilovačce, ke koupačce, na chalupě rozdělá vohýnek, opis busy, jeleni jako k tomu pásnou velmi dobře. Takže víkendový živák Rádia Impuls tuto sobotu od 8 večer.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A i teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Převrácená dodávka komplikuje provoz na D5C na příjezdu do Plzně od Rozvadova. Za exitem 89 profíci z Global Assistance hlásí, že zdržení je tady zatím minimální. Další nehoda brzdí dopravu na Pražském okruhu na 7. kilometru na trase Modletice-Ruzyně. Řidiči popojíždějí v trhané koloně od Jesenice. Pražský okruh se ucpává ještě mezi 23. a 19. kilometrem směrem od D5 k D1. Šnečím krokem to jede například na příjezdu do Prahy od ústecké D8 v Cínovecké ulici. Na vině je tady pochopitelně rekonstrukce pražské Kbelské ulice, kde výhradně a výrazně omezený provoz. Dvoukilometrovou zácpu vidíme na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicemi nad Mohelkou a naši dopravní agenti hlásí taky hustý provoz na příjezdech do Brna, od Prahy a taky od Bratislavy. Tradiční místa v tomhle případě. Cokoliv přidejte i vy, buď zavolejte 605 222 007 a nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.
2: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. U nás se pojistíte i vyřídíte škodu online.

0: Plus minuta před 16. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy. Tragédie českých turistů. To je jedno z témat našich zpráv. Za chvilku jsou tady. Potom zase česká muzika, Lucie Bílá a SMS. A venku zítra co?
1: Zase letní den s lokálními přeháňkami a bouřkami, to je pravda, ale teploměr ukáže 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Při výstupu na Mont Blanc zemřeli Češi. Turek se odmítá schovat za poslaneckou imunitu. Paliva budou zdražovat i zítra. Jsou 4 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na dnešek dva Češi. Třetí účastník výpravy z Česka je zraněný. Agentuře ČTK to sdělili francouzští četníci, kteří se na operace v Alpách specializují. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí právě horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti. Podle francouzské asociace horských vůdců Češi zemřeli kolem 3 hodiny ráno při pádu kamenů. V místě nehody je pád kamenů poměrně častý. Podle asociace se tam několik nehod už stalo. Filip Turek chce

0: případnému trestnímu stíhání stát čelem. Poslaneckou imunitu totiž v případě své viny slibuje nevyužít. Aktivní je ale i na sítích, kam se podíval reportér Tomáš Zemánek. Dobré odpoledne, Tome.
1: Hezký den. Největší pozornost vzbudil komentář na Facebooku, kde Turek vysvětluje, že řidiči menšího auta zachránil život rychlým stržením řízení. Poslanec za motoristy a vládní zmocněnec pro Green Deal boural v pondělí na pražské křižovatce IP Pavlova. Se svým luxusním Mercedesem třídy G se střetnul s houkající Škodou Fabii, která šla v kotrmelci přes střechu. Její zhruba 60-letý řidič skončil v nemocnici a začalo policejní vyšetřování. Turek do rekonstruované křižovatky vjel odděleným levým pruhem, zatímco zbylá auta stála a čekala. Otázka je, zda si to v dané dopravní situaci mohl dovolit nebo porušil pravidla. Právě tomu se věnuje probíhající vyšetřování. Veřejnost si ale názory už udělala a k situaci se v exkluzivním rozhovoru pro zpravodajský web iDnes.cz vyjádřil prezident Petr Pavel.
2: Nerespekt k pravidlům, která jsou obecně platná, a tím bohužel špatný příklad pro všechny ostatní ve smyslu toho pravidla jsou tady pouze pro ty hloupější. My frajeři si můžeme dovolit je ignorovat. To opravdu pro člověka, který chce být v politice, není dobrý vstup.
1: Filip Turek je momentálně omluvený z jednání poslanecké sněmovny kvůli zdravotním problémům. Pozici vládního zmocněnce dal prozatím k dispozici, než skončí vyšetřování. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Cenový strop na pohonné hmoty dál stoupá. Zítra znovu paliva podraží. Benzín bude oproti dnešku dražší od 32 haléřů a litr tak může stát 42 korun 21 haléřů. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun 12 haléřů. Cenový skok tak bude o dost výraznější, konkrétně o 78 haléřů. Nafta se tak po víc než měsíci vrátí nad 40 korunovou hranici. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo Ministerstvo financí. Maximální ceny bude úřad určovat do konce tohoto týdne. Po víkendu se ceny benzínu a nafty budou už řídit pouze podle tržních mechanismů. Analytici mají za to, že zdražování bude pokračovat. O prázdninách přibývá na Šumavě úrazů dětí. Chirurgové klatovské nemocnice hlásí v prvních týdnech školního volna až 50% nárůst. Ošetřují hlavně děti po pádu z kol, koloběžek a inline bruslí.
3: Chirurgové ošetřují také děti po pádu u bazénu nebo skoku z větší výšky a řezné rány i popáleniny, ať už z táborových činností nebo těch, kdy pomáhají rodičům na chatách. V posledních letech ubývá pádů z trampolín nebo stromů, tam už děti moc nelezou. Výrazně ale přibývá úrazů z elektrokoloběžek, často v případech, kdy chybí helma. Vyšší počty úrazů dětí hlásí i krajští záchranáři. Sem patří i tonutí. Základem je nepřeceňovat své síly. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
4: No o 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinou s vámi i nadále Petr Brožík.
5: A Renata Kuková, máme pro vás taky dva lístky na Benátskou a za chvíli se o ně zahrajeme.
4: No jasně, česká muzika pokračuje. Lucie Bílá, SMS právě teď.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Plodím puls už za chvíli. Karel Gott, mistr Karel Gott, kterého jsme připomínali včera a jeho nedožité 87. narozeniny, když muž se ženou snídá. Dáme si za chvilku, my sledujeme i silnice. 24 kilometrů teď měří kolona kamionů na D1 před Brnem směrem z Prahy. Doprava 007 je tady za 3,5 minuty. No a No Name, Mirai, Richard Miller, Činasky, MiG-21, Lucie, Roxette a další, to je část té hvězdné sestavy festivalu Benátská s Impulzem, která bude už příští týden.
1: Přesně tak, příští čtvrtek 23. začíná, potrvá až do 26. a my pro vás máme celofestivalové vstupenky na všechny 4 dny. Pro dnešek jsou tady 2 a za chvíli se o ně zahrajeme.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A i teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 24 kilometrů měří kolona kamionů na D1 směrem z Prahy před Brnem. Kvůli zúžení je zasekaná trasa Liberec-Turnov před Hodkovicemi nad Mohelkou. Kolona tady má zhruba 2 kilometry. Po nehodě je ucpaný Pražský okruh v úseku Jesenice, tunel Komořany směrem od D1 k D5. Okruh hlavního města má kolony i v protisměru na Modletice mezi Zličínem a Ořechem. Přímo v Praze je dlouhá kolona v Polotavské a v Nové Polotavské ulici směrem Dejvice. Cokoliv dalšího přidejte i vy do dopravy 007, buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden ve východních Čechách. Tam, kde voní perník a hory se vám nabízejí na procházku. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: tohle odpolední impuls a za chvilku zase česká muzika, opět a Radeček, všechno je v pořádku, tak dál poslouchejte i proto, že pro vás něco máme. Celý tento týden hrajeme o vstupenky na Benátskou s Impulzem, tam vystoupí třeba No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, MiG-21, Lucie, Roxette a spousta dalších. A i dneska pro vás máme dva lístky na celý festival od 23. do 26. července, tak si pojďte zahrát.
1: My po vás chceme, abyste nám napsali takový mini kratičký příběh, koho byste na Benátské chtěli potkat. Myslíme samozřejmě umělce, i když můžete potkat i nás, budeme tam s Petrem taky, i naši kolegové, těšíme se na vás. Nebo koho byste chtěli pozvat na pár ke stánku, těch tam totiž taky bude dost. Do WhatsAppové zprávy na 605 222 007 nám navíc napište i vaše jméno, odkud jste, a my pak jeden z vašich příběhů vybereme a za chvíli vítězi zavoláme.
2: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
4: všude zdejší, všude je fajn.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Raději už tam budem.
8: Přestaň. Štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: se připravená taky Impulzovec krabička, tam bude Jirka Korn, žal se odkládá, no a smutně teď rozhodně nebudeme, protože pro někoho z vás máme krásnou cenu. Už příští týden ve čtvrtek začne Benátská s Impulzem, na které vystoupí No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, MiG-21, Lucie, Roxette a další a další a další. No a my teď pro někoho z vás máme dvě vstupenky, konkrétně Kamil by měl být na telefonu, jestli se nepletu. Kamile, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne všem.
2: My jsme ty lístky nabízeli někomu, kdo nám napíše nějakou kratičkou zprávu, koho by chtěl potkat, koho by chtěl vidět, nebo koho by chtěl potkat na párek, takže koho vy budete chtít potkat tak na Benátské?
1: Tak určitě bych na párek chtěl pozvat třeba vás.
2: Jo, díky.
1: Vás jste super. Vím, že fandíš Kometě, Hančo.
2: To je taky pravda, dobře. A vy jste z Brna, Kamile? Odkud jste přesně?
1: Kousek od Brna z Likůvky.
2: Mm-hmm, dobře.
1: Teďka právě jdu z práce a opět zasekaná šlice trojka.
0: Bez vám. Vložili jsme do toho i dopravní info, to je super. No a Brňáci se teda potkají na parku, no.
1: Určitě se vyhledáme.
2: Tak počkejte, ale nejdeme se tam jenom najíst, jdeme tam za muzikou,
1: to
2: jedeme
1: ne,
2: na Benátskou.
1: Budeme tam jasně, budeme tam
2: se
1: za
2: těšíte?
1: Muzikou, potom jo, třeba na Miraj, když jsme byli před lety se ženou na Sázava cestu, tak jsme si tam dobře s nima pokecali a takže třeba po letech znova.
2: To je pravda, budete mít znovu příležitost, protože Miraj budou už ve čtvrtek 23. večer na Benátské, takže plánujete přijet hned ve čtvrtek se začátkem festivalu?
1: Určitě ano, vždycky vlastně v této době jsme jezdili na dovolenou a letos jsme si to asi nechali na tu Benátskou.
0: Letos pojedete na dovolenou na Benátskou, to úplně v pohodě, proč ne?
1: Kamile, jde počasí.
0: Krásné 4 dny vás se ženou čekají, tak si to užijte, vstupenky máte zadarmo, mějte se dobře a budeme se těšit teda na viděnou, jo?
2: Přesně tak, sraz u párku, ahoj.
1: Sraz u párku, děkuji, mějte se na sarou.
0: Bezvadný, tak to byl Kamil, hrát budeme i zítra, kdyby se vám nepoštěstilo, tak vstupenky a všechny informace jsou na webu www.benatska.cz.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Polední impuls a za chvilku další česká muzika, Seglantofy, Večírek. Koukáme na silnice rychlostí menší, než je rychlost chůze. Teď třeba pojedete na D1, typicky na příjezdu do Brna od Prahy. Doprava 007 je tady za necelé 3 minuty. No a zase zítra ráno v 9 to bude milionové, tedy hraní pro milionové kolegy u vás v práci. Vy je můžete pozdravit jenom proto, že prostě jsou skvělí, že se do práce rádi vracíte. Je tady i další varianta, že jste třeba na dovolené a můžete to využít trošku zlomyslně, jakože si v úzovkách válíte ty šunky a tak, aby za vás udělali svůj díl práce. Milionové kolegy lze uchopit mnohými způsoby vlastně.
1: To je pravda, tak já bych vzala takovou tu opravdu hezkou stránku, že jim opravdu chcete poděkovat, že jste rádi, že je máte, že na ně i třeba na dovolené myslíte. Stačí, když se podíváte na náš web www.impuls.cz, rozkliknete milionoví kolegové, vyplníte tabulku, komu chcete zahrát, kdo jste, v čem jsou dobří, co třeba děláte, čím se možná vaše firma i zabývá, aby jsme věděli, jak máte, já nevím, šikovné kolegy třeba. A když nám o tom napíšete, tak my jim zahrajeme 7 pece v kuse bez reklam, Vlasta Korec, každý všední den po 9.
0: No, stane se, že se občas něco nepovede, tak když si potřebujete spravit oko, takzvaně si šplhnout, tak je tohle cesta. Hlavně se registrujte do milionových kolegů www.impuls.cz, no a hrajeme 7 pecek bez reklam pro ně každé všední dopoledne.

0: A i teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Rychlostí Hlemýždě pojedete na D1 typicky na příjezdu do Brna od Prahy. Kamionáci poskakují v úseku od 173. kilometru D1 směr Brno. 8-kilometrová šňůra kamionů se sune právě teď po bratislavské D2 před Brnem a profesionálové z Global Assistance hlásí 2-kilometrovou kolonu na trase Liberec-Turnov mezi Jeřmanicemi a Hodkovicemi. Další kolony vidíme i na dalších místech, konkrétně na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem. Důvodem je rekonstrukce k Belské ulice. A pomalu to jede taky na Pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem směrem od Ruzyně na Modletice. Zdržení asi 20 minut, řidiči v Praze ale čelí zdržení na mnoha místech. Klasická odpolední špička. No a další informace přidává i Renča.
1: Na WhatsApp nám právě teď napsala Markéta, kuřím směrem od Brna, kompletně stojí to směrem k České, takže pokud můžete jet jinudy, oběťte to.
0: Dobrá, tedy cokoliv přidejte i vy, buď zavoláním na 605 222 007, nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď je totiž hrajeme o opravdu velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 korun, kávu na rok zdarma a více než stovku dalších odměn celkem za 500 000. Stačí jediné, zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV MyStation a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV a MyStation.

0: Odpolední impuls, minuta a půl před 17. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy. Určitě vzpomenete na hlášku hůjer, ovoce a zelenina. Mimochodem i o problémech zelenářů budou zprávy. Víc za chvilku, pak zase česká muzika, Radek Kirken 1+1 a nějaké hodnoty na teploměru nám představí Renča.
1: Jojo, zítra teploměr ukáže 25 až 30 stupňů. Na jižní Moravě bude až 32, na horách 21. Jinak počítejme s lokálními přeháňkami a bouřkami.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: K českým prázdninám patří živá muzika. A my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: V Číně nedávno zadrželi Čecha. V pražských Chalupicích hoří statek. Zelenáři hledají cestu ze složité situace. Je 5 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: V Číně nedávno zadrželi českého občana. Píše to server Seznam zprávy, kterému informaci potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí. Čeští diplomaté v Pekingu jsou podle ní s Čechem v konzulárním kontaktu. I s ohledem na ochranu osobních údajů, ale ministerstvo nebude záležitost dál komentovat ani poskytovat podrobnější informace. Podle serveru je zadržený muž český podnikatel, který v Číně obchodoval. V pražských Chalupicích hoří objekt statku. Hasiči kvůli události v ulici Kdýmači vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4 možných. Na místo navíc míří i další jednotky. Mluvčí pražských hasičů to řekl agentuře ČTK. Objekt o rozměru 50x5 metrů je zasažený požárem v plném rozsahu. Druhý stupeň požárního poplachu znamená, že se zásahu účastní do 10 hasičských jednotek. Zelenáři mají trápení. Vrásky na čele jim dlouhodobě přidělává rozsáhlá byrokracie, výkyvy počasí, nedostatek pracovních sil nebo nejistá situace na trhu. Hledají proto efektivnější model distribuce

0: Čerstvé zeleniny. Jednou z možností by mohl být elektronický centrální zásobovací systém. Zelinář Petr Hanka počítá, že by ho mohly využívat třeba státní instituce nebo nemocnice.
1: Ta poptávka teďka vyrostla a my se snažíme najít cestu, jak to gastro zásobovat, protože tady chybí, a to se potkáváme i u té čerstvé zeleniny, s tím, že tady chybí distribuce.
0: Aktuálně zelinářům začala hlavní část sklizně. Výnosy jsou podle nich zatím dobré. Záležet ale bude na dalším vývoji počasí. Česko je v produkci zeleniny soběstačné zhruba ze 30%.
2: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Z krajky je možné vyrobit i kuriozity. V rámci prázdninového vysílání Rádia Impuls nám to potvrdila krajkářka Lenka Špetlová. Reportér Tomáš Kabáci s mistryní tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje povídal přímo v průběhu toho, co paličkovala.
3: Jaký výrobek vám nejvíc utkvěl v paměti jako něco originálního?
4: Ve spolupráci s návrhářkou paní Proškovou, to byla vsadka do záclony, která měla tuším přes 2 metry, byla dlouhá, ale jinak tvořím i třeba obrazy, mám zástěnem. Jsem darovala obraz, kde jsou hlavní dominanty jako města. Pak jsem pro město tvořila i k 10letému výročí s Bensheimem, naším partnerským městem, obraz, kde je radnice Hostinného a radnice Bensheimu. To je obraz o velikosti A2, takže to byly opravdu výzvy.
3: Jak dlouho to trvalo?
4: Určitě se pohybujeme v řádech jako desítek hodin.
3: Lenka Špetlová, krajkářka, na shledanou.
4: Děkuju, krásný den.
3: A z Nemojova se loučí i Tomáš Kabát.
5: Zároveň 3 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodou. Další za hodinu s vámi i nadále Petr Broží.
6: A Renata Kuková dnes poznáme na fotbalovém mistrovství světa druhého finalistu Argentiny. Pověrčivá, zjistíme proč.
5: 1+1 česká muzika od Radekirken teď.
2: Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Dnes 4 minuty před čtvrt na 6 je 15. července, končí teprve první čtvrtina prázdnin a léta a tak vůbec. Taky my budeme dál žít českou letní muzikou. Karelzy bude za chvilku. Léto, jak má být, na to určitě počkejte. Pořádná kolona, hlavně kamionů, je teď na tahu z Prahy do Vyškova mezi 9. kříži a Brnem. Doprava 007 je tady už za 3,5 minuty. No a taky dneska je se mnou sportěčka Renča. Samozřejmě fotbálek budeme řešit. Prvním finalistou na fotbalovém mistrovství světa je od včerejška Španělsko, které se dneska dozví, s kým si to rozdá o titul.
1: Jasně, bude to vítěz dnešního večerního semifinále. Buď Argentina nebo Anglie. A je zajímavé, že i v takovém utkání, nebo možná právě v takovém utkání, může hrát roli i pověrčivost. V tomto případě u týmu Argentiny, představ si, k jejím fotbalistům neodmyslitelně patří dresy s těmi bílými a bledě modrými pruhy, jinak si ani třeba Maradonu nepředstavuju prostě jenom v tom bílo-modropruhovaném, ale významné místo v jejich historii mají i dresy v tmavomodré barvě. Právě v nich se obhájci titulu představí v tom dnešním semifinále proti Anglii a budou doufat, že jim přinesou štěstí stejně jako v některých památných vzájemných duelech minulosti. Například Argentina odehrála v tmavomodrém proti Anglii to památné čtvrtfinále na mistrovství světa v Mexiku 86, kde se o vítězství jeho Američanů 2-1 zasloužil právě vzpomínaný Diego Maradona boží rukou a gólem století. No jasně, ale tak hele, dresy zafungovaly. Trenér Anglie Thomas Tuchel volbu Argentiny ohledně těch dresů pro dnešní zápas chápe. Kdyby s tím byla spojená nějaká pověra, udělal bych to též, ale Angličané zimně žádnou takovou nemají. Takže Argentina dnes ve tmavém a uvidíme, jestli kouzlo dresů proti Anglii zabere i tentokrát.
0: No a já si vůbec nedokážu troufnout říkat, kdo by asi vyhrál, jo, protože
1: tak
0: já
1: takhle.
0: Jsem měl před včerejším zápasem, jsem měl za jasné favority Francouze a tak jsem jim fandil, ale když jsem na ten fotbal tak koukal, tak jsem si říkal, proč já jim vlastně fandím?
1: No,
0: jako jo.
1: Když
0: tak jsem začal fandit Španělům, hráli výstavní fotbal, jo.
1: Takhle ty jsi fanoušek úspěchu, jo. A je.
0: Takový přelétavej.
1: No jo, tak, no tak, hele, jo, proč ne, když se pojedeš na statistiky, tak vážný šancí v kolonce Francie byla nula. No. S tím se jaksi gol nedá dát. Jo, takže dneska uvidíme, hele, kouzelný dresy jsou tam, tak lehce Argentina, je to obhájce, ale zase co Anglie nemá co ztratit.
0: Jo, dneska od 9 Argentina Anglie našeho času a už do půlnoci budeme vědět, kdo si zahraje se Španěli o ten krásný velký pohár.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a Meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A taky teď je čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přibližně 23 kilometrů měří šňůra kamionů na tahu z Prahy do Vyškova mezi Devíti kříži a Brnem. Silný provoz na D1 čekejte i mezi Brnem a Rousínovem, a to v obou směrech. Více jak 6 kilometrů má kolona na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy. Zdržíte se taky na Pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem směrem od D5 k D1. A kvůli opravám v pražské Kbelské ulici se to štosuje na příjezdu do Prahy po Ústecké dálnici. Další kolony potom vidíme v Novopatské směrem od D10 do Letňan, a to právě kvůli rekonstrukci Kbelské. V centru Prahy je obousměrně zasekaná i Vilzonova ulice, ale Praha je teď ucpaná na mnoha místech. Klasická odpolední špička. I z té se můžete ozvat, případně i z míst, kde se to rozjelo, pohnulo a tak dále. Dobré zprávy bereme také úplně nejraději. Ozvěte se buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls. Žijeme létem, žijeme muzikou.

0: Hodně impuls Petra a Renata, 2 minuty před půl šestou, za chvilku zase česká muzika v podání Anna K. Zalítneme si do údolí včel. Moc milá věc, kterou mám moc rád, těším se, za chvilku je tady. No a taky dneska jsme vyslali ven naše radostné velvyslance, konkrétně to byl Mišák Ransdorf, který se ptal na největší potěšení našich impulzáků.
1: Jo, takhle, jako co dělá největší radosti?
0: No, úsledně ty největší radost. No.
1: Jasně, no, třeba u mě, já mám největší radost, když můžu někomu dělat radost, jo, protože jsem ráda, když má ten druhý radost, protože to je pak jako dvojnásobný pro mě.
0: To já mám rád taky, se musím přiznat. Pro mě nejhorší variant, když dostávám dárky, jako jo, a úplně, jo, tak jak musíš, ale když někomu něco dáváš, tak...
1: Jo,
0: tak,
1: to je lepší, no, že? Jo.
0: To je mnohem lepší pocit, no, je to zvláštní. Tak a co vy, to se dozvíme za pár minut.
2: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between nightmare and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s impulzem. Těšte se na 5 stagí, s brusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset. A slovenská špička jako Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Richard Miller, MIG 21 a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
13: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: kterou se za chvilku zase otevřeme, Impulzovec krabičku. Je tam připraven Petr Novák se skupinou Flamengo. Já budu chodit po špičkách. Za chvilku je to tady.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Impuls. Co vám přináší největší potěšení? Každému něco jiného. Mezi vás impulzáky vyrazil náš expert na radost Michal Ransdorf.
3: Co vám v životě dělá největší radost?
4: Spolek padlej holek. Samý starý báby. Já jim vždycky něco koupím. Oni zase mě.
5: Největší radost mě dělá potěšení druhých lidí z něčeho, co já sám vykonám. Trénu fotbala. Tam, když předávám tu zkušenost dál a jim se to daří, tak je to bomba.
3: Co vám v životě dělá největší radost?
6: No hlavně, když je člověk zdravý, když moji oblíbený přátelé jsou v pořádku.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: další muzika už za chvilku. Tentokrát si dáme slovenštinu. Eláni, Van Gogovo ucho, je tady co nevidět. My taky sledujeme aktuální dopravu, ta je tady taky co nevidět. A máme čerstvou nehodu na pražském okruhu, konkrétně na 16. kilometru. Doprava 007 je tady za 3 minuty. A dneska tady 15. července, pořád ještě jsme velmi relativně na začátku prázdnin. A tak dál pokračují české prázdniny na rádiu Impuls. A my jsme tento týden ve východních Čechách.
1: No, náš zuřivý reportér vyráží za dalšími příběhy. My pro vás máme tipy na výlety, místní dobroty. A teď jste na řadě vy, abyste nám dávali i tipy, kde je co zajímavého. Všechno podle hesla, všude dobře, u nás nejlíp.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Právě teď servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nová nehoda komplikuje dopravu na Pražském okruhu směrem od Modlitic na Ruzyni, a to konkrétně na 16. kilometru mezi Lochkovem a Ořechem. Kolony se táhnou už od Jesenice směrem od D1 k D5. A více než 3 kilometry měří kolona na Pražském okruhu za exitem 23 na trase Ruzyně-Modlitice. Několika kilometrový plechový had se plazí před Prahou směrem od Ústí nad Labem a na vině je pochopitelně ta velká rekonstrukce pražské Kbelské ulice. Kvůli tomu se vleče doprava i v Novopatské ulici směrem od Černého mostu na Letňany. Přímo v Praze máme hodně kolon, problémy pokračují třeba ve Vilzonově ulici na magistrále, kolony jsou z obou stran. A profíci z Global Assistance hlásí 24-kilometrovou šňůru kamionu, a to na D1 před Brnem na tahu z Prahy na Moravu. Tak pevné nervy hlavně a poslouchejte Impuls. Zapojte se taky, buď zavolejte 605 220 2007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Bereme i dobré zprávy, když se ty kolony pohnou, rozjede se to. Nic lepšího si nemůžete a nemůžeme přát. Šťastnou cestu s Impulzem.
2: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Nově pojistíme i vašeho veterána.
1: No a dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renátou a opět nás střídá Vláďa Jaroš.
3: Ahoj. A připraven na to, že budeme cestovatelský večer, nejenom, že budeme sledovat aktuální dopravu 007, jak je zvykem, ale vlastně v příští hodině tak se vydáme do jižních Čech, tam byl Petr Berka s projektem Jezdím s úsměvem, a v té další hodině České prázdniny zase Trutnovsko, koukneme na tradiční výrobu krajky.
4: Jo, takhle, dobrý.
3: Přesouváme se pořád.
4: Jo, takhle, pořád východní Čechy. Já doufám, že příští týden budeme v těch severních, když bude Benátská, co?
3: No tak snad je to tak jako podle plánu, ale
4: nabízí se
3: my
4: to.
3: Si to tady můžeme říct a může to být nakonec jinak, rozumíš, ale
1: fárplán může být úplně jiný.
4: Fárplán si děláme, protože my se všichni tři na Benátské taky
3: těšíme,
4: potkáme.
3: Těšíme se na Benátskou, je to tak, já se těším strašně na Rockset.
4: Jo, tak to se těším taky, ale já mám ten seznam hrozně dlouhý, takže já musím, dokonce musím říct, že i dítě od mé sestřenice tam má kapelu, ale to jsou děti 12-15 let a jsou na Benátské, takže i jako mladí umělci.
3: Ano, tam je to
4: tam
3: opravdu pro všechny, jako naprosto, super. Pro všechny věkové kategorie, jo? Každý si tam přijde na své, takže budeš přebíhat teda s někým.
4: Jasně, musím zjistit těch 5 pódií, kde bude, co,
3: no, právě,
4: a já budu
3: právě.
4: Doufám, že stihnu i vysílat, no.
1: No to je v první řadě teda, no.
3: Já si myslím, že nestíneš žádnou kapelu spíš.
1: Tak jo, bude to velké, bude to skvělé, úžasné, báječné, www.benacka.cz, tam všechno najdete a nás potom přímo na místě. A Vláďu, teď je ve večerní vysílání Impulzu, tak ahoj.
3: Ahoj, víte se.
4: Ahoj.

0: Za minutu 18. hodina a dobrý večer přejeme na Impulzu. Další požár, tentokrát v pražských Cholupicích, podrobnosti ve zprávách v 18. Zítřejší počasí bude oblačno, polojasno a dopoledne čekáme místy zataženo s doznívaním deště a přeháněk. Postupně se vyskytnou opět lokální přeháňky a ojedinělé bouřky. Ty potom k večeru budou ustávat, nejvyšší teploty okolo 30 stupňů, jih Moravy bude mít 32.
1: Máte nějakou superschopnost?
2: Třeba někoho vytočit pohledem, nebo rozesmát jen tím, že jste?
1: Klárka umí napodobit štěkot psů.
2: Honza vrčí jako náš rádiový kávovar. A co vy? Bude ve čtvrtek ráno pořádná legrace?
1: Svoláváme rodinu plnou superschopností.
3: A já vám děkuji a vysílejte dál, jste skvělý, šťastný, milují.
2: Začínáme v 5.
4: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
5: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Filip Turek odmítá vinu za pondělní nehodu v Praze a tvrdí, že řidiči nemocniční Fábie strhnutím volantu zachránil život. Poslanec se ohradil proti zprávám médií o vážném stavu druhého řidiče a řekl, že muž je už doma s pouhým odřeným loktem, přestože záchranáři původně mluvili o středně těžkém poranění hlavy. Policie viníka střetu zatím neurčila a Turek v případě prokázání své viny slíbil rezignaci na post vládního zmocněnce pro Green Deal, ze kterého včera dočasně odstoupil. Podle dopravních expertů bude pro vyšetřování klíčové posouzení místního značení a také to, jestli řidič převozové služby splnil povinnost dbát zvýšené opatrnosti při případné jízdě na červenou. Fotovoltaika má největší boom za sebou, alespoň to vyplývá z informací Solární asociace. Za první polovinu letošního roku si fotovoltaiku pořídilo asi o 30% méně lidí než loni. Pokles souvisí především s čekáním na nové podmínky státní podpory. Ředitel Solární asociace Jan Krčmář doufá, že se současný trend změní.
8: Lidé by se neměli fotovoltaiku instalovat právě, protože zrovna teď je drahá elektřina, ale protože elektřina, kterou vyrábí fotovoltaika, má stabilní stejnou cenu přes 30-40 let. Má teda jenom investiční náklady a to je všechno.
7: Zájem o fotovoltaiku ale nestrácejí firmy. Více žádaná začínají být i bateriová úložiště. Ty dokážou ukládat vyrobenou elektřinu na později. V pražských Cholupicích vypukl rozsáhlý požár bývalého špejcharu plného sena, u kterého zasahují desítky hasičů. Plameny zasáhly v plném rozsahu hospodářskou budovu, hasičům už se ale daří oheň dostávat pod kontrolu. Na místě je přes 30 kusů techniky, včetně dronu pro monitoring okolí a speciálního velkokapacitního čerpadla Somáty, které zajišťuje dodávku vody z blízkého

0: velké vodní plochy. Náročný zásah pražských dobrovolných i drážních hasičů se zatím obešel bez zranění. Záchranáři jsou na místě pouze preventivně. Řidiči ve Zlíně teď prožívají pořádně perné chvíle. Podle našeho zpravodaje Jana Čady tu vzhledem k opravám silnic a křižovatek mají problémy i ti místní. Dobrý podvečer.
1: Hezký den, tak trochu velké staveniště, tak trochu bludiště, tak trochu tankodrom, od všeho trochu opravy hlavní komunikace silnice první třídy číslo 49. Pokračují výkopy kolem křižovatek podle velkého projektu. Také další dvě ulice v opravách vozovek, změny směru jízdy a uzávěry. Do toho moře turistů, například směr ZOO anebo východ kraje Beskydy. Hotovo zatím nedohlednu, ale kdo se dobře naladí, třeba s rádiem Impuls v autě, zvládne to. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
0: Slovenská Žilina hlásí tragické úmrtí ženy na listeriózu. Nakazila se po konzumaci sírových nití, které koupila z kufru polského auta před kostelem v obci Lutiše. Laboratorní testy u hospitalizované pacientky potvrdily přítomnost nebezpečné bakterie. I přes veškeré úsilí lékařů žilinské nemocnice se jí nepodařilo zachránit. Slovenská veterinární a potravinová správa při kontrole zjistila, že polský trhovec prodával síry bez jakýchkoliv dokladů, registrace nebo odpovídajícího chlazení. Inspektoři okamžitě zakázali prodej všech jeho výrobků, u kterých se kontaminace potvrdila také, a nařídili jejich okamžité stažení z trhu a likvidaci. Tolik zprávy, dál je s vámi Vláďa Jaroš.
2: Jak to dneska vypadalo na jihu Čech? Tam jsme vyrazili s projektem Jezdím s úsměvem. Uslyšíte za chvíli a dáme si lambádu. Připravte si ten tanec, osvěžte choreografii. Za chvíli začínáme.
3: Radio Impuls. Radost ze života.
2: Tohle bude za okamžik náš letní hit Lambáda, 80. léta. Makarena to byla zase v 90. letech, každá taková svá doba měla svůj tanec. Než ale k tomu přičichneme, teď žijeme českou muzikou. Xindl X.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Přeber si to sama.
1: Žijeme muzikou i v létě na rádiu Impuls.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden ve východních Čechách. Tam, kde voní perník a hory se vám nabízejí na procházku. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Takhle vám hraje kapela Činasky, to bylo selhání nebo selhaní, taková slovní hříčka. Právě kapelu Činasky můžete vidět už příští týden na Benátska s Impulzem, tak si je tam také vychutnejte, tohle byla jejich novinka v našem vysílání, jak rádi žijeme českou muzikou. Budeme v tom pokračovat, kapela Lucie, mimochodem další účastník Benátska s Impulzem, vidíte samé hvězdy. Vstupenky jsou v prodeji a nebo si je odpoledne můžete vyhrát u Petra a u Renaty, dneska rozdáno, zase zítra po 15. hodině. Doprava 007, za chvíli nás také čeká nejdůležitější dopravní aktuální informace na D1, tam máme silný provoz, řekneme si, co se děje.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Držte volant, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz teď sledujeme na D1 na příjezdu do Brna směrem od Prahy. Nákladní auta popojíždějí v úseku od 175. kilometru D1. Krokem to jede také na bratislavské D2 před Brnem, stejně jako na D1 mezi Rousínovem a Brnem. Tady drhne doprava v obou směrech. Kvůli zúžení vázne doprava na trase z Uherského Hradiště do Brna mezi Starým Městem a Buchlovicemi. Z důvodu nehody je potom zasekaný Pražský okruh mezi Jesenicí a tunelem Komořany směrem od D1 k D5. Nehoda se stala pak na 16. kilometru, auta ale výjíždí do tunelů po skupinách. Další kolony jsou v protisměru potom od D5 k D1 mezi Zlíčínem a Ořechem a hodně pomalu to jede taky na pražské jižní spojce před Barandovským mostem, stejně jako na příjezdu do Prahy po ústecké dálnici D8. To je seznam. Můžete ho rozšířit, případně zúžit, když nám řeknete dobré zprávy, kde se co vyřešilo. Přes žlutou mobilní aplikaci jezděte opatrně, mějte šťastnou cestu. Lucie za chvíli a teď legendární ABBA.

0: Milujeme českou muziku, tady na Impulzu žijeme českou muzikou. Se skupinou Mirai to dokážeme za chviličku. A tohle už je jasné pozvání na další pokračování českých prázdnin a koncertních sobot, kdy další živák se čtyřmi Ačky. A ten bude s kapelou Jelena, no všichni jste poznali, až budete u vody, na zahradě, někde, kde prostě rádi trávíte ty svoje české prázdniny, tak si užijte pořádnou dávku živé muziky. Tuhle sobotu v 8 hodin večer, víkendový živák, 4 Ačka, připište si do diářů.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: On se k ničemu neměl. Ona mu navrhla. Ty a nechtěl bys se mnou chodit? A on odpověděl. A kam?
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
12: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
13: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Dobrý večer, Rádio Impuls s vámi, kapela Olympik, Dej mi víc své lásky, Impulzovic Krabička a taky skupina, která s námi bude na českém mejdanu s Impulzem.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Ještě máme pořád rozježděný náš příběh po republice a to je Jezdím s úsměvem. Petr Berka dneska vyjel na cestu. Pojďme si shrnout, jak to vypadalo právě dnes na čerpacích stanicích OMV a kde jsme rozdávali odměny.
2: Ahoj Vláďo.
0: Ahoj Petře.
2: Dobrý večer všem na Impulzu. Ano, my jsme dneska měli namířeno směr jižní Čechy. Projekt Jezdíme s úsměvem dneska zavítal do Drhovic, odtud je to do Tábora, co by kamenem dohodil. Sebou jsme měli parádní odměny jako tankování na rok, tankování na měsíc, kávu Viva na měsíc a to všechno na náš účet. Těch odměn je tam ještě víc, řekl jsem jen tři a vás asi bude zajímat, jak to tady dneska na čerpačce OMV v Drhovicích probíhalo. No, dneska celkem zvláštní situace, představte si to, kdy současně dorazili ve stejnou chvíli hned dva posluchači. Odměny tady tahali oba dva a nejdříve posluchač Josef.
3: Já tady mám pytel plný odměn, záleží na vás, jakou odměnu si vyberete, tak se nedívejte, dejte tam ruku a něco si vyndejte. Co to bude, řekněte nám potom na telefon, prosím.
4: 800 bodů do aplikace.
3: Tak co tomu říkáte?
4: Skvělá výhra.
2: A pak také posluchačka Ivana.
3: Tak paní Ivano, můžete. Tak zalovte tam a řekněte nám, co si to tam vyberete za odměnu s úsměvem z druhé strany.
5: Kupon na dvakrát mycí program Top Wash, platnost jeden měsíc.
2: No, 800 bodů do apky a dvakrát myčka, to byly dnešní odměny v Drhovicích. Musím poděkovat všem, kteří se zastavili. Byť jste nebyli první, tak jste všichni jezdili s úsměvem a toho si cením, tak jen tak dál. No a odměny od nás další, tak ty již brzo, přátelé, poslouchejte Rádio Impuls od rána do noci, ať vám nic neuteče, včetně nápověd, kam jedeme příště, abyste mohli být u nás příště jako první.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Už za malý moment vás přeneseme do roku 1986, Miroslav Žbirka, Zažni, budeme zpívat společně, těšte se. Ještě si předtím zarelaxujeme s Eňou a vydáme se na silnice, bouralo se na trase Pohořelice Znojmo, je to u odbočky na Mackovice, za chvíli podrobnosti.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přejeme vám dobrý večer a taky šťastnou cestu. Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Telšar začne. Kubo.
2: Ahoj Vláďo, hezký večer. Na pražském okruhu na cestě k letišti za sjezdem na Barrandov na 16,5 kilometru policisté došetřují dopravní nehodu. Očekávejte pomalý provoz a kolony od Jesenice. Bouralo se v Praze na Dobřížské ulici směrem na Smíchov. Očekávejte pomalejší provoz od sjezdu na Vídeňskou ulici na Krč. Dopravní omezení komplikuje průjezd na Gbelské ulici a v okolí. Pomalu se proto jede od Cínovecké od Zdib a na Novopatské místě od D10. Pomaleji pojedete po dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od exitu 178. Mezi Vyškovem a Brnem na 270. kilometru je již provoz plynulý. A na trase Pohořelice Znojmo u odbočky na Mackovice bourala dvě osobní auta. Z Globa se stán z Kuba.
1: A na závěr dopravního servisu máme ještě pozitivní zprávu. Kolona na D1 u Holubic směrem od Vyškova na Brno už je pryč, takže tradá, třikrát sláva, hurá. A dejte nám vědět, jak to jede u vás, jaké jsou problémy a dobré stavy na silnicích. Z vašeho pohledu řidiče přes žlutou mobilní aplikaci zdarma stáhnete do svých telefonů nebo 605 222 007. Za chvíli rok 86, Miroslav Žbirka.

0: práci, 19. hodina se přiblížila, jestli jste doma, tak vám to moc přejeme, ať to utíká, pokud ještě pracujete. Sledujeme taky to, co za chvíli zazní ve zprávách s Honzou. Sněmovna totiž schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Podrobnosti právě v celou v 7. Koukáme i na počasí, jak to bude vypadat zítra. Co se týká předpovědi meteorologů, bude oblačno, polojasno ráno a odpoledne čekáme místy až zataženo s dozníváním deště a přeháněk. Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky a ojedinělé bouřky. Večer pak toho všeho bude ubývat, nejvyšší teploty okolo 30 stupňů.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna. Se zárukou 20 let. Vekra. A máte klid.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Sněmovna schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Nově bude bezpapírová a zahrne i bezhotovostní platby s cílem narovnat trh a přinést státu až 14 miliard korun. Součástí schváleného balíčku, který míří do Senátu, je i řada daňových úlev, které podle analytiků reálný rozpočtový výnos výrazně sníží. Vrací se například školkovné, sleva na studenta, osvobození z propitného, 12% DPH na nealko v restauracích a zdvojnásobuje se limit pro povinnost podávat daňové přiznání na 100 000 korun ročně. Drobnější živnostníci v paušálním režimu budou moci být z evidence zcela výjimuti. Skandinávci mají zdravější chodidla než Češi. Hýbou se totiž mnohem více než my. Třeba v Norsku je totiž běžné, že děti běhají venku na boso. Ruslan Skopal z e-shopu naboso.cz Radio Impuls řekl, že je na každém, jak dobře budou naše chodidla fungovat.
5: Přirozený pohyb, pobyt venku, rozmanitý terén a vhodná obuv mají na vývoj nohou větší vliv než dědičnost. Děti, které častěji chodí na boso, mají zdravější chodidla, vyšší klenbu a méně deformit palce.
4: Když už dětem obuv vybíráme, měli bychom myslet na to, aby měli dostatečně širokou špičku. Měli by mít také pružnou podrážku, která umožňuje přirozenou práci chodidla. Při jednom z VIP večírků během 60. ročníku Karlovarského filmového festivalu došlo k poškození sloupů Karlovarské mlýnské kolonády. Technici do nich totiž nelegálně navrtali otvory pro uchycení osvětlení. K pochybení a možnému způsobení škody se přihlásila společnost L'Oréal Paris, která tady pořádala módní přehlídku a deklarovala, že za selhání svého technického dodavatele převezme plnou odpovědnost. Magistrát města aktuálně škody po festivalu sčítá, pronájem kolonády městu vynáší zhruba 250 tisíc korun za den a případné opravy budou hrazené ze složené kauce ve stejné výši. Vedení města i přes tento incident budoucí pronájmy kolonády nevylučuje, neboť získané finance slouží k údržbě této historické památky. Německý průmysl v loňském roce přišel zhruba 177 tisíc pracovních míst. Nejvýraznější propad zaznamenal automobilový sektor, kde zaniklo 52 tisíc pozic, následovaný strojírenstvím a kovoprůmyslem. Spolkový úřad práce informoval, že celkově v německé ekonomice ubylo asi 108 tisíc míst, jelikož nárůst v ostatních odvětvích nedokázal průmyslové ztráty kompenzovat. Pokles navíc pokračuje i letos tempem zhruba 15 tisíc pozic měsíčně, což je dáváno do souvislosti s vysokými cenami energií, nedostatkem sil a čínskou konkurencí. Problémy největší evropské ekonomiky, na kterou je silně navázané i Česko, ilustruje i slabý loňský růst.

0: HDP a výrazné zhoršení letošního vládního výhledu na 0,5%. Slovensku chybějí strojvedoucí. Situace je tak vážná, že státní dopravce škrtá některé spoje. Ministerstvo dopravy proto přesune zaměstnance od nákladního dopravce do osobní železniční přepravy.
1: Nedostatok rušňovodičov komplikuje cestování vo vlakoch najmä lidem v okolí Bratislavy. Některé osobné vlaky nahrádzají dodatočnými zastávkami dlhšie regionální expresy a inde místo vlakov jazdia autobusy. Na stole je jediné východisko, aby železniční osobný dopravca prevzal pracovné síly od stratového nákladného, ktorý ide prepustiť stovky zamestnancov. Jeho rušňovodiči sa však ešte musia preškoliť na druhý typ železničnej dopravy. Jozef Baoko, Rádio Impuls Slovensko.
2: České prázdniny Rádio Impuls pokračují. V této hodině budeme na Trutnovsku. Tomáš Kabát zavítal se podívat na tradiční výrobu krajky. Za chvíli podrobnosti a teď Kabáti, Burlaci na Volze.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jelen a jejich koncert z Benátské s Impulzem. Rok 2024 Benátská. Koncertní energie a úžasná atmosféra. Sobota v 8 večer. Víkendový živák.

0: co myslíte? Zaspívá nám Lucie Vondráčková v O2 aréně v říjnu na 10. jubilejním ročníku Českého mejdanu s impulzem Vzkaz v lahvi. No, přáli byste si to možná taky jako já, tak uvidíme, ještě si chviličku počkáme, vstupenky v síti Ticketportal, Ticketmaster. No a za chviličku nám tady bude zpívat někdo, kdo si ještě v 16 letech vydělával v hospodách hraním na klavír a pak si dál vydělával hraním na klavír, ale úplně za jiné částky. Elton John zaspívá za pár málo chvil, vydáme se taky na silnice, máme problémy, ty čekejte mezi Hanušovicemi a Králíky na Šumpersku. Podrobnosti za chvíli.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jedeme v tom společně, máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jak jsme říkali, problémy mezi Hanušovicemi a Králíky, Šumpersko, silnice 312, přímo z místa dění volá náš dopravní agent. Hezký podvečer, kdo pak tam je?
3: Zdravím, Bludišťa. Chtěl bych nahlásit dopravní nehodu kamionu na opravovaném úseku silnice z Hanušovic na Králíky. Jo, je tam převrácený kamion, nedá se to objet, budou tam hasiči, jeřáb určitě, jo. Pro osobáky možná objízdná přes Vlaské, Vysoká, Vojtiško. Jo, je to pod Vojtiškovem, trpělivost a šťastnej dole. Čaue.
0: Parádní hlášení, děkujeme, naslyšenou. Kvůli zúžení se vleče taky doprava na Pražském okruhu mezi Štěrboholy a Běchovicemi. To máme ve směru na Černý most. Kolona tady má skoro 2 kilometry. Pevné nervy, kdekoliv to potřebujete. Hlaste se nám přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007. Teď už taky kupujete klavír, že jo? A půjdete do restaurace zkusit hrát. Třeba vás čeká velká kariéra.

0: Máte takové ty kolegy v práci, co vám přinesou jeden den bábovku, druhý den borůvkovou buchtu, třetí den toasty, no prostě se o vás starají a třeba gastronomicky tak si zaslouží těch svých 7 pecek bez reklam a s vaším pozdravem, to všechno se může stát, pojďte si jim takhle hezky odvděčit a objednejte si zahrání písniček 7 pecek pro své milionové kolegy na webu www.impuls.cz.
1: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Hezký středeční večer, jak se máte? Dobře, že jste v naší žluté rodině, posloucháte Radio Impuls. Petr Rezek, přátelství, to je vlastně i o tom našem, které společně prožíváme.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Ale taky prožíváme tyhle naše české prázdniny a navštěvujeme díky nim i lokální řemeslníky. Právě teď se podíváme na tradiční výrobu krajky. Reportér Tomáš Kabát se za ní jel podívat až do Nemojova na Trutnovsku. Tome, dobrý večer.
2: Já zdravím přímo z prostor dětského tábora, kde sedí vedle mě Lenka Špetlová, což je mistrně tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje. Ona tady paličkuje krajku. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak jste se k tomu vlastně dostala?
3: Já jsem přímo vyučená krajkářka. Byl to učební obor a potom jsem si ještě udělala textilní průmyslovku v Brně.
2: Naši posluchači nemůžou vidět, co teďka děláte, jestli byste alespoň mohla popsat ty nástroje, které používáte.
3: Pro paličkování jsou primárně potřeba paličky, potom herdule, to je válec, na kterém se ta krajka tvoří, podvinek, to je ta předloha, podle které se to tvoří, špendlíky, nůžky, háček a stojánek, na kterém je ta herdule umístěna, aby se netočila, protože vypadá jako vzbalený spacák, je prostě kulota.
2: Vy do toho zapichujete špendlíky, čili jaký materiál je uvnitř toho válce?
3: Je tam seno. Je ho tam hodně. Musí to být hodně pevný.
2: Teď vidím, že na předloze máte srdíčka.
3: Ta krajka se paličkuje právě podle předlohy. Špendlíky udržují okraj té krajky a potom, když se ta krajka dodělá, tak se to celé natuží, odpíchá, ta krajka se sundá a dá se pak na něco naaplikovat. Já konkrétně ta srdíčka dávám na dřevěná srdíčka a tvořím z toho takové malé dekorace, které se dají zavěsit, darovat jako dárek.
2: Povídáme si s krajkářkou Lenkou Špetlovou. Co všechno vytváříte z krajky?
3: Prakticky se dá vytvořit cokoliv. Já hodně tvořím dekorace, šperky. Ráda krajku kombinuju s kovem, se dřevem, s polodrahokamy a mám ráda výzvy, takže když třeba někdo přijde, že potřebuje nějaký konkrétní podvinek, což je předloha pro paličkování, tak jsem ochotná namalovat i něco přímo jako na zakázku.
2: Lenka Špetlová, krajkářka, byla s námi ve vysílání. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Děkuju, krásný den.
2: A z Nemojova se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem na

0: Mamka s dcerou tady budou zpívat za chvíli a provozovat českou muziku, jak to máme rádi. Lenka Filipová, Leny, samotní nejsme nic. A pohled taky do silnic, na silnice, do dopravy. Nehoda kamionu překáží mezi Hanušovicemi a Králíky na Šumpersku. Jeden z problémů, který se budeme snažit vyřešit už za půl minuty.
1: Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika. A pořádně nahlas. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
2: Jen já, o mě tu kráčí.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jestli jste ještě za volantem, přejeme vám šťastnou cestu, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace, a to z celého Česka. Kuba Tilšar všechno shrne, Kubo.
4: Ahoj Vláďo, krásný večer. V Praze na Štěrboholské spojice směrem na Černý most u Běchovic je zúžení a tvoří se tam kolona. Bouralo se na Bělohorské ulici směrem na Řepy před křižovatkou na Vypichu, i tam počítejte se zdržením. Z důvodu oprav se jezdí kyvadlově na 34 mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem na trase Pelhřimov-Humpolec. Na cestě od Králíků na Hanušovice v opravovaném úseku mezi obcemi Malá Morava a Vlaské boural kamion. Blokuje tam provoz z obou stran. V pravém pruhu popojíždí převážně nákladní doprava. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy před exitem 196. A mezi Pohořelicemi a Znojmem u odbočky na Mackovice policisté došetřují nehodu dvou osobních vozidel. Z Klobásy stán, z Kuba.
0: Kdykoliv se s námi můžete spojit přes žlutou mobilní aplikaci, udělejte to a mějte šťastný dolet.
5: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. Naše pojištění vozidel s asistencemi bez limitů vám zajistí odtah i náhradní vůz, kdykoliv a odkudkoliv.

0: minutu před 20. hodinou, takhle krásně hrajeme na Impulzu. Za chvíli už jenom československy až do 5. raní, než přijdou Impulzovi. Filip Turek chce případnému trestnímu stíhání stát čelem. O tom budou také zprávy v 8. Díváme se ještě na zítřejší počasí. Meteorologové slibují, že bude oblačno, polojasno, ráno a dopoledne čekáme místy zataženo s dozníváním deště a přeháněk. Postupně se vyskytnou opět lokální přehánky a bouřky, ty pak budou večer ustávat. Nejvyšší teploty okolo 30 stupňů, jih Moravy bude mít 32.
1: Máte nějakou superschopnost?
2: Třeba někoho vytočit pohledem? Nebo rozesmát jen tím, že jste?
1: Klárka umí napodobit štěkot psu?
2: Honza vrčí jako náš rádiový kávovar. A co vy? Bude ve čtvrtek ráno pořádná legrace?
1: Svoláváme rodinu plnou superschopností.
3: A já vám děkuji a vysílejte dál se skvělý, šťastný,
2: Začínáme v 5.
4: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Filip Turek chce případnému trestnímu stíhání stát čelem. Poslaneckou imunitu totiž v případě své viny slibuje nevyužít. Aktivní je ale i na sítích, kam se podíval reportér Tomáš Zemánek.
6: Hezký den, největší pozornost vzbudil komentář na Facebooku, kde Turek vysvětluje, že řidiči menšího auta zachránil život rychlým stržením řízení. Poslanec za motoristy a vládní zmocněnec pro Green Deal boural v pondělí na pražské křižovatce IP Pavlova. Se svým luxusním Mercedes sem třídy G se střetnul s houkající Škodou Fabii, která šla v kotrmelci přes střechu. Její zhruba 60-letý řidič skončil v nemocnici a začalo policejní vyšetřování. Turek do rekonstruované křižovatky vjel odděleným levým pruhem, zatímco zbylá auta stála a čekala. Otázka je, zda si to v dané dopravní situaci mohl dovolit nebo porušil pravidla. Právě tomu se věnuje probíhající vyšetřování. Veřejnost si ale názory už udělala a k situaci se v exkluzivním rozhovoru pro zpravodajský web iDnes.cz vyjádřil prezident Petr Pavel.
7: Nerespekt k pravidlům, která jsou obecně platná, a tím bohužel špatný příklad pro všechny ostatní ve smyslu toho pravidla jsou tady pouze pro ty hloupější. My frajeři si můžeme dovolit je ignorovat. To opravdu pro člověka, který chce být v politice, není dobrý vstup.
6: Filip Turek je momentálně omluvený z jednání poslanecké sněmovny kvůli zdravotním problémům. Pozici vládního zmocněnce dal prozatím k dispozici, než skončí vyšetřování. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
5: Brnem se prohnala slabší supercela doprovázená kroupami a extrémním přívalovým deštěm. Ten bleskově zatopil ulice v centru města a na více než hodinu zcela ochromil tramvajovou dopravu. Hasiči během pouhé hodiny zasahovali u 47 událostí spojených s čerpáním vody a odklízením popadaných stromů, pod kterými byla zraněná jedna seniorka. Podle meteorologů spadlo v Žabovřeskách přes 15 mm srážek během 20 minut a teplota prudce klesla o 10 stupňů Celsia. Provoz městské hromadné dopravy se podařilo obnovit před 7 hodinou večerní. Dřevostavby jsou v Česku ve stále větší oblibě. Poptávka po nich roste zhruba 15 let. Poslední 3 roky pak stoupá extrémně rychle. ČTK to řekl jednatel firmy v Horažďovicích na Klatovsku Vlastimil Makovec. Podle něho jsou dřevostavby pro zákazníky zajímavé třeba z ekonomického důvodu.
8: Pořizovací náklady, provozní náklady, určitá taková bezproblémovost, že nemusím hlídat ty zedníky na stavbě a tak dále. A vlastně začíná i v České republice trošku ty lidi berou i tu ekologii. Dřív to tak nebylo. A dneska už tam na generaci se uvědomuje, že je to taky důležité.
5: Horažďovická firma Atrium na růst poptávky reaguje výstavbou nové výrobní haly. Podniky díky ní zvýší od roku 2028 produkční kapacitu ze 100 domů až na 150 ročně. Projekt 126 metrů vysokého mrakodrapu Top Tower u stanice metra Nové Butovice v Praze získal od úřadu stavební povolení. Přiblížil

0: se tak k tomu, aby se stal nejvyšší budovou v Česku. Stavba od developera Trigema nabídne 250 bytů pro sdílené bydlení mladých, kanceláře, obchody a vyhlídku na vrcholu. Dominantou mrakodrapu bude o 10 metrů vyšší konstrukce připomínající vrak lodi od výtvarníka Davida Černého a architekta Tomáše Císaře. Investor se v rámci dřívější změny územního plánu zavázal městu a městské části vyplatit kontribuce ve výši bezmála 76 milionů korun. Ty poslouží k revitalizaci okolí, včetně podchodů a parkoviště.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení. Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Na Impulzu.

0: jen úsměv. Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký večer. Čínské úřady na konci června zadržely na letišti českého podnikatele. Ten v zemi obchodoval a v současnosti je držený ve vazbě. Informaci potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí s tím, že čeští diplomaté v Pekingu jsou s mužem v kontaktu, ale kvůli ochraně osobních údajů nebudou detaily komentovat. Podle zdrojů serveru Seznam zprávy se spekuluje o obvinění ze špionáže, které by mohlo být odvetou Pekingu za lednové zadržení čínského občana v Praze, který je v Česku vůbec prvním stíhaným za činnost pro cizí moc. Schůzku k tématu dříve absolvoval ministr zahraničí Petr Macinka se svým čínským protějškem. Příští týden má do Číny v doprovodu 40 firem zamířit předseda sněmovny Tomio Okamura. Zelenáři mají trápení. Vrásky na čele jim dlouhodobě přidělává rozsáhlá byrokracie, výkyvy počasí, nedostatek pracovních sil nebo nejistá situace na trhu. Hledají proto efektivnější model distribuce čerstvé zeleniny. Jednou z možností by mohl být elektronický centrální zásobovací systém. Zelenář Petr Hanka počítá, že by ho mohli využívat třeba státní instituce nebo nemocnice.
3: Ta poptávka teďka vyrostla a my se snažíme najít cestu, jak to gastro zásobovat, protože tady chybí, a to se potkáváme i u té čerství zeleniny, s tím, že tady chybí distribuce.
2: Aktuálně zelenářům začala hlavní část sklizně. Výnosy jsou podle nich zatím dobré, záležet ale bude na dalším vývoji počasí. Česko je v produkci zeleniny soběstačné zhruba ze 30%. Čeští vědci intenzivně zkoumají parazity způsobující cerkáriovou dermatitidu, tedy svědivou vyrážku po koupání. Chtějí tak zmapovat rizikové lokality v Česku a vyvinout rychlé metody detekce jejich DNA přímo ve vodě. Mikroskopické larvy ptačích parazitů, které přenášejí vodní plži, každé léto potrápí stovky lidí, přesné statistiky ale chybí, protože většina nakažených smírnou vyrážkou vůbec nevyhledá lékaře. Odborníci proto vyvíjejí citlivé molekulární testy pro preventivní kontrolu koupališť před začátkem sezóny, hledají ekologicky šetrné způsoby regulace přenášejících plžů a v laboratořích zkoumají reakci lidského imunitního systému na kontakt s těmito parazity. Rychlá jízda vyjde řidiče draho. Na západě Čech byly v letech 2021 a 2025 počty pokut za rychlost vyřešených na místě přibližně stejné. Šoféři ale loni zaplatili mnohem více peněz.
4: Policisté v Plzeňském kraji zastaví denně průměrně 28 řidičů kvůli překročení povolené rychlosti, které ještě mohou řešit na místě. To znamená, že šofér jel v obci nejvýš do 40, mimo obec do 50 km nad limit. Od předloňska ale přitvrdil zákon a za chyby se v kraji platí zhruba třikrát víc. Dřív šlo některé případy vyřešit pokutou od 100 korun. Novela ale stanovila nejnižší možnou hranici. Ta je při rychlosti vyšší o více než 10 km v hodině 1500 korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
2: Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožňuje nevyléčitelně nemocným pacientům podstoupit asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moci aplikovat sám pacient, případně mu ji v situaci, kdy toho nebude fyzicky schopný, bude moci podat lékař. Zítra čekáme oblačno až polojasno, zprvu budou doznívat dešťové přehánky a může být i zataženo, postupně se pak objeví přehánky a ojediněle i bouřky, večer by ale měly ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Žijeme českou muzikou ve dne v noci.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.

0: stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Začínají zprávy, zdraví Honza Varga. Prezident Petr Pavel označil účinkování české delegace na summitu NATO v Ankaře za diplomatický výprask. Česko bylo podle něj terčem sice diplomatické, ale zřejmé kritiky spojenců za nedostatečné výdaje na obranu. Pavel upozornil na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa o jedné specifické výjimce, kterou bylo právě Česko. Premiér Andrej Babiš naopak označil prezidentovu účast vynucenou předběžným opatřením ústavního soudu za ostudu a obvinil Pavla, že vládě systematicky škodí. Prezident toto obvinění odmítl a poukázal na to, že řadu vládních kroků, včetně podpory Ukrajiny, Izraele a nového příslibu plnění obranných závazků z Hágu, naopak oceňuje a je připravený s kabinetem vést konstruktivní dialog. Fotovoltaika má největší boom za sebou. Alespoň to vyplývá z informací Solární asociace. Za první polovinu letošního roku si fotovoltaiku pořídilo asi o 30% méně lidí než loni. Pokles souvisí především s čekáním na nové podmínky státní podpory. Ředitel Solární asociace Jan Krčmář doufá, že se současný trend změní.
3: Lidé by se neměli fotovoltaiku instalovat právě, protože zrovna teď je drahá elektřina, ale protože elektřina, kterou vyrábí fotovoltaika, má stabilní stejnou cenu přes 30-40 let, máte tam jenom investiční náklady a to je všechno.
2: Zájem o fotovoltaiku ale nestrácejí firmy, více žádaná začínají být i bateriová úložiště. Ty dokážou ukládat vyrobenou elektřinu na později. Češi loni z lesů odnesli houby a borůvky za více než 7 miliard korun, i když to byl pro houbaře slabší rok. Celkem jsme nazbírali necelých 32 tisíc tun lesních plodů, nejvíce se dařilo lidem na Plzeňsku, Liberecku a v jižních Čechách. Podle statistiků průměrná rodina z lesa domů přitáhla přes 6 kilo hub a necelá 3 kila borůvek a ukazuje se tak, že do lesa chodíme pořád strašně rádi. Průměrně tam každý z nás loni zašel 33krát. Slovensku chybí strojvedoucí. Situace je tak vážná, že státní dopravce škrtá některé spoje. Ministerstvo dopravy proto přesune zaměstnance od nákladního dopravce do osobní železniční přepravy.
4: Nedostatok rušňovodičov komplikuje cestování vo vlakoch najmä ľuďom v okolí Bratislavy. Některé osobné vlaky nahrádzajú dodatočnými zastávkami dlhšie regionálne expresy a inde miesto vlakov jazdia autobusy. Na stole je jediné východisko, aby železničný osobný dopravca prevzal pracovné sily od stratového nákladného, ktorý ide prepustiť stovky zamestnancov. Jeho rušňovodiči sa však ešte musia preškoliť na druhý typ železničnej dopravy. Jozef Baoko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Utah přitvrzuje. Americký stát plošně zakázal ve školních knihovnách sbírku novel 4-roční období od Stephena Kinga, protože 4 tamní školní okrsky vyhodnotili, že obsahuje objektivně závadný materiál. Tento pojem utažské zákony definují jako pornografický nebo nemravný obsah škodlivý pro mladistvé. Kniha z roku 1982 obsahuje slavné předlohy k filmům Vykoupení z věznice Shawshank nebo Stůj při mě a byla dosud přístupná žákům od 7. třídy. Kvůli těmto přísným předpisům je teď v Utahu zakázáno už 35 knih. Mezi nimiž figuruje i známý román Ten, kdo stojí v koutě od Stephena Chbosského. Zítra čekáme oblačno až polojasno, zprvu budou doznívat dešťové přehánky a může být i zataženo, postupně se pak objeví přehánky a ojediněle i bouřky, večer by ale měly ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: To odjelo 22 lidí a 10 aut, hlavně cisterny. Celá akce je součástí evropského programu, ve kterém teď naši kluci pomáhají s vrtulníky i na jihu Francie. Loni v Řecku zažili pořádně horké léto a museli jít do ostrého zásahu hned 6krát. Skandinávci mají zdravější chodidla než Češi. Hýbou se totiž mnohem více než my. Třeba v Norsku je totiž běžné, že děti běhají venku na boso. Ruslan Skopal z e-shopu naboso.cz Radio Impuls řekl, že je na každém, jak dobře budou naše chodidla fungovat.
1: Přirozený pohyb, pobyt venku, rozmanitý terén a vhodná obuv mají na vývoj nohou větší vliv než dědičnost. Děti, které častěji chodí na boso, mají zdravější chodidla, vyšší klenbu a méně deformit palce.
0: Když už dětem obuv vybíráme, měli bychom myslet na to, aby měli dostatečně širokou špičku. Měli by mít také pružnou podrážku, která umožňuje přirozenou práci chodidla. Vesnici Litětiny na Pardubicku trápí masivní invaze much, které podle místních létají z nadalekého prasečáku. Lidé kvůli hmyzu nemůžou vůbec větrat, jídlo musí schovávat a majitelka místního občerstvení rozdává hostům k pivu plácačky. Předseda družstva se brání tím, že prasečák pravidelně každé 2 týdny stříká a postupuje podle předpisů, což potvrdila i loňská kontrola veterinární správy, která žádné pochybení nenašla. Starosta Dolní Rovně, pod kterou obec spadá, chce kvůli zápachu a hmyzu s vedením firmy okamžitě vyvolat nové jednání a pokud dorazí další podněty od občanů, na místo znovu vyrazí i veterinární inspektoři, píše o tom server TNCZ. Technici na Jičínsku začali testovat novou vlakotramvaj jménem Lenka. Ta by mohla výrazně zlevnit a zjednodušit cestování na regionálních tratích. Původně šlo o klasickou brněnskou tramvaj, do které ale vývojáři namontovali baterii s kapacitou 192 kWh a upravili jí podvozek tak, aby mohla bezpečně jezdit po vlakových kolejích. Tahle lehká souprava ujede na jedno nabití zhruba 80 km a její provoz je mnohem levnější než u klasických motoráků. Pokud vozidlo projde všemi náročnými testy a ministerstvo dopravy kvůli němu upraví české zákony, první cestující by se s ním mohli svést už do 2 let. Podkrušnohorský OSEK omezuje vstup na koupaliště. Nově mohou přijít jen držitelé předplatného a hosté z přilehlého autokempu. Město se tak snaží předejít přetížení koupaliště.
2: Davy během tropických dnů na začátku prázdnin vedly k prudkému zhoršení vody. OSEK proto koupaliště dočasně zavřel, aby se vyčistilo. Dál už ale nechce nic nechat náhodě. Maximální kapacita 800 návštěvníků se musí striktně dodržovat. Přednost přitom mají ti stálí s permanentkami a hosté ze sousedního kempu. Jednorázové vstupenky k mání nejsou. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, zprvu budou doznívat dešťové přehánky a může být i zataženo. Postupně se pak objeví přehánky ojediněle i s bouřkami, večer by ale měly srážky ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

čeká. Mýty se boří pro víru člověka za lidskou duši.

Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

0: Máte nějakou superschopnost?
1: Třeba někoho vytočit pohledem? Nebo rozesmát jen tím, že jste?
0: Klárka umí napodobit štěkot psů.
1: Honza vrčí jako náš rádiový kávovar. A co vy? Bude ve čtvrtek ráno pořádná legrace?
0: Svoláváme rodinu plnou superschopností.
2: A já vám děkuji a vysílejte dál. Jste skvělý, šťastný, milujou vás.
1: Začínáme v pět.
3: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Čínské úřady na konci června zadrželi na letišti českého podnikatele. Ten v zemi obchodoval a v současnosti je držený ve vazbě. Informaci potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí s tím, že čeští diplomaté v Pekingu

0: situace na trhu. Hledají proto efektivnější model distribuce čerstvé zeleniny. Jednou z možností by mohl být elektronický centrální zásobovací systém. Zelinář Petr Hanka počítá, že by ho mohli využívat třeba státní instituce nebo nemocnice.
1: Ta poptávka teďka vyrostla a my se snažíme najít cestu, jak to gastro zásobovat, protože tady chybí, a to se potkáváme i u té čerstvé zeleniny, s tím, že tady chybí distribuce.
0: Aktuálně zelinářům začala hlavní část sklizně. Vínoci jsou podle nich zatím dobré, záležet ale bude na dalším vývoji počasí. Česko je v produkci zeleniny soběstačné zhruba ze 30%. Projekt 126 metrů vysokého mrakodrapu Top Tower u stanice metra Nové Butovice v Praze získal stavební povolení. Přiblížil se tak k tomu, aby se stal nejvyšší budovou v Česku. Stavba od developera Trigema nabídne 250 bytů pro sdílené bydlení mladých, kanceláře, obchody a vyhlídku na vrcholu. Dominantou mrakodrapu bude o 10 metrů vyšší konstrukce připomínající vrak lodi od výtvarníka Davida Černého a architekta Tomáše Císaře. Investor se v rámci dřívější změny územního plánu zavázal městu a městské části vyplatit kontribuce ve výši bezmála 76 milionů korun, které poslouží k revitalizaci okolí, včetně podchodů a parkoviště. Rychlá jízda vyjde řidiče draho. Na západě Čech byly v letech 2021 a 2025 počty pokut za rychlost vyřešených na místě přibližně stejné. Šoféři ale loni zaplatili mnohem více peněz.
2: Policisté v Plzeňském kraji zastaví denně průměrně 28 řidičů kvůli překročení povolené rychlosti, které ještě mohou řešit na místě. To znamená, že šofér jel v obci nejvýš do 40, mimo obec do 50 km nad limit. Od předloňska ale přitvrdil zákon a za chyby se v kraji platí zhruba třikrát víc. Dřív šlo některé případy vyřešit pokutou od 100 korun. Novela ale stanovila nejnižší možnou hranici. Ta je při rychlosti vyšší o více než 10 km v hodině 1500 korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
0: Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožňuje nevyléčitelně nemocným pacientům podstoupit asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moci aplikovat sám pacient, případně mu ji v situaci, kdy toho nebude fyzicky schopný, bude moci podat lékař. Dva velcí soupeři dobojovali. O nejprestižnější fotbalovou trofej si proti Španělsku, které vyřadilo Francii, zahraje Argentina, která nakonec v posledních minutách zápasu dorovnala a nakonec porazila Anglii 2-1. Čekáme oblačno až polojasno, zprvu budou doznívat dešťové přehánky, takže může být i zataženo, postupně se objeví přehánky a ojedinělé s bouřkami, večer by ale měly srážky ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Sněmovna schválila obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Nově bude bezpapírová a zahrne i bezhotovostní platby s cílem narovnat trh a přinést státu až 14 miliard korun. Součástí schváleného balíčku, který míří do Senátu, je i řada daňových úlev, které podle analytiků reální rozpočtový výnos výrazně sníží. Vrací se například školkovné, sleva na studenta, osvobození z propitného, 12% DPH na nealko v restauracích. A zdvojnásobuje se limit pro povinnost podávat daňové přiznání na 100 000 korun ročně. Drobnější živnostníci v paušálním režimu budou moci být z evidence zcela výjimuti. Filip Turek odmítá vynout.

0: nutnost dbát zvýšené opatrnosti při případné jízdě na červenou. Dřevostavby jsou v Česku v stále větší oblibě. Poptávka po nich roste zhruba 15 let, poslední 3 roky pak stoupá extrémně rychle. ČTK to řekl jednatel firmy v Horažďovicích na Klatovsku Vlastimil Makovec. Podle něho jsou dřevostavby pro zákazníky zajímavé třeba z ekonomického důvodu.
1: Pořizovací náklady, provozní náklady, určitá taková bezproblémovost, že nemusím hlídat ty zedníky na stavbě a tak dále. A vlastně začíná i v České republice trošku ty lidi berou i tu ekologii. Dřív to tak nebylo. A dneska už tam generace si uvědomuje, že je to taky důležité.
0: Horažďovická firma Atrium na růst poptávky reaguje výstavbou nové výrobní haly. Podniky díky ní zvýší od roku 2028 produkční kapacitu ze 100 domů až na 150 ročně. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi. Třetí účastník výpravy z Česka je zraněný. Agentuře ČTK to sdělili francouzští četníci, kteří se na operace v Alpách specializují. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí právě horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti. Podle francouzské asociace Češi zemřeli kolem 3 hodiny ráno při pádu kamenů. V místě nehody je pád kamenů poměrně častý. Podle asociace se tam nehod stalo už několik. Slovensku chybějí strojvedoucí. Situace je tak vážná, že státní dopravce škrtá některé spoje. Ministerstvo dopravy proto přesune zaměstnance od nákladního dopravce do osobní železniční přepravy.
2: Nedostatok rušňovodičov komplikuje cestovanie vo vlakoch najmä ľuďom v okolí Bratislavy. Niektoré osobné vlaky nahrádzajú dodatočnými zastávkami, dlhšie regionálne expresy a inde miesto vlakov jazdia autobusy. Na stole je jediné východisko, aby železničný osobný dopravca prevzal pracovné sily od stratového nákladného, ktorý ide prepustiť stovky zamestnancov. Jeho rušňovodiči sa však ešte musia preškoliť na druhý typ železničnej dopravy. Jozef Baoko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Čekáme oblačno až polojasno, ze začátku budou doznívat dešťové přehánky, takže může být i zataženo. Postupně se pak objeví přehánky a také i bouřky, večer by ale měly ustávat. Naměříme 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

s princezem. Jde cesta, necesta, tady je má nevěsta.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklách.

0: Máte nějakou superschopnost?
1: Třeba někoho vytočit pohledem, nebo rozesmát jen tím, že jste...
0: Klárka umí napodobit štěkot psu.
1: Honza vrčí jako náš rádiový kávovar. Co vy? Bude ve čtvrtek ráno pořádná legrace?
0: Svoláváme rodinu plnou superschopností.
2: A já vám moc děkuji a vysílejte dál se skvělý, šťastný, milovat, na shledanou.
1: Začínáme v 5.
3: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Čínské úřady na konci června zadrželi na letišti českého podnikatele. Ten v zemi obchodoval a v současnosti je držený ve vazbě. Informaci potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí s tím, že čeští diplomaté v Pekingu jsou s mužem v kontaktu, ale kvůli ochraně osobních údajů nebudou detaily komentovat. Podle zdrojů serveru Seznam zprávy se spekuluje o obvinění ze špionáže, které by mohlo být odvetou Pekingu za lednové zadržení čínského občana v Praze, který je v Česku vůbec prvním stíhaným za činnost pro cizí moc. Schůzku k tématu dříve absolvoval minister zahraničí Petr Macinka se svým čínským protějškem. Příští týden má do Číny v doprovodu 40 firem zamířit předseda sněmovny Tomio Okamura. Zelenáři mají trápení. Vrásky na čele jim dlouhodobě přidělává rozsáhlá byrokracie, výkyvy počasí, nedostatek pracovních sil nebo nejistá situace na trhu. Hledají proto efektivnější model distribuce čerstvé zeleniny. Jednou z možností by mohl být elektronický centrální zásobovací systém. Zelenář Petr Hanka počítá, že by ho mohli využívat třeba státní instituce nebo nemocnice.
5: Ta poptávka teďka vyrostla a my se snažíme najít cestu, jak to gastro zásobovat, protože tady chybí, a to se potkáváme i u té čerstvé zeleniny s tím, že tady chybí distribuce.
4: Akt-